jeden rok, anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervose, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak poroci Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to zájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle dezert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme. Ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak, ale
1: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně. Já jsem opravdu nadšen a vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutku.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
2: No je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě. Pochoutkový rok.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidlo. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Můžete se tím splnit, nedají, protože to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takový zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckovávám v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekla, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná, ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo. Kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový.
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsem pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem let. Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak.
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připravený, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem jim tam tehdy donesl covid jako desert, takže
0: jako
1: to celkem
0: molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: pinčák. Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarohovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně, nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy od kojení, vidíme tam před kojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřilo novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora. A vlastně na konci té obory, na kopečku, uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel, posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejní dažní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely i za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřevin jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich malbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že ji magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný čas té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím, to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemií a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je doprostřed

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlik. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják, ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. Když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký, ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno, návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie, to je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění, a tam tedy nejčastěji v současné době používá

0: toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
0: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku. Jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
0: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči.
1: Já vám
2: moc děkuji. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: A zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Čeští diplomati tam zůstávají. Knoflíkáři skončící žirovnické výroby budou moct pokračovat v práci pro automobilový průmysl. Vodáci v Soudole zamkli řeku Lužnici. Bude zpočátku slunečno, později se zatáhne, naměříme až 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Česko diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
1: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
0: Hasičům se po několika hodinách podařilo dostat pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Hořelo tam od včerejšího odpoledne ve špatně přístupném terénu. Požár zasáhl plochu zhruba 6700 metrů čtverečních. Na místě platil třetí stupeň poplachu ze 4. S plameny bojovalo celkem 29 kusů techniky a taky drony. Od půlnoci si místo převzali Lesy České republiky. Předběžně vyčíslili škodu na 300 tisíc korun. Vedení žirovnického knoflíkářského průmyslu se chce v nejbližší době sejít s částí zaměstnanců s nabídkou nové práce. Podnik produkci knoflíků z ekonomických důvodů ruší a dál se bude zaměřovat pouze na divizi automotiv.
2: Já osobně jsem sem nastoupil po maturitě v roce 85, ale pak jsem tady 10 let nebyl, byl jsem na výrobě, kde se dělal automotiv, dá se říct, jako autosedačky.
3: Pavel Ryšavý spojil s knoflíkářským průmyslem prakticky celý svůj profesní život. Ani po konci výroby ale nemusí přijít o práci stejně jako ostatní zaměstnanci, říká ředitel podniku Pavel Zvěřina.
4: Já bych to rozdělil asi na dvě části. Obě dvě skupiny mají možnost pokračovat dál. Některá část už se rozhodla právě v tom automotive biznisu a s tou druhou máme schůzku v první polovině října, kde oni vyslyší, jaké možnosti by mohli mít pokračovat. A na základě toho je necháme i sami se rozhodnout, jestli o to budou mít zájem.
3: Knoflíkářská výroba má v Žirovnici 160-letou tradici. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Vodáci včera v Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku ukončili sezónu. Při tradičním zamykání Lužnice u vodácké základny symbolicky otočili v řece klíčem na jeden západ. Na 7-kilometrový úsek k jezu Pilař oproti jiným rokům vyrazilo jen několik desítek lodí. Jan Wiplinger ze suchdolské vodácké základny řekl, že i přes letošní rekordní sucho byl úsek ze Suchdola do Majdaleny sjízdný, i když s obtížemi. Vánoční jízdou 25. prosince vodáci řeku zamknou na druhý západ. Sport. Fotbalisti Oseku si připsali další výhru v pořadí letošního ročníku krajského přeboru. Na jejich hřišti jim rozdílem 0-6 podlehl loňský lídr tabulky Olešník. Jindřichův Hradec zdolal Dolní Dvořiště taky 6-0, Mirovice se Zimovou Ústí 5-1, Semice Roudné 2-1, Kaplice Meteor Tábor taky 2-1. Nováček v letošní soutěži Českobudějovická Slavia porazila Zlatou Korunu 1-0 a z 15 body je zatím na 7. příčce. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stavební práce omezují průjezd na křižovatce silnic 174 a hlavního tahu 20 v Elnářích na Strakonicku. Trvat mají do 18. října. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Venku jsou krásně vidět hvězdy a tak nás vítá nový den. Je nedělní s datem 4. října roku 2026. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to. Jihočeské ráno je na svém samém počátku. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. A písničky, které nestárnou, nám všem budou dělat radost. Xindl X, Bonnie Tyler, Petr Rezek či Karel Gott a další a další. Také nás čeká kalendárium, které nese právě dnešní datum 4. října a dočkáte se ho už za pár chvil. Příjemné vstávání.

0: Je tady neděle s datem 4. října. Svátek právě dnes slaví František, tak samozřejmě nositelům tohoto jména přejeme jen to nejlepší. František je jméno italského původu, které pochází od svatého Františka z Assisi. Jemuž otec v dětství říkal pro jeho znalosti francouzštiny Francesco, čili Francouzsku. Jeho základem je germánské Franco, tedy svobodný muž či chlap. František má tedy svátek, jinak neděle 4. října, je to 277. den roku 26, do konce roku zbývá 88 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1929, a sice rovných 27 stupňů, a nejnižší roku 1947 minus 0,3 desetiny stupně Celsia. Máme Mezinárodní den zvířat a patron zvířat František z Assisi se postaral o to, že tento den samozřejmě patří tedy zvířatům, slaví se od roku nebo připomíná se od roku 1933. Začíná také Světový vesmírný týden. Před 120 lety se narodil herec Ladislav Pešek. Zemřel v roce 1986. Je to 115 let, co zemřel britský lékař Joseph Bell, jenž inspiroval sira Artura Conana Doyla k vytvoření postavy detektiva Sherlocka Holmese. Před 25 lety na to poprvé ve 52-leté historii Aliance aktivovalo článek 5 Washingtonské úmluvy o vzájemné solidaritě mezi členskými státy NATO. A před 15 lety americký technologický gigant Apple spustil virtuální asistenční službu Siri, což byl první moderní masově rozšířený virtuální asistent. Jdeme k narozeninám. Oslavenci jsou například americká herečka Susan Sarandon, maďarský herec János Bán. Narozeniny slaví také herec Václav Neužil, fotbalista a funkcionář Tomáš Rosický, grafik, fotograf a influencer TMBK, také herec Matouš Ruml, a oslavenkyní je i herečka a influencerka Nicole Lightgap, dříve tedy Štíbrová. Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší, vám všem příjemné 4. říjnové ráno a za chvíli už doufám i s vaší pomocí počasí. 90 011 03, číslo naší SMS brány, pište nám, jak je právě u vás. SMSky ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text.
1: Český rozhlas České Budějovice,

0: počasí.
1: Díky za vaši reakci na naše vysílání. Také nad Prahou hvězdy 8 stupňů bez větří. Pěkný den všem přeje Josef. Tak řekla bych, že to je velmi příjemná zpráva o dnešním ránu. Je to 4. říjnové ráno. Ano, máme skutečně jasno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 7 až 4. V údolích kolem 2 stupňů Celsia a místy máme dokonce i nějaké ty přízemní mrazíky. Jakáže bude neděle ráno, převážně tady jasno, jen výjimečně s mlhami, postupně bude oblačnosti od severozápadu přibývat, přes den jen vysoké průsvitné, později odpoledne a večer bude až zataženost již vyznačenější oblačností. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23, nejvyšší teploty na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek dnes na rovné nule a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Až se 180 kilogramů vážícími borci se Lukáš Krpálek připravoval před mistrovstvím světa. O koho šlo a kdo bude jeho největším soupeřem pro šampionát? Uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za chvíli.

0: Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který od neděle hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa.
1: Já myslím, že ta příprava, která proběhla, tak byla dobrá a teď akorát to zúročit a poprat se o co nejlepší výsledek.
2: Lukáš Krpálek tentokrát nevolil přípravu v Japonsku, jak tomu bývalo v minulosti, ale jezdil na soustředění po Evropě. I tam ale našel pro trénink velmi těžké soupeře.
1: Když jsme byli na soustředění v Bratislavě, tak tam jsem se tahal ne úplně s oblíbenýma soupeřema, ať už z Azerbajdžánu, z Turecka. Můj neúplně oblíbený soupeř Kokauri, se kterým tu bilanci nemám úplně dobrou, tak s tím jsem se tam potkával. Další azerbajdžánský judista Nasibov, který má 180 kg, tak musím říct, že i ty zápasy s ním byly velmi náročný, velmi těžký. To byla super příprava na tyhle ty zápasy s těma těžkýma váhama.
2: Věří Lukáš Krpálek, který poslední soustředění absolvoval doma v Čechách. Oproti minulosti se totiž výrazně zvedl nejen celkový počet judistů, ale mezi domácími borci má Lukáš Krpálek stále větší konkurenci v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
1: Ta základna začíná být velmi slušná i v té těžké váze, kdy vlastně, když jsme měli teď ten vlastně závěrečný kemp, tak se tady sjeli všechny těžké váhy z České republiky, čili Slováci, a musím říct, že to byl velmi slušný kemp. Za mě tohle samozřejmě super.
2: Pro Lukáše Krpálka bude mistrovství světa v Baku už jeho 13. šampionátem. Tituly získal v letech 2014 a 2019. Medaily vybojoval naposledy před 3 roky, a to stříbrnou. Teď chce další, ale adeptů na ní je opravdu hodně.
1: Těch soupeřů tam bude skvělých opravdu spousty, ať už Korejec Kim, Rus Tasojev, Gruzínec Tušišvili, Japonec Nakano. Bude těch soupeřů opravdu spousty, který bude velmi těžké porazit, ale udělám maximum pro to, abych každého toho soupeře, který se přede mě postaví, tak aby ho porazil a abych minimálně odcházel s tím, že jsem na té žíněnce nechal všechno a že jsem tam nemohl udělat víc.
2: Říká Lukáš Krpálek. Toho čekají zápasy v sobotu 10. října. Před ním se na tatami v Baku postupně od pondělí postaví i Tereza Bodnárová, Chusnidin Karimov, Renata Zachová, Adam Kopecký a David Klamrt. O průběhu všech zápasů českých judistů vás budeme informovat. Petr Kadeřábek,

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: vámi je Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme, že posloucháte. Pojďme si poslechnout čerstvé zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje Ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Stát chce změnou ulevit úřadům, které každý rok vydají nebo vymění asi 700 tisíc řidičských průkazů. Jihočeský kytarový festival v Nových Hradech na Českobudějovicku dnes uzavře tradiční koncert účastníků a kytarových orchestrů. Součástí budou taky světová premiéra skladeb českých autorů Petra Hanzlíka a Milady Kares. Začne v 14:30 odpoledne v hotelu Máj. Vedle koncertů čeká návštěvníky vzdělávací program a součástí festivalu je taky výstava kytarářů a výrobců hudebních nástrojů. Vůně jablek, skořice a rozinek se odpoledne rozline dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Obec v kulturním domě pořádá Strudelfest, jde už o 17. ročník. Na místě bude i kuchařský čaroděj Petr Stupka, který veřejnosti představí přípravu tohoto oblíbeného moučníku. Vyhlášení výsledků plánují organizátoři ve 15:45 odpoledne. K poslechu bude hrát kapela Správná pětka a vstupné je podle informací na webu obce dobrovolné. Z jihočeského sportu. Dynamo České Budějovice vyhrálo v 9. kole 3. ligy na domácím hřišti nad Benešovem 3:0. Je v čele tabulky. S celkem 19 body se na prvních příčkách nacházejí kromě Dynama ještě Motorlet, Domažlice a Králův Dvůr. V 5. kole nejvyšší basketbalové soutěže Písečtí Sršni prohráli na palubovce USK Praha 89-105. Navázali tak na poslední prohru s Pardubicemi a v tabulce jsou 6. Další utkání je čeká za týden doma proti Ostravě. A počasí? Zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty maximálně 23, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, biozátěž na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 5. etapou pokračuje rekonstrukce Mostecké ulice v Táboře. Objízdná trasa je vedená ulicemi Soběslavská, Budějovická, Husova a Údolní. Sledujte dopravní značení a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zelený, žlutý, červený, hladký i chlupatý. Angrešt už dávno není jen jeden. Které odrůdy stojí za to vysadit na zahradě a které potěší nejvíc chutnými plody? O tom uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Angrešt patří k tradičním ovocným keřům českých zahrad. Dnes si ale můžeme vybírat z desítek odrůd, které se liší nejen barvou a velikostí plodů, ale také chutí, dobou zrání nebo odolností vůči chorobám. Na některé z nich se teď zaměříme v rozhovoru Hanky Šoberové s pěstitelem Josefem Tlapou.
1: Když lidi přijdou pro angrešt, tak většinou chtějí známou odrůdu zlatý fík. Každý, kdo přijde a kdo ho někdy okusil, chce ho. Ano, je to možné, ale zlatý fík je stará odrůda, která není rezistentní. To znamená, že se musí stříkat proti americkému padlí, a to minimálně 3x nebo 4x, což zákazníky odradí, je to nepříjemné, musí postřikovač, musí vystihnout tu správnou dobu, aby tady ta nemoc nebyla.
2: Takže zlatý fík nebude úplně bez práce, nicméně plody samozřejmě výborné, ale když se podíváme třeba na nějaké ty novinky, pojďte nám doporučit.
1: Ano, tak kdybyste přišla a chtěla angrešt, tak se vás zeptám, a chcete to spíš jako na zpracování, to znamená na marmelády, anebo chcete mít zobací zahrádku, aby furt něco dozrávalo. Pokud chcete zavařeniny, je dobré mít jednu odrůdu. Všechno najednou sklidíte, všechno najednou zpracujete. Pokud chcete mít takovou tu pochoutkovou zahradu, kde jdete, uzobnete si za 14 dní, tam přijdete a zase máte co zobat, asi bychom tu sklizeň rozdělili, aby ty sklizně na sobě navazovaly. Máme tady odrůdy, jako je Dagmar, Dukat, což jsou také žlutoplodé angrešty, velikosti už dohánějí toho zlatého fíka a hlavně jsou rezistentní, to znamená bez postřiku.
2: Viděla jsem i červené angrešty, které mají nádherně hladký plod a jsou úžasně sladké. Jaké to jsou?
1: Ano, máme tady například Rixantu, máme tady Spinefri, odrůda Spinefri je červenoplodá a její výhodou je, že už je beztrná.
2: To znamená, že ta rostlina nemá trny, když se na ní sáhnu, tak je to hladký keř.
1: Ano, je to tak. Dnešní šlechtitelé už se věnují tomu, aby ten angrešt byl za jedno rezistentní, bez postřiku, a za druhé, aby byl beztrný, aby sklizeň z takového stromku nebo keře byla bezproblémová.
2: Angrešt je spíše stromkovité?
1: Lepší úroda je z toho stromkového.
2: Musí se ten angrešt nějak prořezávat, aby byl prozdušněný a ty plody dobře dozrávaly?
1: Ano, první výchovný řez je na 3x4 očka každý výhon, to je úplně ten první. Všem zákazníkům to ukážeme na místě v naší školce. A pak další roky spíš ten keř prosvětlujeme, odstraňujeme větve, které se kříží, nebo větve, které se vrací zpátky do korunky.
2: Pojďme teď na skupinu rybízů. Za nás býval rybíz červený, černý. To už taky dávno není pravda, že ne?
1: Ano, dnes se setkáváme už i s růžovým rybízem, což působí na lidi, že je to vlastně červený, ale není dozrálý, ale není tomu tak. Má růžovou barvu a už je chuťově velice dobrý, sladký. A nebo tady máme i odrůdy Oye Blanc, což je odrůda černobílá, což je taková zajímavost. Ten rybíz je spíš světlejší, spíš se podobá tomu bílému. Chuťově je hodně podobný tomu černému rybízu, je velice lahodný.
2: Jak je to se střihem rybízu?
1: Je to podobné jako u toho angreštu, ten rybíz na tom kmínku je trošku bujnější než angrešt. Určitě to chce každé jaro trošku prostřihat, to znamená prosvětlit, určitě se nám to vyplatí, protože ta sklizeň je potom bezproblémová, plody jsou osluněné, jsou vybarvené, jsou sladší.
2: Jak je to s postřikem v tomto případě? Jsou také rezistentní?
1: Rybízy obecně netrpí americkým padlím, takže se nemusí stříkat.
0: Ať už dáte přednost osvědčené klasice nebo některé z novějších odrůd, angrešt má na zahradě své místo stále jisté.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: A po Abbě si už za chvíli zatančíme v čase, a to s Ilonou Čákovou tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 6:15, k tomu 1,5 minuty.
1: Počasí.
0: Vrcholí jasná noc, nejnižší teploty aktuálně 7 až 4 v údolích okolo 2 stupňů a místy dokonce i přízemní mrazíky. Jaká bude neděle? Ráno převážně jasná, jen výjimečně s mlhami. Postupně bude mraku od severozápadu přibývat, přes den jen vysoké průsvitné, později odpoledne a večer bude až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů, vítr povane slabý proměnlivý o rychlosti do 3 metrů za sekundu, ráno i klidno, pršet dnes nebude a rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Drakiáda, štrůdl nebo Lída Bárová budou středem naší pozornosti už za chvíli, a sice v typech pro volný čas, tak si je ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice při neděli nenechte ujít. Dobré ráno.

0: My také v neděli po ránu tančíme v čase 5.52, ukazují naše hodiny tady ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
0: A tady už je pár rad, jak dnešek, tedy neděli s datem 4. října, můžete strávit. V kostele na Palackého náměstí v Českých Budějovicích zazní od 18 hodin koncert společně s kanzonetou na podporu Modré pomněnky, která pomáhá rodinám nevyléčitelně nemocných. Na dobrodružný den můžete od 13 hodin vyrazit na hřiště ve Zbytinách. Drakiáda v Lenoře startuje ve 14 hodin na louce u Markovců. V českobudějovickém metropolu začne v 19 hodin inscenace s názvem Lída Bárová a ta druhá. Klatovská pětičlenná hudební skupina Elias vystoupí v 18 hodin v Milevském klášteře. Divadelní komedii Tik-Tak můžete od 18 hodin vidět v kulturním domě v Čepřovicích. Do Záblatí u Prachatic dnes můžete vyrazit na scénické čtení z knížky Špeky s hercem Pavlem Oubramem. Začíná ve 20 hodin. V Chýnově u Tábora od 13.30 pořádají trh ve dvoře v ulici Turovecká 80. V modlitebně v Turovecké ulici pak od 14 hodin začne divadlo, cukrářská dílna a koncert sboru Světlice. Výtěžek ze vstupného podpoří organizaci Krmte hladové. V českobudějovickém metropolu od 9 do 12 hodin se můžete podívat na burzu terarijních zvířat. A soutěž o nejlepší štrůdl začne ve 14 hodin v kulturním domě v Dolním dvořišti. Charitativní běh na 5,5 kilometru parkem Léčebny Červený dvůr startuje dnes ve 12 hodin. Výtěžek půjde na podporu tělesně postiženého 12-letého Kubíka. V kostele na Dobré vodě u Českých Budějovic si od 19 hodin můžete poslechnout koncert písní a balad. Tak věřím, že ta nabídka je velice bohatá.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 000 aut, většinou škodovky. Na jihu Čech se v sobotu stalo skoro 50 dopravních nehod. Procházka s architekty dnes lidem ukáže budoucí proměnu předměstí z Buzany v Jindřichově Hradci. Teploměry ukážou až 23 stupňů, k večeru se bude zatahovat. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024.

0: Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi, proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Zvolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Sobota vstoupila do statistik jihočeské policie jako den s velmi vysokým počtem dopravních nehod. Jenom k 5. odpolední evidovali policisti 40 kolizí. Další se potom staly v podvečerních a večerních hodinách, informuje o tom mluvčí Jiří Macner. Mezi vážné střety patřila nehoda sanitky s osobním autem v Soběslavi. Sanitní vůz skončil po srážce na boku, 3 lidé se zranili. Pravděpodobnou příčinou bylo nedání přednosti ze strany řidiče osobního auta, který přijížděl z vedlejší ulice. Bouralo se taky na nově otevřeném obchvatu u Češnovic na Českobudějovicku, tam se zranili 2 lidé. Záchranáři vyjížděli taky k nehodám motorkářů, například na silnici 156 u Veselky na Českobudějovicku. Jindřichův Hradec ukáže lidem budoucí podobu předměstí z Buzany. Pro lokalitu loni uspořádal architektonickou soutěž. Dnes na místo zájemce zavede jedna z vycházek v rámci Dne architektury. Začátek je v 10 hodin, pokračuje městský architekt Lukáš Soukup.
1: Zaměříme se společně při jedné vycházce na předměstskou zástavbu lokality z Buzan a s autory výherci architektonické soutěže z loňského roku, tak se společně podíváme do lokality, kde by v budoucnu měla vyrůst nová zástavba.
0: Křemže na Českokrumlovsku pořádá sousedské trhy. Obec je spojila se svatomichalskou poutí, při které nebude chybět zábava a dobré jídlo pro děti i dospělé. Program, který začne v 9 hodin, popsal tajemník městysu Jan Boršovský.
2: Proběhne mše svatá, koncert s duchovním slovem v kostele, pak pohádka pro děti, komentovaná prohlídka kostela. Na náměstí zahraje skupina Spolektiv. Trhy budou probíhat až do večera. Sport.
0: Čeští fotbalisti prohráli i třetí utkání v Lize národů. Španělským mistrům světa podlehli v Oviedu 1-3. Čtvrtý a poslední zápas v této reprezentační přestávce odehrají Češi v úterý. V Londýně nastoupí proti Anglii. Ta v Rijece deklasovala domácí Chorvatsko 7-0. Úvodní závod českého poháru v cyklokrosu v Chínově na Táborsku vyhráli Belgičan Vice Meusen a domácí jednička Kristýna Zemanová. Druhý mezi muži dojel na nové pohárové trati s odstupem 21 sekund Václav Ježek. Třetí byl 19-letý Krištof Bažant, úřadující mistra republiky v elitní kategorii. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Semafory řídí provoz na hlavním tahu 29 z Písku do Tábora v Podolí 1, a to kvůli rekonstrukci chodníků. Práce mají trvat do konce měsíce. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračuje 4. říjnové jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou u mikrofonu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to. A já už pro vás chystám písničky, které nestárnou, a musím říci, že budou v podstatě tak trošku provoněné gurmánstvím, protože jedna z písniček, kterou pro vás chystám, se jmenuje Jahoda, hrát a zpívat budou Miraj, a ta druhá Jednohubky od Vladimíra Mišíka, té se také dočkáte už za pár minut. Do té doby zazní ještě Činasky a Klára. Drsné vyprávění bez příkras, taková je kniha Manifest o ústavní péči nebo Důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Její autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, který teď žije v chráněném bydlení v Jindřichově Hradci, v ní popsal vlastní zkušenost z pobytu ve velkém ústavním zařízení. Za chvíli už uslyšíte podrobnosti, tak si počkejte. Dobré jitro.

0: Lidé s postižením mají mít šanci žít důstojně a nezávisle mimo velké instituce, tam, kde sami chtějí. To je hlavní poselství knihy Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Jejím autorem je Kamil Fousek, který má od narození dětskou mozkovou obrnu. Popsal v ní svůj roční pobyt ve velkém ústavu. V těchto dnech měla kniha slavnostní křest v sídle ombudsmana v Brně.
1: Některé pasáže mohou být pro posluchače citlivé nebo znepokojující.
2: Upozornil moderátor návštěvníky akce předtím, než herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek začal číst ukázky z Manifestu.
3: Tak teď už, když jsem byl vyslečený, jsem čekal, že mi bude napouštět v tu vanu. Ještě jsem si všiml toho hnědého vzorku po kolegovi. Teď na mě pustil vodu a než se spláchl ten vzorek, tak to bylo cítit. Jak to mám popsat, abyste se nepozvraceli?
4: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo. Nebyl jsem jediný, ke komu se takhle chovali.
2: Řekl o lidech, kteří se o něj v ústavu starali, Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové. Když přešel do chráněného bydlení, rozhodl se své zážitky sepsat. Byla to pro něj terapie. Vadí mu bezpráví a v ústavu, kde žil, ho prý bylo plno.
5: My jsme se s panem Kamilem Fouskem poznali při návštěvě chráněného bydlení, ve kterém žije.
2: Říká ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmana Jana Gregorová.
5: On se nám jen tak mezi řečí zmínil, že dopsal manifest svou osobní zpověď o zkušenostech života v jednom z ústavů, kdy předtím celý život prožil doma s rodinou. Také mluvil o tom, že hledá někoho, kdo by mu pomohl s vydáním manifestu.
2: Text je napsaný přístupnou a záživnou formou, přestože otevírá těžká a intimní témata. Jeho vydáním chce kancelář zdůraznit potřebu změny péče o lidi s postižením, od pobytových ústavů k podpoře v jejich přirozeném prostředí, vysvětluje zástupce ombudsmanky Vít Alexander Šorm.
6: Právě to syrové svědectví podle mě velmi dobře doplňuje to poselství, které se snažíme dát, že by mnoho lidí, ne-li všichni, by v těch ústavních zařízeních žít nemělo, protože tím, jak se musí přizpůsobit té organizaci práce, třeba i nedostatku personálu, tak tím jakýkoliv jejich samostatný život vlastně přestává fungovat.
2: Kniha je určená pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost, doplňuje Jana Gregorová.
5: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
2: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. 500 výtisků bude kancelář distribuovat při pracovních jednáních. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: A já doplním, že Kamil Fousek, který má od narození dětskou mozkovou obrnu, teď žije v chráněném bydlení v Jindřichově Hradci.
7: Český rozhlas České.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm, k tomu jedna minuta, ještě je tma, plus tři stupně, trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. SMSka od vás, díky za ní, těším se na další. Ráno máme převážně jasno, jen výjimečně s mlhami, postupně bude mraků od západu přibývat, přes den jen vysoké, večer bude až zataženo s již vyznačenější oblačností. 20 až 23 stupňů Celsia, to jsou dnešní nejvyšší maxima, 17 až 20 naměříte na horách. Vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu, ráno i klidno. Předpokládané úhrny srážek na nule. Rostylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale většinou dobré a bio pro dešek na jedničce.
2: Jednou ze skupin okrasných travin, které právě v tuto roční dobu dělají na zahradách velkou parádu, jsou dochany. Věnujeme jim pozornost v dalším vydání Zelených světů. A taky zamíříme za pěstitelem rajčat a paprik, který nám popíše, jak se lze vytvořit funkční vyvýšený záhon. A taky vás vezmeme na jednu kouzelnou holandskou zahradu. Nezapomeňte, v neděli po 11. dopolední jsou tu s vámi Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Dnes naposledy pro vás budeme mít řidičskou abecedu, a to už za chvíli. Radu, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, obdržíte tady od nás. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké nedělní ráno všem.

0: 6.21 a teď už si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Dnes naposledy vám v řidičské abecedě nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Správné používání světel na autě je naprostý základ bezpečnosti, přesto v něm na silnicích denně chybujeme. Buď potkáme téměř neviditelná auta, nebo naopak nás řidiči před námi doslova oslepují. Vy víte, kdy používat denní svícení, kdy mlhovky a jak se vyhnout oslňování ostatních? Celou situaci objasní plukovník Jan Straka.
3: My to můžeme zaobalit do bezpečnosti. Logicky, pokud je den, není snížená viditelnost, používám světla pro denní svícení, případně pokud je nemám, tak obrysová potkávací světla. To je v zákoně napsáno, že to používat musím. V případě, že je ale snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
2: A co s tím, abych to změnil?
3: V první řadě zapnout obrysová potkávací světla, tím pádem se mi osvětlí předek i zadek a zároveň, pakliže je mlha nebo opravdu viditelnost na nějakou krátkou vzdálenost, tak jsem povinen použít mlhová světla vzadu a mohu použít mlhová světla vpředu. Ty mohu používat pouze za té snížené viditelnosti, to znamená v okamžiku, kdy pomine ta snížená viditelnost, tak samozřejmě okamžitě vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Vše z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A u mikrofonu už je připraven Lukáš Pelikán, který přináší čerstvé zprávy.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dnes je poslední den, kdy si lidé můžou objednat tříměsíční státní dluhopis Flexi Bond. Investovat můžou maximálně 3 miliony korun a peníze musí zaplatit do 13. října. Dluhopis nabízí roční výnos 3,75%, ze kterého se neplatí daň. Další nabídku státních dluhopisů plánuje rezort zřejmě v listopadu. Lidé ve Velešíně na Českokrumlovsku se dnes můžou vydat na procházku po stopách historických fotografií s představením nových projektů. Ujme se jich městský architekt Jakub Našinec, který je provede od Penny až k hasičské zbrojnici. Sraz bude právě u Penny Marketu v 17 hodin. V hasičárně pak akci zakončí beseda a prezentace studentské práce Velešín 2.0. Prostory výstavního sálu okresního archivu v Českých Budějovicích jsou plné nástrojů a pomůcek, které naši předkové používali při žních. Navštěvníci si můžou prohlédnout taky blatské kroje, písemnosti i tiskoviny. Výstava plná venkova bude otevřená od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin v budově Českobudějovického archivu v Rudolfovské ulici. Na sobotu 10. října je dopoledne plánovaná dernisáž s komentovanou prohlídkou. České hokejistky obsadily na turnaji Eurohockey Tour v Lahti poslední místo. Po prohrách s domácím Finskem a Švédskem v základní hrací době podlehly Švýcarkám 2-3 po nájezdech. Sobota byla už tradičně pestrá na fotbalová utkání. Ve čtvrté lize zvítězila Soběslav nad Doubravkou 2-1 a je zatím nejlepším jihočeským týmem ve skupině A. V dalších zápasech Český Krumlov porazil Rokycany 4-0, Táborská akademie Milevsko 3-2 a Strakonice podlehly Hořovicím 1-2. A ještě počasí. Zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty maximálně 23, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, biozátěž na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Čížové na Písecku opravují železniční přejezd na silnici do Zlivic. S uzavírkou počítejte do čtvrtka. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Záchrana jednoho z největších evropských klášterů úspěšně pokračuje. V Plasích na severním Plzeňsku dokončil Národní památkový ústav další etapu oprav a restaurátorských prací. Návštěvníci si tak můžou projít opatskou zahradu nebo vystoupat k hodinovému stroji do věže barokní sýpky. Více uslyšíte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak si počkejte. Chodím ulicí, do té doby zaspívá Jan Kalousek.

0: klášteře Plasy na severním Plzeňsku skončila další náročná etapa záchrany. Národní památkový ústav dokončil opravu barokní sýpky s hodinovou věží, opatskou rezidenci i rozlehlou opatskou zahradu s arkádami a kaplí. Návštěvníkům se díky tomu otevírají další, dosud nepřístupná místa.
1: Společně s kastelánem kláštera v Plasích, Pavlem Duchoněm, teď přicházíme do středu zrekonstruované opatské zahrady u opatské rezidence. Máte úsměv na tváři, první etapa za vámi, jaký je to pocit?
2: Úlevný, ale přitom dost zavazující. Sáhli jsme do věže, sáhli jsme do statiky, sáhli jsme do krovů. Hodinový stroj samotný jsme nerekonstruovali, zatím ho necháme jen v péči našeho hodináře, který tam teda denně chodí. Čeká nás teď to, že snad se dostaneme k tomu, že bychom mohli obnovit fasády, mohli bychom obnovit interiéry sýpek, ale zejména, že bychom obnovili obě dvě gotické kaple, které jsou v sýpce schovány.
1: Součástí byla i oprava kaple u opatské zahrady.
3: Všechny ty objekty fungují tak, jak byly de facto v rámci toho velkého Santiniovského plánu.
1: Říká Lukáš Veverka, odborný garant obnovy.
3: Člověk si konečně může tak trošku začít představovat, jak to tak asi mohlo dopadnout, kdyby se celý ten plán postavil a jak asi v té vrcholné formě toho kláštera, který vlastně měl být jeden z největších barokních klášterů v rámci Evropy.
1: Říká Lukáš Veverka. Teď je právě slyšet ten hodinový stroj ze 17. století.
4: Čeká nás další práce na té velké plaské sýpce.
1: Říká ředitel Českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Petr Pavelec.
4: Čeká nás práce také na té středověké kapli, která je skrytá z části uvnitř a je to naprostý skvost. Tedy jsou to převážně, řekněme, práce charakteru stavební obnovy a potom velmi specifického a náročného restaurování.
1: Říká Petr Pavelec. Od léta 2026 je sýpka s hodinovou věží znovu přístupná v rámci komentovaných prohlídek. Trasa zavádí návštěvníky mimo jiné do dvoupatrové gotické kaple, jednoho z nemnoha dochovaných prostorů, připomínající podobu kláštera před jeho barokní přestavbou a pokračuje až do věže k ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století. Z Plas na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice,

0: můžeš vyhrát, jestli chceš, tedy if you, respektive you can win if you want. Nevím, jestli úplně můžeme soutěžit, co se týče počasí, moc ho ovlivnit nedokážeme, ovšem více o něm ví meteoroložka Eva Houbová.
1: Počasí.
0: Já ji ve 6:45 vítám v našem vysílání a rovnou se ptám na aktuální počasí. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V západních Čechách je až zataženo a ve zbytku republiky převážně jasno. Ojediněle se objevují mlhy. Teplota je ve velkém rozptylu zase -3,6 stupně Kořenov-Jizerka a maximum je v městě Albrechtice v Moravskoslezském kraji 14,5 stupně. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 6 stupňů, bez větří, tlak přepočten na hladinu moře má hodnotu 1029,6 hektopaskalu. Na Chodáňově je skoro jasno a 9 stupňů a jeho západní vítr 2 metry za sekundu.
0: Tedy ty -3 stupně z Jizerky, ty mě úplně zmrazily. Zeptám se, jaký bude dnešní, tedy nedělní den?
2: Od severozápadu ovlivňuje počasí u nás mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Čekáme, že během dne bude od západu přibývat oblačnost. Přes den jenom vysoká, takže sluníčko uvidíme, ale večer už bude hustší a bude až zataženo. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: Už nám pomalu, ale jistě svítá, tak v kolik vyjde sluníčko a v kolik zapadne?
2: Je moc hezký východ. Sluníčko vyjde v 7:06 a zapadne v 18:34, ještě před večerníčkem.
0: Výborně. A jaké máme hlášené teplotní rekordy k dnešnímu datu 4. říjnu?
2: Maximum je z roku 1929 a je to 30,3 stupně a minimum z roku 1947 -5,5.
0: A ještě předpověď na dnešní noc a zítřejší, tedy pondělní den?
2: Od pondělka bude ze západní nad východní Evropu přecházet tlaková výše. V noci na zítřek a ráno čekáme ještě oblačno až zataženo a ojediněle se může objevit slabý déšť a k ránu taky ojedinělé mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Během dne se od severozápadu vyjasní. Teplota vystoupí na 19 až 22 a na horách bude do 19. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na jedničce.
0: Tolik meteoroložka Eva Houbová, já prozatím Evě děkuji a uslyšíme se opět za hodinu.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
3: Taky vás vždycky zajímalo, jak to vypadá u malíře v ateliéru? A nebo vás fascinuje hrnčířský kruh? Letos budete mít příležitost od 9. do 11. října. V rámci dnů otevřených ateliérů se podíváte za svým oblíbeným výtvarníkem. Povídat si o tom budeme v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. Tak poslouchejte, zve vás Pavla Kuchtová.

0: Dnešní Vltavín bude zajímavý už z toho důvodu, že si redaktor Zdeněk Zajíček pozval k mikrofonu historika a etnografa Jana Šimánka, aby spolu prošli jednak novou knihu Jana Šimánka Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska, ale také, aby porovnali, jak je to s pravdivostí historických údajů a pravdivostí pověstí a legend. Jednou z osobností, ke kterým se váže velmi mnoho pověstí na jihu Čech, je Jan Žižka. Ten se podle různých pověstí zastavil na tolika místech jihu Čech, že by to fyzicky snad ani nebylo možné, aby to všechno stihl. A ani s tím dubem v Trocnově, pod kterým se měl údajně narodit, to tak jednoznačné není. Takže se natáčelo i tam.
1: Tady čteme na cedule, že je to památník Jana Žižky, který vlastně patří pod muzeum jihočeské, takže to součástí Jihočeského muzea, tam expozice husitství a expozice o Janu Žižkovi. Je to v budově, která vznikla v druhé polovině 17. století, konkrétně kolem roku 1678-79, kdy nechal postavit přebor kláštera v Borovanech jako poplužní dvůr, to znamená dvůr, kde žil šafář se šafářkou a čeleď, kteří obhospodařovali okolní pozemky. A později, když byl ten klášter zrušen za josefinských reforem na konci 18. století, tak ten dvůr vlastně koupil kníže Schwarzenberg. No a na konci století 19., kdy byl Schwarzenberg roztrpčen tím, že zde chodí zástupy lidí, že se konají různé setkání a výlety sokolů, aby navštívili Žižkovo rodiště a že vlastně šlapou po půdě a po zaseté mobily a tak dále, tak se rozhodl, že ty okolní pozemky zalesní, tím vznikly okolní bohaté lesy a zřídil zde hájovnu. A ta zde byla ještě v té první polovině 20. století a potom po druhé světové válce byla teda ta hájovna přeměněna na to muzeum Jana Žižky.
0: Slyšeli jste ukázku z dnešního, tedy nedělního Vltavínu a celý pořad si poslechněte po zprávách v 9 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno a taky vám hrajeme písničky, které nestárnou. Tady už je jedna z nich od Petra Naděje.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Zatím 70 Jihočechů se letos podle hygieniků nakazilo klíšťovou encefalitidou. Restaurátorka zachránila skoro zničený historický oltář v Dolním Žďáru na Jindřichohradecku. Odpoledne ho představí veřejnosti. Cenitálie za činohru získali Lucie Žáčková a Stanislav Majer. Zpočátku slunečné počasí vystřídá k večeru zatažená obloha. Zprávy připravil Lukáš Pelikán od Breitro. Hygienici na jihu Čech zapsali v minulém týdnu další dva nové případy nákazy klíšťovou encefalitidou. Od začátku letošního roku jich dohromady registrují 70. Oproti loňskému roku je to ve srovnání se stejným obdobím o 24 míň.
7: Odborníci zaznamenali dva nové případy na Českobudějovicku a Strakonicku. Právě tam se podle nich letos nakazilo nejvíc lidí, konkrétně 23. Naopak Písecko je i nadále bez jediného potvrzeného případu. Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Podle hygieniků bude letos na konci roku míň případů klíšťové encefalitidy na jihu Čech než loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz. Lidé v Dolním Žďáru na Jindřichohradecku dnes poprvé uvidí opravený historický oltář. Pochází z 19. století a do místní kaple ho věnovali Černínové. Slavnostní program začne v 15 hodin a doprovodí ho koncert kapely Bárka. Pokračuje iniciátor opravy Miloslav Vokáč.
8: Ten oltář už byl téměř zničený. Je na něm krásný obraz svaté Terezie Savily, tak pan starosta oslovil Zdenu Skořepovou, hradeckou malířku, sochařku a restaurátorku,

0: ta tomu věnovala vlastně 2 měsíce práce, takže ho představíme taky veřejnosti, aby viděli tenhle docela zajímavý a vzácný oltář.
1: Divadelní ceny Thálie znají své letošní vítěze. Ocenění si v historické budově Národního divadla v Praze převzali 20 umělců. Sošku za celoživotní mistrovství v činohře získali Zdena Herfortová a Petr Nárožný.
2: Zdena Herfortová!
3: Můj život a moji osobnost naprosto ovlivnila moje kariéra. To je samozřejmě. Žijete na jevišti, myslíte na jeviště, chodíte na jeviště, žijete prostě s divadlem.
4: Vzpomíná Zdena Herfortová z Městského divadla v Brně. Ocenění za nejlepší ženský výkon v činohře si odnáší Lucie Žáčková z Činoherního klubu v Praze, a to za roli Anny v představení Komuna.
5: Vidím v ní nějak spoustu věcí, kterým rozumím, a je mi hodně blízká, protože při jejím zkoušení jsem zažila takové osobní věci, ztráty blízkých lidí.
4: Cenu za nejlepší mužský výkon v činohře si převzal Stanislav Majer za inscenaci Amadoka pražského divadla X10. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. V mytickém domově starověkých řeckých bohů leží taky Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a minojských palácích na Krétě se teď Řecko snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis. Sport. Nováček v ženské volejbalové extralize hráčky českobudějovického Jihostroje prohráli v prvním kole na domácí palubovce s Ostravou 2-3. Ženská extraliga se hraje v univerzitní hale na Sádkách a ženy vede jako kapitánka Veronika Semerádová. Mužský tým bude hrát dál ve sportovní hale a do sezóny vstoupí 17. října. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1030 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody teď z jihočeských silnic hlášené nemáme, silničáři ale stále pracují na opravě hlavního tahu číslo 4 z Vimperka na Strážný. Aktuálně provoz řídí semafory mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A pokračuje nedělní jihočeské ráno s datem 4. října roku 2026. František má svátek, ráda to připomínám fandům a Františkům. Přejeme samozřejmě jen to nejlepší v tento 4. říjnový den. Jihočeské ráno, s vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Aktuální čas 7 hodin, k tomu 5 minut, a hned v zápětí se ku vaší radosti rozezní Věra Martinová Malý dům nad skálou. Na prohlídky obnovených lesů po kůrovcové kalamitě se včera na 7 místech v Česku vydali stovky návštěvníků. Nechyběli mezi nimi ani dobrovolníci, kteří pomohli s výsadbou nového porostu ve Smyslově na Táborsku. Už za chvilku vás za nimi zavedeme v reportáži.

0: Práci stovek dobrovolníků při obnově lesa mohli včera po celé republice ocenit návštěvníci akce Den lesů mladé generace. Odborníci jim například ve Smyslově na Táborsku ukázali, jak se mladým porostům daří. Zároveň mohli vidět ukázky práce v lesích nebo vypouštění sraženého víra velkého zpět do přírody.
1: No, už na nás sičí.
2: To je veliké.
3: Ahoj.
1: To bylo rychlý, co?
2: To bylo úplně fantastický, jako jsem vlastně viděla poprvé v životě víra na živo jako v přírodě.
4: Popisuje nevšední zážitek Tereza Voleská, která do Smyslova na Den lesů přijela s maminkou z nedaleké Soběslavy.
2: Jsem si typla, že bude menší a on byl hrozně velký.
4: Víra velkého před návštěvníky vypouštěla Jitka Zemková-Kocíková ze záchranné stanice v Hrachově u Sedlčan.
5: V letošním roce jsme zrovna těch vírů přijali hodně oproti jiným rokům. Ještě vlastně teď připravujeme na vypuštění další 3, což úplně takhle nebejvá každoročně.
4: Jen o pár metrů dál mohli zájemci, včetně Vlasty Brožové z Českých Budějovic, vidět, jak dřív lesníci těžili dřevo za pomoci koní.
6: Co jsem se dozvěděla, jak pracuje ten koň, jak on hlavně, jak s ním pracuje, s tím koníkem. Pán, jak teda to tahá to dřevo, to nám taky předved, jak ho zapřáhne.
4: Jak potvrzuje chovatel Dominik Kraus z Malšic na Táborsku, tažní koně najdou v lesích stále uplatnění.
7: Najdou se pořád nadšenci, kteří to dělají, my jsme to taky donedávna dělali, ale ta doba tomu prostě nepřeje. Kůň jde do terénu, kam se nedostane technika, ale jde tam za méně peněz než ta technika.
4: Nejvíc lidí ale přišlo na komentovanou procházku mladého lesa, stejně jako Eva Krojcová z Rudolfova na Českobudějovicku. Ta už má navíc s obnovou porostu spoustu zkušeností.
8: My jsme před 4 lety sázeli stromky v Ševětíně. Chtěli jsme se podívat, jak to vlastně vypadá, když ty stromky vyrostou, ačkoliv jsme nesázeli tady, ale i tak už jsou prostě vyrostlí. Byli jsme vlastně 2 roky za sebou, máme u Ševětína zasázených tak 100 stromečků.
4: Přímo ve Smyslově lesníci od roku 2019 obnovili celkem 150 hektarů lesa zničeného po náletu kůrovce. Podle táborského lesního správce z Lesů České republiky Václava Kalaba jim z části porostů pomohly stovky dobrovolníků.
9: Měli možnost si vyzkoušet tu práci v lese, co to obnáší, uklidit ten prostor po té těžbě, stahat větve na nějaké hromady, vysázet, zatlouct kůly a postavit vlastně to oplocení.
4: Jak dál Václav Kalab upozorňuje, bez zásahu lesníků i dobrovolníků by se porost sám plně neobnovil.
9: Prázdná plocha, osvícená, ztrácí se tam voda větším výparem, i to bylinné patro tu plochu obsazují, potom vlastně stěžují to vlastní obnovení toho lesního porostu.
4: Lesníci v okolí Tábora i díky zkušenostem s nedávnou kůrovcovou kalamitou tentokrát nahradili smrkové monokultury druhově pestřejším porostem. Ze Smyslova Michal Bělský, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice.

0: Marie Rotrová, Petr Němec ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přesně ve 7:45. Hezké stále víkendové ráno.
1: Počasí.
0: A je to tedy konkrétně ráno nedělní s datem 4. října. Ve Velešíně skoro jasno, 7 stupňů, dobré ráno a pohodu vám všem přeje Andulka. Krásné nedělní ranko od Vimperka, 9 stupňů, jasno, příjemný a pohodový den se sluníčkem, hlavně hodně zdravíčka, všem přejí Fandové a Ferdoušek, no a my přejeme jen to nejlepší k svátku, protože v kalendáři je dnes František. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 5 stupňů, hezkou neděli přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je skoro jasno, klidno a teplota je plus 8 stupňů. Zdraví a pohodovou neděli přeje Marie. Svatý František zahání lidi do chýšek, to jest pranostika, která se zajisté brzy naplní. Už se nám to blíží, přátelé, konec babího léta, no uvidíme. Dobré ranko, Adélko, ve Strakonicích je oblačno, 4 stupně, přeji všem stále zdraví a pohodu Jindra. Písek 11 stupňů Celsia, podepsán Folta a novou pec zatím obklopuje hustá mlha a jsou 4 stupně, přeji krásnou neděli, podepsána je Dagmar. Díky za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno máme převážně jasno, jen výjimečně s mlhami, postupně bude mraků od západu přibývat a večer bude zataženo. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23, na horách 17 až 20 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu. Předpokládané úhrny srážek na nule, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio při neděli na jedničce.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: A my se blížíme k tématu, které už jsme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice trošku nastínili. Vychází kniha s doudlebskými pověstmi. Napsal ji Jan Šimánek a za chvíli se ho na ní zeptáme. Tak si počkejte. Vet, vet, vet, love is all around. Příjemné vstávání.

0: Nakladatelství Bohumír Němec alias Veduta přichází na trh s 220. publikací. A tou jsou pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Sezbíral a sepsal je etnograf Jan Šimánek, jinak rovněž doudlebský kronikář. Knížku slavnostně představí v Jihočeském muzeu v úterý v 16 hodin a v předpremiéře i v rozhlasové knižní hlídce, kterou uslyšíte dnes přibližně ve 3:45 odpoledne. Teď se už ale Jana Šimánka ptáme, co ho vedlo k sepsání pověstí.
1: Tu knihu jsem napsal ze svého vlastního přesvědčení, nebyla to kniha na objednávku, protože od dětství mám rád pohádky a pověsti a kdekoliv jsem byl, tak jsem si představoval třeba ty příběhy, které jsem četl, ty pověsti, jak se odehrávají někde v tom známém prostředí. No a když jsem byl malý, tak ještě žilo třeba řada pamětníků, které si některé ty příběhy z té naší obce pamatovaly, takže jsem se postupně o to začal zajímat a když jsem trochu pronikl do té etnografie a folkloristiky, tak jsem se rozhodl, že taky nějakou knihu o pověstech z našeho kraje napíšu.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Obytné automobily by od příštího léta mohly na českých dálnicích jezdit rychleji, ze současných 80 na 100 km v hodině. Změna je součástí novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy. Podle rezortu by se tak obytné vozy líp zařadily do běžného provozu. Změna by se týkala aut o hmotnosti od 3,5 do 7,5 tuny. Na Dolní Novomlýnské nádrži dnes začíná 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. Závod potrvá do soboty. Letos se do něj zapojí 100 týmů po 2 až 3 členech. O celkovém pořadí rozhodne součet hmotností 3 nejtěžších kaprů každého týmu. Vítěz si odnese 30 000 eur. Jihočeský kytarový festival v Nových Hradech na Českobudějovicku dnes uzavře tradiční koncert účastníků a kytarových orchestrů. Součástí bude světová premiéra skladeb českých autorů Petra Hanzlíka a Milady Kares. Začne v 14:30 odpoledne v hotelu Máj. Vůně jablek, skořice a rozinek se odpoledne rozline Dolním dvořištěm na Českokrumlovsku. Obec v kulturním domě pořádá Strudelfest, jde už o 17. ročník. Na místě bude i kuchařský čaroděj Petr Stupka, který veřejnosti představí přípravu tohoto oblíbeného moučníku. Vyhlášení výsledků plánují organizátoři ve 15:45 odpoledne. K poslechu bude hrát kapela Správná pětka. Dynamo České Budějovice vyhrálo v 9. kole 3. ligy na domácím hřišti nad Benešovem 3-0. Je v čele tabulky. S celkem 19 body se na prvních příčkách nacházejí kromě Dynama ještě Motorlet, Domažlice a Králův Dvůr. A počasí? Zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty maximálně 23, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, biozátěž na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Semafory řídí provoz na silnici 174 v Velnářích na Strakonicku směrem k léčebně poblíž křižovatky s hlavním tahem číslo 20. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A vy všichni, kteří máte rádi folk, děláte dobře, že posloucháte Český rozhlas České Budějovice, protože už za chvíli vám na čísle 221 55 44 11 budu rozdávat 2 volné vstupenky na jihočeský folkový večer, který proběhne už tuto středu 7. října od 19 hodin zde v studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice na naší adrese. Tak věřím, že jste na příjmu a že za chvíli, pokud o to stojíte, budete mít štěstí a zavoláte si v ten správný moment. Do té doby ještě stihneme Lucii Vondráčkovou. Příjemný poslech.

0: 7 hodin k tomu 37 minut máme právě teď. Je tady nedělní ráno a já jsem slibovala soutěž o 2 volné vstupenky na jihočeský folkový večer. Tak ráda připomínám číslo sem k nám do studia 221 55 44 11 a také připomenu, že jihočeský folkový večer se bude konat už velmi brzy, tuto středu 7. října od 19 hodin ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. Příjemné setkání s folkovou hudbou v podání kapely Spolektiv a písničkářky Alíši, to jen připomínám, jaký program na vás čeká, a také se rovnou ptám, kdo pak se dovolal. Adéla Jirkalová, krásné ráno.
1: Dobré ráno, přeju, Lída.
0: Lído, zdravím, odkud voláte?
1: Z Budějic.
0: Máte ráda folk?
1: Moc.
0: Výborně. A máte kolem sebe někoho, kdo by vás doprovodil na jeho český folkový večer?
1: Půjdu.
0: Krásné. Udělat si hezký kulturní večer, tak nezapomeňte tuto středu od 19 hodin ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. Já vám blahopřeju.
1: Děkuju a přeju hezký den.
0: Vydržte mi prosím chvilku na telefonu. Ráda připomenu vám, kteří třeba uvažujete, že byste se tohoto jihočeského folkového večera zúčastnili, tak Spolektiv je výrazná jihočeská folkroková kapela, která vznikla v dubnu roku 88, a to z řad studentů pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Pro Spolektiv je charakteristické propojování folku, rocku, jazzu a šansonu. No a zpěvačka Alíši, vlastním jménem Alena Střelečková, je písničkářkou pohybující se na pomezí folku, blues a amerikány. A to vše na vás čeká už tuto středu od 19 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničkářka.

0: How deep is your love, tedy jak hluboká je tvá láska? O tom zpívali Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A jak vysoké budou dnešní teploty, o tom nám už bude více povídat meteoroložka Eva Houbová.
1: Počasí.
0: Kterou ráda opět vítám ve vysílání a rovnou se táži, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Máme jasno až polojasno, od západu už přibývá vysoká oblačnost a ojediněle se tvoří mlhy. Teplota od minus 2,3 stupně na Kvildě Perle po 10,4 stupně nad nulou ve Zdíkově. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 6 stupňů, pořád bez větří a tlak přepočten na hladinu moře je rovných 1030 hektopaskalů. Na Choráňově je polojasno 9 stupňů a vane tam jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Dnešek opět bude ve znamení babího léta?
2: V podstatě ano, i když už nebude úplně tolik sluníčka. Od severozápadu ovlivňuje počasí u nás mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Počítáme s tím, že od západu bude přibývat oblačnost, přes den jenom vysoká, večer potom už bude hustší, význačnější bude až zataženo. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na nízké zátěži.
0: Jak bude vypadat zítřejší den?
2: Zítra začne přes střední Evropu postupovat k východu tlaková výše. V noci a ráno čekáme ještě oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť a taky ojediněle kránu mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Během dne se od severozápadu vyjasní, takže většina zítřka bude zase slunečná. Teplota vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách bude do 19. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na jedničce.
0: Co se týče sluníčka, podá si pondělí ruku s úterkem?
2: V podstatě ano a ještě se o trošku oteplí. Bude opět slunečno, jenom ráno ojediněle mlhy. Ta ranní teplota zas trošku klesne. Bude kolem 7 stupňů, v údolích kolem 3 a můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Odpoledne teplota vystoupí do 24. Vítr zůstane slabý proměnlivý.
0: A po Evě Houbové si teď už vezmu slovo zase. Já s Evou se rozloučíme a těšíme se na slyšenou opět za hodinu.
2: Taky se těším na slyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na Zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice s Martinem Písaříkem. Hezkou neděli!

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, je tady nedělní ráno. Pojďme si poslechnout další zprávy.
5: 8 hodin.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Německý kancléř Merz přijel do Kyjeva. Ukrajina podle něj potřebuje víc pomoci od spojenců. Procházka s architekty dnes lidem ukáže budoucí proměnu předměstí z Buzany v Jindřichově Hradci. Žirovnice po konci výroby knoflíků rozšíří jejich muzejní expozici. Na jihu Čech dnes naměříme opět až 23 stupňů, večer se zatáhne. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Německý kancléř Friedrich Merz přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že napadená země potřebuje v nadcházejících týdnech veškerou podporu spojenců. Merze doprovází podnikatelská delegace se zástupci německých zbrojařských společností. Podle německé televize ARD by měla německá spolková vláda slíbit dodání nejmín tisícovky systémů na sestřelování dronů. Agentura Reuters tvrdí, že Merz taky oznámil balík vojenské pomoci pro Ukrajinu za zhruba 1 miliardu eur, tedy víc než 24 miliard korun. Dalších 350 milionů eur by mělo zajistit opravy v energetice, která dlouhodobě čelí ruským náletům. Včera vyzvalo ruské ministerstvo zahraničí všechny diplomaty a cizince, aby ukrajinskou metropoli opustili. Tvrdí, že ruská armáda dál intenzivně útočí, plánuje útočit na Kyjev a že za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Zaměstnanci českého velvyslanectví zatím v Kyjevě zůstávají. Jindřichův Hradec ukáže lidem budoucí podobu předměstí z Buzany. Pro lokalitu loni uspořádal architektonickou soutěž. Dnes na místo zájemce zavede jedna z vycházek v rámci Dne architektury. Začátek je v 10 hodin. Pokračuje městský architekt Lukáš Soukup.
7: Zaměříme se společně při jedné vycházce na předměstskou zástavbu lokality z Buzan a s autory výherci architektonické soutěže z loňského roku, tak se společně podíváme do lokality, kde by v budoucnu měla vyrůst nová zástavba.
5: Expozice věnovaná knoflíkářství v Žirovnici se rozroste. Výroba teď sice ve městě po 160 letech z ekonomických důvodů končí. Její připomínka by ale měla zůstat živá, vysvětlil ředitel podniku knoflíkářský průmysl Pavel Zvěřina.
8: Jsem měl možnost navštívit pana starostu, vyjádřil a jsem za to moc rád, velké odhodlání k tomu, aby jsme vymysleli způsob, jak tu tradici tady zachovat.

0: chovat, ne teda ve výrobě, ale minimálně v tom, že by jsme mohli rozšířit už teď aktuální sbírku nebo řekněme muzeum, výstavu knoflíkářství v Žirovnici. Sport.
1: Hokejisti Tábora rozdrtili Přerov vysoko 8-3. Po 10. kole Maxaligy jsou Kohouti třetí v tabulce. Navzdory nepříjemnému vstupu do utkání proměnili domácí duel se Zubry k vítězství. Cestu k němu narýsoval svým hetrikem zkušený útočník Jakub Valský. V dalších utkáních Vsetín zvítězil nad Frýdkem Místkem 5-2, pardubické Bčko podlehlo domácí Třebíči 1-4, Kolín zdolal Slávii 3-2, Litoměřice podlehli Jihlavě 2-3, Sokolov prohrál s Chomutovem 3-4 a Jířov porazil poslední Zlín 4-2. A motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve velké ceně Japonska třídy Moto 2 na třetím místě a po páté v sezóně se dostal na stupně vítězů. Závod v Motegi vyhrál Španěl Guevara, druhý dojel Itar Arbolino. Salač dál zůstává v průběžném pořadí světového šampionátu sedmý. Počasí. Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody z jihočeských silnic v tuto chvíli hlášené nemáme. V Českých Budějovicích počítejte například s uzavírkami části Branišovské poblíž Husovy třídy, části Pražské poblíž Strakonické nebo Boženy Němcové u nemocnice. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hodin k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jihočeské ráno, s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a zase a znovu ráda připomenu, že dnes 4. října slaví svátek František. Je to jméno italského původu, které pochází od svatého Františka z Assisi a znamená to svobodný muž či chlap. Tak milí fandové a milí Františci, přejeme vám jen to nejlepší. Oslavenkyní je dnes například americká herečka Susan Sarandon, narozeniny má i maďarský herec János Bán. Také herec Václav Neužil, fotbalista a funkcionář Tomáš Rosický. Grafik, fotograf a influencer TMBK má též narozeniny, či herečka a influencerka Nicole Lightgap, rozená Štíbrová. Tolik tedy takové menší kalendárium, krátce po 8. hodině a nás čekají písničky z cizí kapsy, které dnes připomenou originál, který už od konce 60. let patří mezi nejvelebenější rockové nahrávky vůbec.

s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Nuže, hezký poslech. Dneska s na dvakrát podávanou lahůdkou, která se stala slavnou už v 60. letech minulého století. Začneme jako vždy doma. Český první chod má název Vzpomínkám daň splácím, je z roku 1980 a zpívá jej Lešek Semelka.

Zpěváků, kteří mají hlasový dar jako Lešek Semelka, se moc nerodí. Dá se říct, že v mnoha ohledech přesahuje hranice české populární hudby, byť se vlastně nikdy nepropracoval na takové výsluní popularity, které by si asi zasloužil. Dílem je to dáno skladbou Semelkova repertoáru, nenadbíhajícího většinovému vkusu, spíše muzikantsky ponořeného do sebe a jdoucího daleko víc po náladě než po bezproblémové chytlavosti, dílem způsobeno i určitým hledáním vlastního místa na tuzemské hudební mapě, žánru, kde by své schopnosti nejlépe zhodnotil. Během let tak Semelka zpíval v kapele Blue Effect Radima Hladíka, vyzkoušel si jazz rock, pop rock i pop a ke slyšení byl i v muzikálech. Když ale sedl za klávesy a měl píseň, o níž se může opřít, většinou to stálo za posluchačův čas. V případě skladby Vzpomínkám daň splácím si vytáhl trumfové eso. Textař Pavel Vrba nešel pod svůj vysoký standard a melodie ta je za všechny peníze. Společnými silami dali dohromady Gary Brooker a Matthew Fisher, členové anglické skupiny Procol Harum, která si v ní vytesala pomník věčné slávy. Jejich Bělejší než bledá a Wider Shade of Pale, jak se originál jmenuje, se díky teskné melodii, již vede bachovská varhaní linka, zapsala mezi nejsilnější rockové skladby konce 60. let a zní dodnes neobyčejně a působivě. Vlastně bez velké propagace si pro sebe utrhla srdce posluchačů hned v roce 1967 v doznívajícím létě lásky a jak šla další léta a zimy, vršila na své konto řadu ocenění a vysokých umístění v žebříčcích všech muzikantských nej. Zaslouženě. Na rozdíl od většiny skladeb své doby je píseň A Wider Shade of Pale rozprostřená jen do dvou slok a opakovaného refrénu, přičemž instrumentální pasáž neplní jen roli úvodu a předělů, ale je z hlediska nálady zpívané části rovnocenná. A když dojde na ten zpěv, stojí za to vnímat i slova. Pro ty, kdo vládnou angličtinou, má totiž kouzlo i metaforický a obrazy malující text, který je, jak říkají protřelí autoři, nakonec vždycky o tom jednom, co k lidem odjakživa patří, ale vyjádřit se to dá na milion způsobů, někdy i krásně. Když se pak tohle všechno spojí dohromady, máte aspoň pro ony 4 minuty pocit, že zázraky se dějí. Tak, dalších komentářů netřeba, nechme promluvit píseň. A Wider Shade of Pale hrají Procol Harum a vás zdraví Martin Schuster.

0: 8 hodin k tomu 16 minut. Písničky z Cizí kapsy s datem 4. října jsou i pro tentokrát minulostí a my se jdeme podívat na aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Ještě tu mám od vás nějaké čerstvé SMSky. Volině, jasno, 7 stupňů. Všechno nejlepší všem Františkům. Přeje František, tak Františku i vám na revanš. Krásný svátek. Slunečné ráno z Prachatic 12+, pěkný den ve zdraví přeje Helča. Další SMSka. Dobré ráno, jasno, klidno, slunečno, pěkný den, 7 stupňů. Posluchačům přeje a zdraví Věra Stýna. Volary Rafanda, jasno, 5 stupňů. Podepsání Luděk a Zdeňka. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Ráno převážně jasno, jen výjimečně s mlhami. Postupně bude mraků od západu přibývat, bude to vysoká oblačnost, večer čekáme až zataženo. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách naměříte 17 až 20. Vítr povane slabý proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu. Ráno i klidno, pršet dnes nebude, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio pro dnešek hlásí mírnou zátěž.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Kam za dobrodružstvím, kde se koná drakiáda, či kam za scénickým čtením? O tom všem už za chvíli v tipech pro volný čas.

0: Tipy pro volný čas.
1: V kostele na Palackého náměstí v Českých Budějovicích zazní od 18 hodin koncert společně s kanzonetou na podporu Modré pomněnky, která pomáhá rodinám nevyléčitelně nemocných. Na dobrodružný den můžete dnes od 13 hodin vyrazit na hřiště ve Zbytinách. Drakiáda v Lenoře startuje ve 14 hodin na louce u Markovců. V českobudějovickém metropolu začne v 19 hodin inscenace s názvem Lída Bárová a ta druhá. Klatovská pětičlenná hudební skupina Elias vystoupí dnes v 18 hodin v Milevském klášteře. Divadelní komedii Tik-Tak můžete od 18 hodin vidět v kulturním domě v Čepřovicích. Do Záblatí u Prachatic se dnes můžete vyrazit na scénické čtení z knížky Špeky s hercem Pavlem Oubramem. Začíná ve 20 hodin. V Chýnově u Tábora od 13.30 pořádají trh ve dvoře v ulici Turovecká. V modlitebně v Turovecké ulici pak od 14 hodin začne divadlo, cukrářská dílna a koncert sboru Světlice. Výtěžek ze vstupného podpoří organizaci Krmte hladové. V českobudějovickém metropolu se dnes od 9 do 12 hodin můžete podívat na burzu terarijních zvířat. Soutěž o nejlepší štrůdl začne ve 14 hodin v kulturním domě v Dolním dvořišti. Charitativní běh na 5,5 kilometru parkem léčebny Červený dvůr startuje ve 12 hodin. Výtěžek půjde na podporu tělesně postiženého 12-letého Kubíka. A v kostele na Dobré vodě u Českých Budějovic si od 19 hodin můžete poslechnout koncert písní a balad.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Nedělní jihočeské ráno s datem 4. října pokračuje. Teď už je u mikrofonu Lukáš Pelikán a přináší nám čerstvé zprávy. Pojďme si je poslechnout.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Čím dál víc učitelů se používá při výuce umělou inteligenci, vyplývá to z informací České školní inspekce. Speciální školní aplikace pomáhají pedagogům třeba s přípravou hodin nebo přizpůsobením výuky jednotlivým žákům. Ministerstvo školství využívání umělé inteligence nezakazuje, upozorňuje ale na možná rizika. Jihočeský festival klasické hudby pokračuje dnešním koncertem v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré vodě u Českých Budějovic. Koncert 5. ročníku Tónů Dobré vody nabídne písně a balady v podání arménsko-české sopranistky Varine Mkrčian. Začátek bude v 19 hodin. Prostory výstavního sálu okresního archivu v Českých Budějovicích jsou plné nástrojů a pomůcek, které naši předkové používali při žních. Navštěvníci si můžou prohlédnout taky blatské kroje, písemnosti i tiskoviny. Výstava plná venková bude otevřená od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin v budově Českobudějovického archivu v Rudolfovské ulici. Na sobotu 10. října je dopoledne plánovaná dernisáž s komentovanou prohlídkou. Z jihočeského sportu. V 5. kole nejvyšší basketbalové soutěže Písečtí Sršni prohráli na palubovce USK Praha 89-105. Navázali tak na poslední prohru s Pardubicemi a v tabulce jsou šestí. Další utkání je čeká za týden doma proti Ostravě. Fotbalisti Oseku si připsali další výhru v pořadí letošního ročníku krajského přeboru. Na jejich hřišti jim rozdílem 0-6 podlehl loňský lídr tabulky Olešník. Jindřichův Hradec zdolal Dolní Dvořiště taky 6-0, Mirovice se Zimovou Ústí 5-1, Semice Roudné 2-1, stejně jako Kaplice Meteor Tábor. Nováček v letošní soutěži Českobudějovická Slávia porazila Zlatou Korunu 1-0 a z 15 body je zatím na 7. příčce. A počasí. Zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty maximálně 23, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr, biozátěž na prvním stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Na Písecku platí kvůli rekonstrukci úplná uzavírka silnice 3. třídy mezi Šamonicemi, Kožlím a Soběšicemi. Oprava bude trvat do druhé poloviny listopadu. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Venku nám nádherně svítí sluníčko, tak doufám, že tomu odpovídá, milí posluchači, i vaše nálada. Pokračuje jihočeské ráno, a to v čase 8.32. Teď už na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Lucie Bílá a Jan Bendik. Za chvíli také archivní perly.

0: Máme pro vás další archivní perlu. Je to záznam, který vznikl 10. března roku 1968. Někdejší redaktor Českobudějovického studia Lubomír Soukup tenkrát natočil vzpomínky Anny Vrhelové Klucké. Možná trošku váháte, kam to jméno zařadit, ale já vám pomůžu. Cirkus Klucký. To není jen pojem z knížek o kocourovi Mikešovi. To byl skutečný cirkus a jeho základ tvořili lidé ze Šumavy, včetně zakladatele. A jeho vnučka byla právě Anna Vrhelová Klucká. Ale to už vám vysvětlí ona sama.
1: Náš dědeček byl z Bukovníka, okres Ušice. Asi před 160 lety začínal dědeček Antonín Klucký se svojí manželkou Marií, se zvěřincem. Napřed měli jenom malý zvířata, jezdili tak po těch poutích. A já jsem tedy z rodiny Emanuela Kluckého, to byl bratr Karla. A my jsme byli 7 děvčat a strýc měl pouze 2 syny. Strýc si taky přál dceru. No a my jsme s nimi už jezdili, můj otec s nimi jezdil, cestoval a on viděl strýc, že tedy je nás hodně dětí a matka nám záhy zemřela. Otec s ním potom jezdil jako vdovec a říkal, aby mu dal některou tu dceru. No ale náš otec nechtěl, měl nás všechny rád a nechtěl. Teprve, když musel na vojnu a dostali jsme nevlastní matku, no tak ona si vzpomněla, že by nás mohla rozdat. Tak já jsem se tak dostala ke strýci Karlovi. Zpočátku jsem tam byla jako příbuzná, hlavně jsem dělala takovou komornou, připravovala jsem jim kostýmy do čísla bratrancům, protože oni tam vlastně hospodyně žádnou neměli. Teta s nima necestovala, ona byla taky nemocná. No, taky jsem se učila, učila jsem se na drátě, už jsem hezky pracovala, učila jsem se houpačku smrti. No, ale poněvadž jsem byla slabá a vypomáhala jsem v pokladně, tak strýc viděl, že se hodím do té pokladny, taky si mě vyzkoušel, že jsem poctivá, tak mi v té pokladně nechal. V první světové válce jsme jezdili ovšem jenom tady a potom asi tak po 20. roce se vyjelo. Tady v Budějovicích jsme byli několikrát. Vždycky se vyjelo Praha, Budějovice, Línec, Vídeň a to několik roků za sebou. A jeden rok od 21. roku to jsme pak jeli zase Budějovice, Línec, Vídeň, Bělehrad, pak jsme byli ve všech městech v Jugoslávii, pak jsme jeli do Rumunska. Za jednu sezonu jsme byli ve 4 státech. Tady cirkus byl velký a 3 lidi by se nemohli o to tolik postarat, aby všechno měli tak v pořádku, jako oni to měli. Tak oni měli celtmistra, to byl stanmistr, který měl tak 20 lidí. Ten za ně musel ručit, taky je přijímal. Pak byl kapelník, který měl taky svoji kapelu, tak 20 členů, ten taky si přijímal ty lidi sám a většinou to byli lidi tady ze Šumavy. Od tamtud taky nejraději měl strýc lidi. Těm důvěřoval, že to byli dobrý pracanti a že ho nesklamou. Tak hudebníci, dělníci, to byli jenom český lidi. Artistů nebylo mnoho a jenom velký čísla. Malí čísla se vůbec neangažovali. No, když jsem byla u strýce, tak často se stalo, že zvíře napadlo toho domptéra. I bratrance Rudolfa, který měl hodně zjizvenou tvář. Ale u dědečka, který měl tolik těch synů, tak když se jeden jeho syn ženil, myslím, že Václav, já jsem si šla to jenom vypravovat, protože tehdy jsem ještě nebyla na světě, kdy svatebčani byli trochu v podnapilém stavu a on jim chtěl předvést to svoje číslo, tak vlez do klece, lev to cítil a vrhnul se na něj a před zraky jeho nevěsty ho úplně roztrhal.
0: Slyšeli jste archivní záznam vzpomínek vnučky zakladatele cirkusu Klucký Anny Vrhelové Klucké. Všechny nahrávky z cyklu Archivní perly Českého rozhlasu České Budějovice pro vás shromažďujeme také na našem webu www.budějovice.rozhlas.cz a to v sekci Archivní perly.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to minutu před 8:45. Pojďme se opět pobavit s meteoroložkou Evou Houbovou o stávajícím počasí. Na to aktuální na jihu Čech se ptáme. Dobré ráno.
2: Dobrý den. V jižních Čechách je teď jasno až polojasno. Ta vysoká oblačnost, jak už jsme ráno říkali, přibývá a mlhy se rozpouští. Teplota Kvilda Perla -0,9 a Nadějkov +11,9, no a ostatní území někde mezi. V Českých Budějovicích je teď polojasno 9 stupňů, bez větří, tlak přepočten na hladinu moře 1029,8 hektopaskalů. Na Choráňově je taky polojasno a 9 stupňů a jeho západní vítr 2 metry za sekundu.
1: Dnes se ještě ohřejeme, není-liž pravda?
2: Ano, ale v těch dalších dnech taky. Od severozápadu ovlivňuje počasí u nás mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Od západu bude přibývat té vysoké oblačnosti a potom večer už přibude oblačnost i nižších pater, takže bude zataženo, v nejlepším případě oblačno. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 17 až 20. Vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, aby ho bude na nízké zátěži.
1: Jdeme k dalšímu říjnovému týdnu. Jaký bude jeho začátek?
2: Ze západní nad východní Evropu bude postupovat tlaková výše a bude nás ovlivňovat až do středy. Zítra nebo v noci a zítra ráno bude oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit i slabý déšť a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů. Během dne se od severozápadu vyjasní. Teplota vystoupí na 19 až 22, na horách do 19 stupňů. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na jedničce.
1: A jaké budou další říjnové dny?
2: Vypadá to na slunečné počasí, jenom ráno ojedinělé mlhy. Ranní teplota bude kolem 7 stupňů, v údolích tak 3 a můžou se vytvořit přízemní mrazíky. Odpoledne bude do 24. Vítr zůstane ještě slabý proměnlivý.
1: Tolik povídání s meteoroložkou Evou Houbovou. Evi, děkuji za váš čas, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.
3: Jednou ze skupin okrasných travin, které právě v tuto roční dobu dělají na zahradách velkou parádu, jsou dochany. Věnujeme jim pozornost v dalším vydání Zelených světů. A taky zamíříme za pěstitelem rajčat a paprik, který nám popíše, jak se lze vytvořit funkční vyvýšený záhon. A taky vás vezmeme na jednu kouzelnou holandskou zahradu. Nezapomeňte, v neděli po 11. dopolední jsou tu s vámi Hanka Šuberová a Pavel Chlouba.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, nedělní vysílání 8 hodin k tomu 50 minut. Jihočeské ráno za chvíli protne svou cílovou pásku. A pokud jste zvyklí poslouchat s námi i nedělní odpolední povídku, tak děláte dobře, že posloucháte už teď, protože já vás k ní navnadím. Vybrali jsme pro vás na dnešek povídku s názvem Skvělý nápad, jejímž autorem je spisovatel a scénárista Lukáš Čičeli, mimo jiné rodák z Jihočeské Zlivy. Je to příběh o dvou mladých lidech, kteří spolu tak nějak chodí, ale vypadá to spíše, že hlavně Petr chodí s Janou, ale Jana pořád tak nějak váhá. Právě se vracejí domů z nějaké nepovedené akce.
1: Jana utíkala, Petr s kelímkem slaného mléka za ní. Musel upít. Zůstaly mu bílé vousy. Já se na tebe nezlobím, volal za běhu. Já tě chápu, ale přece si nemůžu říct, že seš blbá, ať jdeš. Já si nemyslím, že seš blbá. Ty seš, volala přes rameno. Nenadávej mi. Petr ji už měl a chystal se jí v běhu obejmout. Trochu ji přitom otočil. Ona obrat dokončila s hlavou ve sloupu. Zadunělo to, až se všichni páteční chodci zastavili. Jakmile Jana uviděla Petrův provinilý výraz s vousy od mlíka, okamžitě se z bolesti hlavy vzpamatovala. Proč mě prostě nenecháš jít? Nemám na tebe teď náladu. Nechtěl jsem, abys jezdila sama. Co kdyby ti někdo ublížil? A to se ti teda povedlo. Petr Janě podával ajran. Vážně, běž, odpověděla. Petr se jí pokusil pohladit. Uhnula. V tom přistoupil jeden z chodců o dobré dvě hlavy vyšší než Petr. Slyšel jste dámu? Petr si pokusil výrazem pár hlav přidat. Nepleťte se do toho.
0: Bude konflikt mezi Petrem a náhodným kolem jdoucím na ulici eskalovat? Má vztah Jany a Petra vůbec nějakou budoucnost? On by si to moc přál. Ona asi ani moc ne. Poslechněte si povídku Lukáše Čičeliho Skvělý nápad dnes krátce po 14. hodině. Ode mne pro dnešek vše a zítra krátce po 5. hodině raní opět naslyšenou.
2: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nový řidičský průkaz si lidé můžou vyzvednout i na výdejních místech. Státní dluhopisy Flexibond je možné objednávat už jen do dnešní půlnoci. Na Krétě dál platí stav pohotovosti. 8 lidí kvůli povodni uvízlo v soutěsce. Na jihu Čech se k večeru zatáhne. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Řidičské průkazy pro osobní auta by mohly nově platit 15 let místo současných 10. Změnu připravuje ministerstvo dopravy. Týkala by se jen nově vydaných dokladů. Pro řidiče nákladních aut a autobusů by se nic neměnilo. Zájemci o 3měsíční státní dluhopis Flexibond mají čas podat žádost už jen do dnešní půlnoci. Skončí totiž druhé upisovací období dluhopisu republiky. Jaký výnos tento dluhopis nabízí, popisuje mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: V nabídce je Flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75% za rok a osvobozením výnosu od daně z příjmu. Objednávku je třeba uhradit nejpozději v úterý 13. října. 15. října pak proběhne samotná emise dluhopisu.
2: Ostatní typy státních dluhopisů, tedy fixní a protiinflační dluhopis, už v současném upisovacím období v nabídce nejsou. Všechny tři typy dluhopisů budou opět v nabídce ve třetím vánočním upisovacím období, které bude spuštěné zřejmě v listopadu. Přesný termín ještě ministerstvo financí nemá. Většina řeckého ostrova Kréta zůstává kvůli silným bouřkám ve stavu pohotovosti. Největší škody jsou podle serveru Ekatimeriny ve vnitrozemských lokalitách, hlavně ve východní části. Doprava je v mnoha oblastech obtížná. Silný déšť na některých místech způsobil taky sesuvy půdy. Bláto pokrylo silnice a na farmách zničilo úrodu. V soutěsce Samaria na západě ostrova uvízlo 8 lidí. Podle tamních úřadů jsou v bezpečí a mají dostatek zásob. Soutěžku budou moct opustit, až déšť ustane a klesne hladina vody. Křemže na Českokrumlovsku dnes pořádá sousedské trhy. Obec je spojila se svatomichalskou poutí, při které nebude chybět zábava a dobré jídlo pro děti i dospělé. Program, který začíná právě teď, popsal tajemník městysu Jan Boršovský.
5: Proběhne mše svatá, koncert s duchovním slovem v kostele, pak pohádka pro děti, komentovaná prohlídka kostela. Na náměstí zahraje skupina Spolektiv. Trhy budou probíhat až do večera.
1: Sport.
2: Sobota byla už tradičně pestrá na fotbalová utkání. Ve čtvrté lize zvítězil

0: Vyhrála Soběslav nad Doubravkou 2-1 a je zatím nejlepším jihočeským týmem ve skupině A. V dalších zápasech Český Krumlov porazil Rokycany 4-0, Táborská akademie Milevsko 3-2 a Strakonice podlehly Hořovicím 1-2.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stavební práce uzavřely silnici třetí třídy mezi Radomilicemi a Dubencem na Českobudějovicku. Trvat mají do 25. října. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Podle okolního šumu a možná i trochu hluku poznáváte, že natáčíme tentokrát venku. My jsme s historikem a etnografem Janem Šimánkem na břehu řeky Malše. A vydáme se proti proudu té Malše z Budějovic směrem jižněji na Doudlebsko. A vydáme se i proti toku času. Ale než začneme, tak já si neodpustím jeden dotaz. My sedíme, nebo teď vlastně stojíme na břehu té Malše nad vaší novou knihou, která se jmenuje Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. A teď, já jsem si některé ty pověsti, které tam píšete, přečetl a napadlo mě, vy máte zvláštní povolání, nebo teď v tuto chvíli jste ve zvláštní situaci s tím vaším povoláním, protože vy jste etnograf a historik a zároveň tím pádem sbíráte fakta. Ověřená historická fakta. A ty pověsti v mnoha případech evidentně pravdivé nejsou. Jak se to snoubí s tím vaším povoláním?
1: Tak s povoláním historika se to úplně tolik nesnoubí, protože historik by měl psát pravdu a vyvozovat vlastně ta fakta z historických pramenů, ale s tím povoláním etnografa, s čím souvisí také folkloristika, to znamená věda o lidovém tanci, zpěvu, hudbě a také lidové slovesnosti, tak se to snoubí docela dobře, protože, jak říká to známé heslo, nekaž příběh pravdou, ty pověsti, pohádky nebo vtipy třeba, anekdoty nám nepodávají obraz skutečný, tak jak to skutečně bylo, ale vyprávějí nám něco, co si o těch lidech, kteří si ty příběhy vyprávěli, kteří tam vkládali to, co právě prožívali, čemu věřili, v co doufali, a to všechno se odrazilo právě v těch příbězích, které se předávaly z generace na generaci, které se třeba upravoval ten vypravěč, který šel tím světem z vesnice od vesnice, třeba krajánek po mlýně nebo nějaký řemesník na zkušenou nebo forman, který jezdil po tom Doudlebsku, a každý si do toho příběhu něco přidal a hlavně ty pověsti na rozdíl od pohádek se odehrávají na konkrétních místech. Jsou spojeny s konkrétními místy, kdežto pohádky se odehrávají někde za devatero horami, devatero řekami, tak na těch tradičních pověstech je právě krásné, že se vztahují k těm místům, která třeba máme rádi a která nám ty příběhy připomínají.

0: Pojďme se ponořit do historie Trocnova. S Janem Šimánkem už jsme se přesunuli na samotu, která kdysi bývala Trocnovem a je spojována s osobou Jana Žižky, což je podle mě člověk, který, co se historických oficiálních zápisů týče, je zmiňován po skromnu. Co já vím, tak o něm bychom našli možná tak na prstech jedné ruky těch oficiálních záznamů. Ale já když si projdu tu vaši knihu o pověstech, no tak tady je těch záznamů tolik, že si říkám, že lidová slovesnost jednoznačně vítězí. A zase, jak odlišit tedy pravdu od pověstí a zdali je to vůbec v tuto chvíli potřeba? Ano, jasně, někdy, co se těch dějepisných učebnic týče, tak tam to potřeba je. Jenomže tady v těch místech, já třeba když si přečtu, že ve Velešině je skála, která připomíná bílého jezdce u hradu a že je to podle toho, že tam ten hrad kdysi Jan Žižka obléhal, no a já zase historicky vím, že tam snad Jan Žižka nikdy nebyl. Tak jak v tuto chvíli spojit tyto dvě nespojitelné informace?
1: My se musíme hned na začátek říct, že bychom si neměli v tom vidět ten velký problém, že v těch pověstech jsou ty informace nepravdivé. Oni se většinou, tyto pověsti o Janu Žižkovi, zrodili v období romantismu v té první polovině 19. století, kdy jakoby každé to místo v okolí jeho rodiště, městečko, Borovany, Ledenice, Velešín, Komařice, chtěli mít kousíček z tého slávy. Tak se aspoň vyprávilo, že se tam zastavil nebo že tam obléhal hrad. Tak ve Velešině víme, že tam hrad byl, a protože taky z historických pramenů se ví, že Žižka měl patrně sestru, která se jmenovala Aneška, o které se neví nic podrobnějšího, tak jsou hned dvě pověsti, kde ta sestra vystupuje. A právě v té jedné se vypráví, že byla vězněna na tom Velešínském hradě ta sestra Aneška, že ji tam věznili Rožumberkové, a Žižka se prý rozhodl ten hrad obléhat, jenže když už chtěl na ten hrad zaútočit, tak najednou se v plamenech ocitlo to dřevěné horní patro a Rožumberkové vyslali toho posla, který nabídl příměří. A Žižka se rozhodl, že na ten hrad nezaútočí, že ho ušetří, aby právě ušetřil i ten život té své sestry a nedošlo k nějakým ztrátám na životech. No a protože ta skála je bílá, tak se jí právě na místě toho hradu, dneska je to vlastně v těsném sousedství té římovské přehrady, tak se jí říká Žižka na bílém koni.
0: Tak pojďme se vydat do klidu historie přímo na Trocnovský dvorec. Když se tady rozhlédneme, tak vidíme nejdřív ze všeho parkoviště. Teď překvapivě plné aut a místo plné návštěvníků, ale především, jak když se tady rozhlédnu, tak první, co vidím, tak je, dá se říct, kamenný statek a pak něco na způsob dřevěné roubenky. A říkám si, co to tady vlastně je, ta hlavní budova, u které se vystoupí z auta?
1: Tak ta budova, u které stojíme, tady čteme na cedule, že je to památník Jana Žižky, který vlastně patří pod muzeum jihočeské, takže to součástí Jihočeského muzea, tam expozice husitství a expozice o Janu Žižkovi. Je to v budově, která vznikla v druhé polovině 17. století, konkrétně kolem roku 1678-79, kdy nechal postavit přebor kláštera v Borovanech jako poplužní dvůr, to znamená dvůr, kde žil šafář se šafářkou a čeleď, kteří obhospodařovali okolní pozemky. A později, když byl ten klášter zrušen za josefinských reforem na konci 18. století, tak ten dvůr vlastně koupil kníže Schwarzenberg. No a na konci století 19., kdy byl Schwarzenberg roztrpčen tím, že zde chodí zástupy lidí, že se konají různé setkání a výlety sokolů, aby navštívili Žižkovo rodiště a že vlastně šlapou po půdě a po zaseté mobily a tak dále, tak se rozhodl, že ty okolní pozemky zalesní, tím vznikly okolní bohaté lesy a zřídil zde hájovnu. A ta zde byla ještě v té první polovině 20. století a potom po druhé světové válce byla teda ta hájovna přeměněna na to muzeum Jana Žižky.
0: Čili ta roubeno-kamenná stavba, to už vypadá spíše na ten styl hájovny.
1: Ano, to už je tedy z té novější doby.
0: No tak pojďme dál, veďte mě, protože už je to hodně dávno, co jsem tady byl naposledy. Upřímně řečeno, když se řekne Jan Žižka, tak asi v téhle republice není člověk, který by ho neznal, nebo by ale aspoň o něm neslyšel při nejmenším ve škole. Také všichni asi známe pojem Trocnov. Ale co se týče Trocnova jako takového, Co o něm víme? O Janu Žižkovi přece jenom něco víme, ale o Trocnově jako takovém, já mám takový pocit, že ta vesnička, se kterou to máme spojené, kolem které se sem v podstatě projíždí, tak to asi nebude Trocnov, že to tady spíše podle, dejme tomu, těch původních základů, které jsou tady v Žižkově rodišti vidět, že ten Trocnov byla spíše samota.
1: Říkáte to správně. Tou vesničkou, kterou jsme sem projížděli, která nese ten název Trocnov, kde je ta železniční zastávka, tak ta vesnice se jmenovala původně Zaluží celá staletí, až v roce 1949 byla přejmenována na Trocnov. Naopak to místo, kde jsme, tak to je ten původní Trocnov, kde byly dva statky z doby Jana Žižky z té druhé poloviny 14. století. Nejsou zde starší archeologické nálezy právě před tou polovinou toho 14. století, to je teda ta doba vláda Karla IV. Předtím zde pravděpodobně nic nebylo a ty dva statky, které zde tedy v té Žižkově době vznikly, tu existovaly až do počátku třicetileté války, kdy zanikly v souvislosti s tím vyplněním tohoto prostoru na jihu Čech. No a když tedy spustli, tak po té válce právě zde ten převor toho kláštera vybudoval ten poplužní dvůr, teda to nynější muzeum.

0: Čili pojďme k těm základům.
1: Je to vlastně naznačený půdorys té obytné části toho dvora, kde se snad Jan Žižka narodil. Musíme říci snad, protože zde byl ještě jeden dvorec, který je označován jako dvorec jeho strýce Mikeše. My nevíme ani, jestli to byl strýc nebo ne. A podle těch průzkumu je zřetelné, že toto stavení bylo tedy menší než to Mikešovo, a protože z těch pozdějších zpráv je známo, že jeden z těch majitelů odváděl nižší daně a ten druhý vyšší, takže je jasné, že jeden obhospodařoval více pozemku, jeden méně, tak se usuzuje, že právě ten Žižkův dvorec byl menší než ten jeho strýce Mikeše a že toto by mohlo být tedy místo, kde ten Jan Žižka tedy vyrůstal, prožíval svá dětská léta. Ale historici jako Jan Petřík nebo současný historik Petr Černý jednoznačně píší, že to není tedy nějaký pádný argument, že stejně tak se mohl Žižka narodit na tom dvorci druhém. Co mě naprosto zaráží, že ty rozměry skutečně nejsou velké, souvisí to s tím, že ve středověku se nestavěly velké dvorce, v jednom byla určitě pec na chleba, v jednom byla černá, v rohu černá kuchyně, to znamená ohniště, na kterém se vařilo nad otevřeným ohněm. Někde tu určitě byly taky nějaké hospodářské budovy, nějaká stodola, stáj. A z toho vyplývá hlavně to, že ty rodiče Jana Žižky, otec se jmenoval údajně Řehoř, matka Johana, takže si skutečně nežili nějak nadpoměrně, že ten jejich způsob života se nějak příliš neodlišoval od života těch běžných sedláků, akorát s tím rozdílem, že tedy patřili do těch příslušníků nižší šlechty, že byli osobně svobodní, že měli kontakty jistě s tou okolní šlechtou v těch okolních tvrzích a vesnicích, a to dětství, které zde Žižka prožíval, tak to nebylo, že by chtěl následovat i své rodiče v tom zemánském způsobu života, protože on měl jiné schopnosti, jiné dovednosti, takže si zvolil tu vojenskou kariéru a jisté je, že už v roce 1378, to znamená, kdyby byl nějaký třeba 19, 20, ten rodný statek prodal a prodal potom i ten statek Alán Polí, který vyženil v blízkém Čeřejově, odkud pocházela jeho první žena, která se jmenovala Kateřina, o které taky nevíme nic bližšího, nevíme, kdy zemřela. Víme to, že Žižka byl ženat dvakrát, že měl ještě druhou ženu, která se také jmenovala Kateřina.
0: To, co tady vidíme, to znamená půdorys, dejme tomu, jedna místnost je zhruba odhadem tak 4x5 metrů, druhá tak 6x6, asi tak, možná 7x7. To jsou všechno dole jenom kameny naznačující buď zeď nahoru, anebo základy, na kterých byla nějaká rubená stavba. Ví se to?
1: Určitě tam byly kamenné základy a v tom středověku se hlavně stavilo ze dřeva, takže ta vyšší část nad tu kamennou stavbu tedy bylo pravděpodobně nějaké dřevěné patro. Na té informační tabuli jsme viděli i zhruba nákres, jak to asi mohlo vypadat. Je tam tedy nakreslena nějaká došková střecha, mohla být třeba také šindelová, nemůžeme to stanovit.
0: S historikem Janem Šimánkem právě teď obcházíme stavení původního Žižkova dvora v Trocnově, nebo přesně řečeno na samotě, které se říkalo Trocnov. A snažíme se obejít poměrně nevelké základy toho, co tady původně stálo. Když si zkusíme projít dovnitř, tak jsou tu základy dvou místností. Zkusme tu menší. Co tady bylo?
1: V té menší byly odkryty pozůstatky ohniště, takže ten archeolog Antonín Hejna, který zde ten výzkum dělal v tom roce 1956, usoudil, že ta menší prostora byla kuchyně. Tam se vařilo, tam bylo to otevřené ohniště.
0: Ohniště, no, bývalo buď uprostřed s nějakým dýmníkem, anebo v rohu někde s nějakým přistavěným komínem. Kde by to tak mohlo být? Kam byste to typoval? Já upřímně řečeno, možná mě to tahne sem do toho pravého rohu, ale nejsem si jistý. V každém případě teda tady se vařilo, tady se jedlo, tady se scházela rodina. Dejme tomu k večeři.
1: Možná k večeři, ale musíme ještě usoudit to, že když se vařilo na tom otevřeném ohni, tak byla ta místnost, ta kuchyně v tom středověku velmi začouzená, takže ten pobyt zde nebyl úplně příjemný. A proto se předpokládá, že ta rodina se především scházela v té vedlejší místnosti, kde byl krb, která byla určena třeba i k tomu stolování. Tam stál pravděpodobně nějaký stůl na jídlo, ale zase je možné, že když třeba chtěli ušetřit dřevo, i když já si myslím, že tady dřeva byla v okolí dost, takže se toplo jenom v té kuchyni a tady se mohlo třeba také jíst, takže to přesně nemůže nikdo stanovit.
0: Tak půjdeme vedle. Tady je naznačená i zeď a chodba, nebo něco na způsob chodby do té vedlejší větší místnosti. To už má dokonce i nějaký výklenek. nebo nějakou část jakoby vybočenou z té jednoduché struktury stavby. A tady tedy žila tehdejší Žižkova rodina. Přesně řečeno, jeho rodiče. Pojďme připomenout, jak to tedy s tou rodinou Žižkových bylo. My o něm víme, že se narodil někdy v roce 1359-60, tak nějak to vycházelo, ty odhady, je to tak?
1: Ano, je to tak, kolem roku 1360. Žižka měl pravděpodobně ještě také mladšího bratra Jaroslava a sestru Anešku, která údajně byla vychovávána část života v klášteře v Českém Krumlově, takže ta Žižkova měla nějaké kontakty od Českého Krumlova a hlavně, když potom už byli Žižkovi rodiče mrtví a byly mrtvé i jeho obě manželky, které se jmenuje obě Kateřiny, tak Žižka je nechal zapsat do takzvaného nekrologia seznamu těch zemřelých osob, za které mají být slouženy mše v tom klášteře, kde je napsáno, že má být sloužena mše za Řehoře otce Jana řečeného Žižka a jeho matku Johanu a obě Kateřiny, jeho manželky a jejich předky. V tomto prostoru té hlavní obytné světnice, kde byl ten krb, kde se topilo, zde pravděpodobně ta rodina toho Jana Žižky zasedala ke stolu. V té době bylo zvykem, že ke stolu zasedala s hospodářem i čeleď. To bylo běžné a samozřejmé. Naopak, co se týká noclehu a přespávání, tak nejenom ta čeleď, ale i třeba děti hospodáře v letě mohly spát třeba na půdě nebo ve stodole, v zimě naopak ve stáji, kde bylo teplo díky tomu, že tam byl ustájen dobytek. Takže jisté je, že ta Žižkova rodina, ač tedy příslušníci nižší šlechty, si nežila nějak nad poměry a že ten jejich způsob života se nelišil od toho života těch jiných běžných sedláků.
0: Čili teď se pohybujeme v základech někdejšího Žižkova, dá se říct, rodiště a hlavně bydliště. Když jste zmínil, že Jan Žižka se narodil s největší pravděpodobností v roce 1360, tak a ten dvůr tady prodával v kolikátém roce?
1: 1378.
0: To znamená, tomu muselo být 18 a jestliže on to prodával, tak byl asi nejstarší tedy z těch svých sourozenců.
1: Pravděpodobně ano. Pravděpodobně byl tedy nejstarší a nechtěl tedy žít, jako žili jeho rodiče a zvolil si tu vojenskou kariéru, takže určitě ten Trocnov ho nelákal, aby tady prožil celý život jako sedlák a navíc ta doba toho konce 14. století, počátku 15. století byla dobou neklidnou, kdy narůstaly nejrůznější pře a konflikty mezi tou místní šlechtou a právě ty příslušníci nižší šlechty, která byla chudá, vstupovali do služeb té šlechty vyšší, třeba do služeb Rožumberků, nebo právě i měli blízko k panovníkovi. Tím panovníkem byl tehdy král Václav IV., který se rád právě obklopoval tou nižší šlechtou, takže je známo, že Jan Žižka působil i v blízkosti toho pražského dvora Václava IV., ale že byl i členem jakési tlupy Matěje Vůdce, o které se zmiňuje takzvaná popravčí kniha pánů z Rožumberka. To jsou vlastně zápisy odsouzených na mučidlech z toho počátku 15. století, kteří udávali jeden na druhého, že přepadávali třeba ty pocestné kupce nebo bojovali jedni proti druzím. Je to všechno na hranici, jak napsal historik Petr Čornej. Nelze říci, že ta družina toho Matěje, že to byla banda lapků, nelze ani říci, že to byla nějaká vojenská skupina. Byli to prostě lidé, kteří se živili bojem, byli ve službách různých šlechticů a často teda ty jejich činy byly na rozhraní toho, co bylo zakázáno či povoleno.
0: Čili, jak známe z některých filmů, vedle, dejme tomu, nějakého hlavního hrdiny nebo hlavních hrdinů stojících proti sobě, tak vedle nich nebo za nimi vždycky postávala skupinka nějakých ozbrojených mladších či středně věkých mužů. A to mohla být klidně takováhle skupinka, kterou on si najímal, platil a používal, k čemu bylo potřeba.
1: Tak.
0: Pojďme teď dál. Teď jste říkal, že tady v Trocnově je ještě jeden dvůr, u kterého se také odhadovalo, že by to mohl být ten, který Žižkovým patřil. A ten je kde?
1: Měl by být na opačné straně od toho současného muzea, takže za chvilku bychom k němu měli dojít. Tady jsou turistické značky, červeně značená stezka, tak já předpokládám, že za chviličku k němu dojdeme.

0: Tak se vydáváme dál, protože tady v Trocnově, tedy v tom původním Trocnově, je vedle dvorce, o kterém jsme teď mluvili, ještě jeden. To je, tady se píše směr Opůzky Šipka k Mikšovu dvorci, areál památníku Jana Žižky. Čili to je ten druhý dvorec, o kterém jste mluvil, že není vyloučeno, že by to mohl být i ten, který těm Žižkům patřil.
1: Ano, říkáte to správně, tady stojíme u té cedule, před námi je jeden malý rybníček, z druhé strany je další rybník a za ním je ten dvorec, který byl teda rozlohou větší a z tradice se udává, že tedy patřil snad strýci Jana Žižky, snad to byl strýc, jeho příbuzný taky nemůžeme přesně tvrdit, ale víme, že to byl tedy dvůr, který byl větší než ten, na kterém jsme byli před chvilkou vedle toho muzea.
0: On celý ten areál je v podstatě lehce svažující se poměrně doširoka rozlehlé údolíčko. Je to takový, skoro řekl bych až trychtýřek, protože na jedné straně toho svahu je jeden dvorec, pak je tu jeden velký rybník dole a jeden menší rybníček na opačné straně, vybudovaný také ve svahu. A tady už po té prohlídce poznáte, že je to takzvaný grandlový rybník, založen ve středověku, obnoven v roce 1958. Tak a už jsme tady, obejdete rybníček a tady už vás vítá cedule. Na tomto místě stával druhý trocnovský dvorec, původně majetek Mikše, považovaného za strýce Jana Žižky. Dvorec měl obytné stavení se světnicí, komorou, kuchyní a sklepem. Západně od něho byla na dlážděném dvoře pec, severně pak hospodářská stavba s obydlím pro čeleť a při jižním okraji dvorce byla roubená studna. Tento dvorec existoval od konce 14. do počátku 17. století. Tak pojďme dál. Už jsme tady, už ten dvorec vidím. Když se tak rozlížím, říkám si, jak to tady tehdy v tom středověku mohlo vypadat?
1: Ten archeologický průzkum zde začal v roce 1921 a podnět k němu dal doktor Jan Petřík, který byl předsedou spolku pro zbudování Žižkova pomníku v Trocnově. Jan Petřík byl rodák tady ze zdejšího kraje, narodil se ve vesničce Todně v roce 1895, vystudoval práva a pak se stal dokonce i soudcem a historie byla jeho velkou zálibou, takže je známo, že byl v kontaktu i třeba s historikem Josefem Bekařem, s kterým korespondoval a napsal právě některé drobné studie k dějinám Trocnova. A on měl právě tu myšlenku, že pokud se zde nachází studně, kterou objevil jako první s tím vydatným pramenem pozůstatky studně, takže zde byli bydlet nějací lidé. A to dalo podnět tomu, aby se začaly právě ty vykopávky. V tom roce 1921 trvaly postupně až do roku 1937. Je třeba ovšem zmínit, že současní archeologové z toho radost nemají, protože tehdy před těma stolety se nevyužívaly ty moderní archeologické metody, bádání po vrstvách, přesné popisování, takže se našlo velké množství předmětů keramiky, která pochází právě od té druhé poloviny 14. století až do počátku 17. století. V té době zde žili lidé v venkovské hospodářství, původně toho nižšího šlechtice, později tedy sedláka. No a někdy na počátku té 30. válce tento Mikšův dvorec zanikl stejně jako ten druhý dvorec Žižkův.
0: Zkusme odhadnout, nebo je to nějak popsáno, co tady kde bylo?
1: Na té informační desce stojí, že dvorec měl srubové stavení na kamenné pozvězdívce, podobně jako ten předchozí, z části byl podsklepený. K tomu stavení přilehala další srubová stavba, která měla funkci hospodářskou. To znamená, že zde byly patrně umístěny chlévy nebo skladiště hospodářského náčiní. Nedaleko pak stávala ještě druhá dřevěná stavba, kterou využívala čelátka nebo sloužila jako stodola. Takže dvě dřevěné stavby a jedna tedy s tou kamennou podezdívkou. Na dvoře se nacházela taky pec a studna. Ta pec byla, mohla být i samostatně na to pečení chleba. A právě v té studně, kterou tamhle vidíme na okraji jihozápadním, se v době výzkumu našlo velké množství střepů, kachlů a kovových předmětů od toho 14. do 17. století. Dvůr byl vydlážděn kamením a kolem dokola byl patrně obehnán plotem kůlů, které byly zaraženy do země.
0: Dobře, když jsme u toho dřeva a u těch stromů, kde je ten pověstný Žižkův dub, kde se narodil?
1: Musíme se vrátit zpátky směrem k tomu památníku Jihočeského muzea a pak se dáme doprava a dopředu a dojdeme k němu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. Už jsem se trošku zadýchal tady do toho kopce, k té monumentální soše. Pokud bych měl srovnat třeba tuto sochu, která tady vevodí celému tomuto údolí, a dejme tomu sochu u Sudoměře, tak tahle je modernější, ale pokud bych to řekl vyloženě lidově, moc z toho čuhají ta 50. léta, nebo respektive ten budovatelský duch komunismu a hlavně ten podstavec, který se tenkrát stavíval v podobném duchu i pod různé tanky a pod různé houfnice a pod různé rudoarmějce a pomníky osvobození a podobně. Možná kdyby tady byla jenom ta socha samotná bez toho podstavce, bylo by to ještě zajímavější.
1: Ten Žižka se na nás dívá zvysoka tady před tou jeho sochou se právě konaly ty různé politické manifestace, hlavně na 1. května na svátek práce. Bylo to místo, kde se setkávali pionýři a svazáci a tak dále. Takže, no ale je to takový taky...
0: Je to památník doby.
1: Ano, poukazuje to na tu dobu. Jenom jsme bychom měli říci, že tedy ta socha je podle návrhu architekta sochaře Josefa Malejovského a vznikla tedy na konci 50. let.
0: Když už stojíme tady pod tou Žižkovou sochou a pod tou mohylou přímo v areálu Jana Žižky v Trocnově, tak já jenom dodám, že autorem, jak jste říkali, je akademický sochař Josef Malejovský. A že práce na stavbě téhleté sochy probíhaly v době, kdy vrcholily úpravy trocnovského areálu. A veřejnosti byla poprvé představena 17. července 1960 u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného trocnovského rodiště Jana Žižky. Pomník je 13 metrů vysoký a je tesán z bílé liberecké žuly. No a to srovnání s tou Sudoměří, tam ta Kodetova socha mi připadá naprosto geniální. No když nad tím tak přemýšlím, právě u té Sudoměře na mě dýchá celý duch té krajiny. Tam je to místo vyloženě kouzelné. Do Růžice rozprostřené rybníky okolo, uprostřed návrší s obrovskou monumentální sochou, které vevodí tomu místu, kde se udála první bitva, dá se říci, ještě spoluvedená. On tam ještě, Jan Žižka, nebyl tím hlavním vůdcem té bojové strategie, ale byl jedním ze dvou. Přesně řečeno, ze tří. A teprve potom převzal postupně celé velení. Nicméně ta sudoměřská krajina, která vás musí určitě uchvátit, tak jako mě, když se tam vydáte, tak ta je rozložená hlavně mezi těmi rybníky a pokud ji znáte a vybavíte si ji z filmu Otakara Vávry, protože ten tu první sudoměřskou bitvu skutečně točil na místě, kde se odehrál, tak budete možná překvapeni stejně jako já, že to místo není zdaleka tak velké, jako na vás působí v tom filmu. Ten prostor, kudy se rozjíždí jízda proti těm několika málo vozům a té opevněné hrázi, mi ve filmu připadá daleko větší. A co se týče té krajiny, tak u té sudoměře dělá ten hlavní pocit právě krajina jako taková. Tady je to trošku, co se tohoto stylu týče, chudší, protože v Trocnově jsme de facto v jednom ne tak příkrém údolí a hlavně jsme především z velké části v lese, kde je několik málo pozůstatků po někdejších dvou dvorcích, které tu byly. A teď už jsme se konečně s historikem Janem Šimánkem propracovali trocnovským areálem k místu, kde tedy tady někde byl ten dub, přímo v těch místech, kde je ten kámen?
1: Tam měl být ten dub, který kolem toho roku 1682 nechal ten převor kláštera v Borovanech Konrád Fischer porazit a na tom místě nechal postavit kapličku svatého Jana Křtitele, která se ovšem hned zase začala nazývat kaplí Žižkovou. A zde se stavila různá ta procesí a chtěla vidět to místo, kde ten dub stával. Pak se dlouho jednalo o tom, jaký památník by zde měl být postaven, v tu dobu ještě nebyla ta socha toho Malejovského. A majitel těch zdejších pozemků a toho přilého popolužního dvora se tomu bránil s tím, že nechtěl, aby se zde konaly jakékoliv politické manifestace a politická setkání. Až potom třeboňský archivář František Mareš, který byl ve službách Schwarzenbergu, svého zaměstnavatele přesvědčil, aby nechal to místo označit jednoduchým kamenem. Zde se narodil Jan Žižka z Trocnova a tento kámen, který zde vidíme před námi, tak zde byl vztyčen na jaře v roce 1908. Thank you.

A to je z dnešního Vltavínu, ve kterém jsme si připomněli jednak zajímavé a méně známé pověsti z Doudlebska a také osobnosti Jana Žižky všechno. Příští týden si v knize Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska přímo s jejím autorem, etnografem Janem Šimánkem, zalistujeme ještě jednou. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

Taky vás vždycky zajímalo, jak to vypadá u malíře v ateliéru? A nebo vás fascinuje hrnčířský kruh? Letos budete mít příležitost od 9. do 11. října. V rámci dnů otevřených ateliérů se podíváte za svým oblíbeným výtvarníkem. Povídat si o tom budeme v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. Tak poslouchejte Zve vás Pavla Kuchtová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko podle ruské velvyslankyně zmírňuje protiruskou rétoriku. Koalice to odmítá. Na jihu Čech se v sobotu stalo skoro 50 dopravních nehod. Restaurátorka zachránila skoro zničený historický oltář v Dolním Žďáru na Jindřichohradecku. Dnes ho představí veřejnosti. Teploty i dnes vystoupí až ke 23 stupňům. Dobré dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
2: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
2: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomarjovové vizitkou současného kabinetu.
4: Jisté zmírnění té protiruské retoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
2: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Sobota vstoupila do statistik jihočeské policie jako den s velmi vysokým počtem dopravních nehod. Jenom k 5. odpolední evidovali policisti 40 kolizí. Další se potom staly v podvečerních a večerních hodinách, informuje o tom mluvčí Jiří Macner. Mezi vážné střety patřila nehoda sanitky s osobním autem v Soběslavi. Sanitní vůz skončil po srážce na boku, 3 lidé se zranili. Pravděpodobnou příčinou bylo nedání přednosti ze strany řidiče osobního auta, který přijížděl z vedlejší ulice. Bouralo se taky na nově otevřené obchvatu u Češnovic na Českobudějovicku, kde se zranili dva lidé. Záchranáři vyjížděli taky k nehodám motorkářů. Lidé v Dolním Žďáru na Jindřichohradecku dnes poprvé uvidí opravený historický oltář. Pochází z 19. století a do místní kaple ho věnovali Černínové. Oltář s obrazem svaté Terezie z Avily byl ve špatném stavu. Iniciátor opravy Miloslav Vokáč informoval, že restaurování se ujala jindřichohradecká malířka a sochařka Zdeňka Skořepová. Slavnostní program začne v 15 hodin a doprovodí ho koncert kapely Bárka. Polští aktivisti spustili uzamykatelnou skříňku na potratové pilulky. Snaží se tím obejít téměř úplný zákaz potratů v zemi, informoval o tom britský deník Guardian. Varšavský abortomat, že nám umožňuje rychlý a anonymní přístup k práškům pomocí šestimístného kódu. Službu aktivisti navrhli pro ty, které nechtějí čekat na doručení balíku nebo se bojí nechat si zboží doručit domů. Inovace se objevila 6 let poté, co lidé po celém Polsku vyšli do ulic na protest proti zpřísnění zákonu o potratech. Legislativa je v tomto směru jednou z nejpřísnějších v Evropě. Držení nebo požití potratových pilulek zakázáno není. Poskytování léků nebo pomoc k jejich získání úřady ale považují za trestný čin. Dotyčným hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.
1: Sport.
0: Nováček v ženské volejbalové extralize hráčky Českobudějovického Jihostroje prohráli v prvním kole na domácí palubovce s Ostravou 2-3. Ženská extraliga se hraje jen v univerzitní hale na Sádkách, vede je jako kapitánka Veronika Semerádová. Mužský tým bude hrát dál ve sportovní hale a do sezóny vstoupí 17. října.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zpočátku jasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti, večer až zataženo. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.

0: horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila v centru Tábora v Kotnovské ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
2: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. Tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok. Vlastně ta poslední část, poslední setkání, střídalo se za ten rok 6 osobností, 6 přátel pochoutkového roku. A jenom to připomínám, byl to Vojta Vrtiška jako cukrář, ještě s Josefem Maršálkem, byl to také kuchař Ivan Vodochodský, no a pak porotci Naděja Konovalinková, Jaroslav Sapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc. Původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
1: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
0: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
0: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten drohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost. Pochoutkový rok. Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, tedy do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
0: Vůbec nemícháš?
1: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
0: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
0: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
0: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
1: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme. Krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu. Náhra.
0: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
0: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
1: No tak, ale...
0: 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na Vánočku, široký takový váleček.
1: A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
0: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
1: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
0: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
0: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí smavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
0: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
0: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndávám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme zpátky na pečící plech.
0: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
1: No, zhruba 3/4 minutku.
0: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másle ubývá.
1: No, je to pravda, prosím tě.
0: To je, když jsi je nalakoval úplně.
1: Já už bych to chtěl jíst.
0: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
0: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
1: No, to byl velký závazek tady.
0: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
1: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
0: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení, a protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckováme v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala, třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den.
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: Celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini dezerty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: let.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačaly tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S tím si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Oslavy 10 let Pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začal už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice. To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce. Je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: region.murau.at. region.murau.at.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Knoflíkáři z končící žirovnické výroby budou moct pokračovat v práci pro automobilový průmysl. Volby v Lotyšsku vyhrála prozápadní jednotná listina. Destinace Šumava žije láká návštěvníky novou soutěží do gastrozařízení. Převážně polojasné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Vedení žirovnického knoflíkářského průmyslu se chce v nejbližší době sejít s částí zaměstnanců s nabídkou nové práce. Podnik produkci knoflíků z ekonomických důvodů ruší a dál se bude zaměřovat pouze na divizi automotiv.
3: Já osobně jsem sem nastoupil po maturitě v roce 85, ale pak jsem tady 10 let nebyl, byl jsem na výrobě, kde se dělal automotiv, dá se říct jako autosedačky.
4: Pavel Ryšavý spojil s knoflíkářským průmyslem prakticky celý svůj profesní život. Ani po konci výroby ale nemusí přijít o práci stejně jako ostatní zaměstnanci, říká ředitel podniku Pavel Zvěřina.
5: Já bych to rozdělil asi na dvě části. Obě dvě skupiny mají možnost pokračovat dál. Některá část už se rozhodla právě v tom automotiv biznisu a s tou druhou máme schůzku v první polovině října, kde oni vyslyší, jaké možnosti by mohli mít pokračovat a na základě toho je necháme i sami se rozhodnout, jestli o to budou mít zájem.
4: Knoflíkářská výroba má v Žirovnici 160-letou tradici. Milan Soldán, Český rozhlas.
2: Parlamentní volby v Lotyšsku vyhrála prozápadní strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Získala 35% hlasů. Druhé skončilo populistické Lotyšsko na prvním místě. Celkem se do lotyšského parlamentu dostalo 6 stran. Nové poslance i členy vedení země si dnes vybírají lidé v Bosně a Hercegovině. Balkánský stát se v současnosti potýká s ekonomickými problémy i odchodem lidí do zahraničí. Společnost navíc i víc než 30 let po válce dál rozdělují národnostní spory. A lidé v Brazílii dnes míří k prezidentským a parlamentním volbám. Destinace Šumava žije spustila nový projekt Šumava na talíři. Až do března můžou lidé ve vybraných podnicích sbírat razítka do speciálních gastropasů a zapojit se tak do hry o několik velkých degustačních menu, pokračuje projektová manažerka destinace Marcela Stracená.
6: Je to soutěž, kterou destinace Šumava žije připravilo hlavně na podporu přicházející mimo sezóny, ale u našich partnerů se setkala s velkým ohlasem, takže jsme se rozhodli prodloužit i přes zimní sezónu. No a gastropasy jsou k dostání u všech těch zapojených podniků a kompletní pravidla a i seznam všech těch zapojených podniků na našich stránkách šumavažije.cz.
2: Do soutěže se zapojily podniky z Klatovska, Železnorudska a Kašperskohorska. Sport. Hokejisti Tábora rozdrtili Přerov vysoko 8-3, po 10. kole Maxaligy jsou Kohouti třetí v tabulce. Navzdory nepříjemnému vstupu do utkání proměnili domácí duel se Zubry k vítězství. Cestu k němu narýsoval svým hetrikem zkušený útočník Jakub Valský. Počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 20. Fouká slabý proměnlivý vítr a biozátěž je mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Dvě auta se srazila na hlavním tahu 34 u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.

Krásné nedělní dopoledne. Leto sotva skončilo a v našich myslích stále ještě doznívají zážitky a vzpomínky na naše užitkové zahrady a úspěchy, ale i smutky spojené s pěstováním zeleniny. V dnešní epizodě Zelených světů se vypravíme za člověkem, který vášni pěstování paprik a rajčat zcela propadl a dostal se tak daleko, že může radit i nám ostatním.

0: Podíváme se taky na jednu skupinu okrasných trav, které právě v tomto období dělají na zahrádkách velkou parádu, a k tomu rádi přidáme ještě něco navíc. Příjemné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Se zelenými světy se tentokrát hlásíme z Holandska. Pavle, mám obrovskou radost, že jsme opět zde. A konkrétně zahrada, kterou jsme navštívili, je zase jiná, než jsme byli zvyklí. Zahrada paní Paulíny. Co bychom o ní řekli?
1: Ano, možná bychom mohli připomenout trošku lokaci toho našeho výletu dnešního. Nacházíme se v provincii Limburg, to je taková ta nejjižnější z 12 provincií nizozemských. Kdo by se podíval na mapu Nizozemska, tak to najde velmi snadno, protože to je takový ten klín, takový ten jižní cípek, který je zaklíněný mezi Německo z jedné strany a Belgii z druhé strany. Jsme v oblasti, kde kdysi probíhala velmi intenzivní těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem. To je velmi důležité v tomto příběhu, protože vlastně sousedství této zahrady tvoří opuštěný lom povrchový, který je zatopený, takže se tady nachází velké jezero s poklidnou hladinou vody, kde rostou lekniny, všude kolem jsou stromy, lesy, zpívají tady ptáci. A na to, že jsme vlastně v takové jakoby velmi civilizované oblasti, tak si připadám, jako kdybychom byli na nějaké úplné samotě. A to je samota v centru městečka v podstatě. Taková zvláštní situace. No a ta zahrada je tím velmi, velmi poznamenaná.
0: Ona už samotná majitelka zahrady je nádherná žena. Zmínila v samém úvodu, že tady žije od roku 1975. Tu zahradu si sama buduje. Je to její vlastní práce. Můžeme ji zkusit trošku popsat?
1: Koho, tu paní majitelku nebo tu zahradu?
0: Pojďme na tu zahradu.
1: Dobře, tak na zahradu, ale možná, že přeci jenom té paní majitelce bychom měli říct to, že má velmi blízko k umění. Sama o sobě tvrdí a sděluje to i ve veřejných zdrojích, že má velmi blízko k designu a věnovala se designu už jako malá holka nebo studentka a z toho designu předmětu potom přirozeně přešla i do designu zahrady, který navždy ovlivnil její život, protože ta zahrada je umělecká. Je úplně jiná, než jsme viděli zahrady doteď a myslím si, že ani v následujícím období podobné zahrady jenom tak zběžně neuvidíme. Ta zahrada je rozdělena vlastně do několika částí a my teď našim posluchačům vlastně přibližujeme pocit jenom z jedné z těch zahrad.
0: Je to zahrada, kde paní majitelka sama bydlí, obývá tady dům netradiční, do kterého nás taky pustila, ale ta zahrada, když procházíme, všechno je tu střihané, tvarované. Člověk by si řekl, že to možná nemusí být každého vkus, ale sem to nějak patří.
1: Tak samozřejmě zahrad je x druhů, x možností, můžeme na těch zahradách využívat. A tady ta zahrada je přesně ta, o které bych říkal, že asi by to nebyla moje zahrada, kdybych měl možnost mít jenom jednu jedinou. Ale kdybych mohl mít třeba zahrad více, tak si velmi dobře umím představit čas svého života na takové zahradě trávit. Je velmi formální z hlediska využití rostlin. Těch se tady nachází malé množství druhů, ale jednotlivé kusy ve velké množství. A z 90% se jedná o tvarované dřeviny, takže tady bobkovišeň, tis, je tady buxus, to jsou takové ty základní dřeviny. A navzdory tomu, že toto jsou rostliny, které velmi dobře zvládají stín, který nás tady doprovází, tak v těch slunějších partích jsou levandule, které jsou taky tvarované, anebo ty levandule se ještě nacházejí potom jako takový doplněk v květináčích, kde jsou velké rostliny, tak ty levandule jsou tam evidentně čerstvě doplněné v malých nádobách na krátkodobý efekt. Takže těchto pár rostlin vlastně tvoří celou kostru té zahrady. A potom tam ještě málo květoucích rostlin, které nás tuto chvíli pozdravili a zamávali nám na pozdrav. A to byl šater, gypsofilka květoucí. Naši posluchači to budou znát jako nevěstin závoj možná. A nabilo květoucí vistárie. Takže bílá barva květu a zelená barva listu, to jsou vlastně jediné takové ty hlavní elementy, které na nás mrkají z této zahrady.
0: Je to vlastně trošku něco jiného, nežli jsme v současné době zvyklí na ty honosné trvalkové květoucí záhony, kdy jedny květiny dokvetou, další nakvítají a tady vlastně jsou dřeviny a sem tam nějaký ten kvítek na sebe upozorní. Absentuje tady vlastně úplně trávník, ten tu není.
1: V této části zahrady není trávník, ale zase ta náročnost té zahrady se projevuje v tom, že ty keře jsou stříhané a ty tvary jsou různé. Jsou to kostky, oblouky, válce, koule. i takové jakoby nepravidelné tvary, jakoby v patrech vyskládané. Takže to tady všechno máme, tím pádem ta zahrada se stává nejednoduchou na údržbu, takže ten trávník by se sem už asi ani nevešel. A nutno zdůraznit, Danko, že ta zahrada je úzká, ten prostor pro výsadbu je vlastně daný i tím jezerem, protože kousiček od hrany té zahrady je prudký svah, který vede dolů k jezeru. Takže jestli ta zahrada v nejširším místě kolem 6-7 metrů, více to nebude. A díky tomu, že je dlouhá, tak působí takovým nudlovitým dojmem. Ale ta architektura těch stříhaných keřů do těch jednotlivých tvarů, tak tu zahradu tak jakoby uklidňuje, zjednocuje. Řekl bych, že pouští toho člověka k tomu, aby přemýšlel i o jiných věcech a v tom prostředí prostě jenom žil. Neužíval si těch barev, těch květů, které tady nejsou, ale to klidné místo pro život. A ten dům sám o sobě, to je taková tečka nebo vykřičník k tomu celému.

0: Se zelenými světy jsme se nevypravili tentokrát daleko, jsme v Českých Budějovicích, no a hlas, který uslyšíte za malou chvilku, tak je vám taky dobře známý, protože jsme u Lukáše Pelikán. Lukáši, ahoj, vítej.
1: Ahoj Janko, vítej u nás na zahradě a srdečně zdravím všechny posluchače. Je to zvláštní chvíle, protože na naší zahradě nikdy nebylo takovéhle obrovské množství lidí v jednu chvíli. Trošku pochybuju, jestli se sem všichni vejdeme, ale věřím, že díky kouzlu rozhlasových vln, které je podobně kouzelné jako to samotné pěstování, se sem všichni vlezeme a všichni dobře uvidíme. A co je hlavnější, abychom dobře slyšeli.
0: Je to přesně tak. My jsme se s Lukášem, možná si vzpomínáte, bavili zhruba před rokem, protože se na základě i našeho pořadu pustil do pěstování rajčat, paprik, no a podělil se s námi o své dojmy, zážitky, zkušenosti. Samozřejmě těch zkušeností už je víc, ale téma, u kterého my se scházíme v tuto chvíli, to jsou vyvýšené záhony, protože my jsme v živých zelených světech apelovali na naše posluchače, ať nám dají vědět, jaké téma, že by je zajímalo a rádi by se o něm něco dozvěděli. A jedním z nich byly vyvýšené záhony. A tak jsem si říkala, za kým já půjdu, aby mi řekl, jak takový záhon udělat, z čeho ho vytvořit. No a vím, že Lukáš tenhle problém v uvozovkách, tuto radost možná řešil v nedávné době. Luky, tak jakým způsobem jste postupovali při výběru materiálu toho záhonu?
1: Já bych chtěl na začátek říct, že jsem absolutní amatér, nejsem žádný profesionál, už vůbec neodborník, ale rád se podílím o svou zkušenost. Jenom na začátek mi ještě dovol představit vlastně, jak to vzniklo. My jsme tady pěstovali rajčata už v předchozích letech, ale já jsem tomu nikdy pozornost nevěnoval. Mamka pěstovala rajčata v nádobách. Později jsem koupil nějaké sazeničky, třeba 2-3, ale byly to koupené sazenice. No a jak už posluchači vědí, loni jsem se pustil do pěstování ze semínek, protože jste mě s Pavlem Chloubou k tomu nadchli. Tu naši zahradu jsme trošku upravili a právě letos je to pro mě novinka, protože pěstujeme v těch vyvýšených záhonech.
0: Většinou člověk tedy řeší, z čeho ten záhon vyrobit, tak jak jste na to šli vy?
1: Je to recyklovaný plast, nejsem na to pyšný, vůbec ne, ale je to tady a doufáme, že nám to bude sloužit. Těch možností bylo hodně. Mohli jsme si pořídit dřevěný záhon. Pokud by byl dřevěný a byl by z těch prkýnek, které tady vidíš v podobném rozměru, tak by se tam pravděpodobně měla dát nopová folie, takzvaná nopovka, což by byl další plast a byli bychom možná na stejno, jako to máme teď. Další variantou byl beton, betonové plaňky, které jsou zase strašně moc těžké. Vůbec nevím, jak bych to sem dostal, jak bych to sem dopravil. A kupovat obyčejný plastový nebo plechový záhon, to jsme nechtěli, to se nám prostě nelíbilo, to je ošklivé. Vyhrál recyklovaný plast a pro posluchače, aby si to představili, ono to vzdálky vypadá jako dřevo. Vybrali jsme tmavě hnědý odstín a i ta práce s tím je jako práce se dřevem. Vy to řežete, vrtáte, šroubujete, jako by to bylo dřevo. Zvolili jsme poměrně malé záhony v porovnání s tím, co lidé mají. Tohle jsou vlastně velmi malé vyvýšené záhony, nejsou ani tak vysoké. Pro představu, ten záhon má na délku 120 cm, široký je necelý 3/4 metru a vysoký 0,5 metru. Říkám, že jsou malé, ale ve výsledku jeden ten záhon pojme 420 litrů objem. Teď těch záhonů je tady v přepočtu 6 i s tím jedním větším. Dohromady, a teď moje matematické schopnosti nikdy nebyly na té nejvyšší úrovni, a zdravím všechny paní učitelky na matematiku, které jsem měl, ale pokud dobře počítám, tak dohromady je to 2,5 tisíce litrů, neboli 2,5 kubíku hmoty, které jsem se musel přivést. Ty, Hanko, znáš moje auto, posluchači ne, stačí, když řeknu, že to je Ford Fusion, naprosto skvělé vozidlo, ale nákladák to není. A teď to na tu naši zahrádku navez. Přivezl jsem zhruba 80 pytlů různé hmoty, ať už koupené nebo získané, o tom si povíme v zápětí. Pak to sem nanosit a pak ty záhony naplnit.
0: Myslím, že práce bylo hodně, ale vypadá to velmi dobře, musím říct. A i to, že říká, že ty záhony jsou poměrně malé, tak těch rostlin, kterých tady máte, ještě když vidím v tuhle chvíli tu úrodu, tak si myslím, že by uživila několik rodin. Pojďme teď k té skladbě. Ty už si naznačil, že si začal svážet ten materiál.
1: Co se týče toho samotného sestavení záhonu, tak nejdříve jsem na terase smontoval ta L-ka a pak se dala k sobě ta dvě L-ka a vznikl ti ten záhon. Ten záhon nemá dno a to je právě podstata vyvýšených záhonů. Dno tvoří materiál, v podstatě terén, který je pod ním. A ty sestavené záhony už stačilo jenom přenést na to finální stanoviště, na které se teď díváme. Bylo důležité srovnat ten terén. Někde ten záhon stojí na původním trávníku, tady v zadní části zahrady se díváme vlastně na místo, kde dřív rostly tůje a pod těmi záhony jsou pozůstatky těch kořenů tůjí. Důležité je si ten terén srovnat a začít pokládat ideálně síť proti hrabošům a na tu jsme rozvrstvili lepenku, karton, velké kartonové krabice, ze kterých jsem očistil různé sponky, izolepy, potištěné plochy a zaplnili jsme tu plochu, na kterou jsme potom položili ty záhony. Ten karton jsme tam dali z toho důvodu, aby nám tam neprorůstal plevel. A pak začalo to samotné vrstvení. Já jsem si udělal poznámky. Samozřejmě dohromady to je nějakých 14 vrstev, ale nemusí to posluchači brát jako nějakou bibli. Ty mě znáš, já jsem hodně pečlivý, já rozděluju kompost hrubší a jemnější, ale nějaký ten postup je potřeba dodržet, aby ten záhon fungoval pro příští sezóny. Není to záležitost jednoho roku. Chceme, aby ten záhon fungoval, aby tam ta hmota jakýmsi způsobem žila i pro následující roky. Začali jsme samozřejmě drenáží. Dali jsme na dno větve, štěpku, následně hrubý kompost, který jsem získal od kamaráda z venkova, z chalupy, a zároveň listí. Listí z ovocných stromů. Pak přišel na řadu náš kompost, tady z toho našeho kompostéru, který jsem kvůli tomu celý rozebral a překatroval. Šla tam i nějaká tráva, nějaké drny, protože samozřejmě, když jsme ten terén upravovali, tak vznikl nějaký materiál. Pak tam přišla zemina, tady ze zahrádky, kterou jsem získal úpravou toho předchozího záhonu, který tam v jednom místě byl. Pak jsem nějaký kompost ještě přikoupil a přišel na řadu substrát. Substrát ze starých květináčů a následně substrát nový. No a ty záhony byly skoro plné a nechali jsme je trošku slehnout. Zapršelo, na jaře ještě pršelo, ta hmota ještě slehla, taky jsem tomu trošku pomohl, protože jsem to udusal. A ještě jsem tam přidal biočar. Chtěl jsem, aby ten záhon byl výživný pro ty rostliny, protože plodová zelenina si vyžaduje výživu. Tak jsem to uhlí nabil výluhem z hnojíku a žížalí vody. Bylo to tady dva dny v kolečku, nabíjelo se to. A potom jsem to do těch záhonů zapracoval. A údajně ten biočar má zajistit pozvolné uvolňování živin v příštích sezónách, což posoudíme. No a pak tam ještě přišly vrstvy zahradnického substrátu, abychom ten záhon naplnili až po okraj. Jak vidíš, během toho zhruba půl roku nebo během této sezóny se ten materiál přeci jenom trošku udusal, slehl, takže na zimu tam zase doplníme asi vrstvu kompostu.
0: Naši posluchači, doufám, že se teď nezhrozili, bral jsi to velmi poctivě a rostlinám se očividně dobře daří. Takže si myslím, že založené ty záhony jsou velmi dobře. Je snad něco, co bys příště dělal, Luky, nějak jinak?
1: To je otázka. Mám pocit, že ty rostliny letos měly příliš dusíku. Hodně jeli do listů, rostly krásně a trošku zaostávalo to kvetení, ty plody, byť teď vidíme, že té úrody je hodně a s letošní sezónou jsem spokojený. Nicméně otázkou je, jestli jsem to dokázal ovlivnit. Jestli to složení těch substrátů, které obsahovaly hnojiva, toho kompostu, potom ten žíželý čaj, ten biočár, plus ještě hnojení těch rostlin samotných, a při výsadbě používané kopřivy do té výsevní jamky, jestli to zkrátka nespůsobilo jakousi disbalanci těch živin. Možná na to se zaměřit. Otázkou je, jak moc to dokážeme odhadnout a správně nakombinovat.
0: Na druhou stranu těch proměnných, které mohou ovlivnit úrodu, je velké množství. Možná i počasí je alfa omega všeho. Luky, myslím, že vyvýšené záhony jsme probrali detailně. My si dáme písničku a ještě se tady u vás na zahradě porozhlédneme, protože mě zaujaly papriky a já myslím, že by bylo fajn, když se k ním za chviličku ještě vrátíme.

0: Lukáš Pelikán nám otevírá na jejich zahradě takový foliovníček. Luk je skvělý nápad a teď jsme odhalili to velké tajemství, co skrývá, protože jsou to tvé letošní papriky. Dařilo se jim v letošní sezóně?
1: S foliovníkem jsme spokojení hodně, dařilo se jim, řekl bych, velmi dobře. Vidíš tady rostliny sedmiměsíční, vysával jsem 26. ledna a od té doby je v podstatě každý den. Zalévám, kontroluji, hnojím a následně sklízíme, samozřejmě vyvazujeme. Nějakým způsobem se mnou žijou už teda víc než 7 měsíců, protože natáčíme na začátku září.
0: Je to druhá sezóna tvoje, pěstování paprik. Jaké poznatky máš, Luky, v tom letošním roce? Dělal jsi něco jinak? Byl jsi něčím překvapený, zaskočený? Jaká byla papriková letošní sezóna u Lukáše Pelikána?
1: V porovnání s tou loňskou? To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že jsem spokojený stejně jako loni. Řekl bych, že letos se mi podařilo mít ty rostliny hezčí, co je naprosto perfektní, že letos nebyly vůbec mšice. To mě hodně potěšilo, ale zase bych si ohlídal vyvážení těch živin. Ty rostliny měly hodně dusíku, dělaly krásné keře, ale za mě by mohly víc plodit.
0: Luky, co se týká odrůd, volil jsi už takové, které ti v té první sezóně sedly, které ti chutnaly, nějaké si vynechal nebo si nějaké přibral?
1: Volil jsem stejné odrůdy jako loni, přibral jsem si k ním asi 3 jiné. Nicméně zajímavá věc, například odrůda, která mě loni nadchla a dařilo se jí, tak letos netvoří ty plody tak krásné. Já jsem chtěl využít semínka, které jsem měl koupený z loňského roku a příliš nekupovat nových. Pro mě to byla další experimentální sezóna. Experimentální v tom, že za prvé používám foliovník, za druhé mě šlo hlavně o to získat si vlastní semínka, to se týče paprik i rajčat, abych je měl pro tu další sezónu. A samozřejmě, abych měl nějakou sklizeň, abych měl sklizeň pro přímou konzumaci, ale i pro zpracování, což se zadařilo. Jsem s tou sezónou spokojený, vlastně nadmíru. Vlastně ta sezóna předčila má očekávání. Celkem tady je v tom foliovníku 20 rostlin od 10 odrůd.
0: Které odrůdy patří k tvým nejoblíbenějším a proč?
1: Budu se opakovat, můžu doporučit odrůdu Rubinova a letos mě velmi překvapila odrůda Boneta. Příští rok budu pěstovat Rubinovu, Bonetu a možná trošku Dvorany.
0: Pěstuješ, Luky, taky nějaké ty pálivé papriky, máte je rádi?
1: Máme tam 2 rostlinky, já sám to nemusím, na mě je to moc pálivé, přestože jsem vybral údajně jednu z nejméně pálivých paprik na našem trhu, tak nevím, co se stalo, pro mě to je skoro nepoživatelné, ale naštěstí jednoho konzumenta nebo konzumenty v rodině máme, to je můj švagr, takže pro něj to tady pěstujeme. I takováhle odrůda tedy najde své uplatnění. Daří se jí tady dobře.
0: My tady máme na výstavce tvojí sklizeň dnešní. Je celkem jasné, že skonzumovat to všechno třeba v čerstvém stavu, vzhledem k tomu, že další stále ještě dozrávají, že se to nedá. Máš už nějaký osvědčený recept, jak s paprikami naložit?
1: S paprikami přímo ne, dělal jsem zatím směsi, rajčatové směsi, do kterých jsem teda taky papriky přidal, ale sám bych se chtěl naučit nebo získat, dozvědět se o nějakém receptu, jak třeba papriky naložit nebo jak je uchovat. Něco mám v mrazáku, přiznám se, že mám v mrazáku ještě loňské papriky. To se používat dá naprosto skvěle do vaření pod maso, ale i na tu přímou konzumaci k večeři, k pečivu. Není s tím vůbec žádný problém. Letos jsem zavařoval například směs rajčata, papriky, mrkev, kdy jsem všechny tyhle ty 3 složky zbavil slupky a vznikla z toho krásná jemná omáčka, kterou jsem následně rozmixoval, osolil, okořenil a věřím, že nám to potom v zimě udělá velkou radost, třeba na špagety, na těstoviny.
0: Musím říct jeden takový recept, dělala jsem pomazánku z paprik, když jsem je jednoduše upekla, svlekla jsem je se slupky a rozmačkala je společně s lučinou, nebo může to být třeba s tvarohem, okořenit podle chuti a letní nebo podzimní večeře je na stole. Luky, já tobě poděkuji v tuto chvíli. My se neslyšíme naposledy, doufám, že mi nedáš košem, rád bych se s tebou potkala ještě u rajčat, co ty na to?
1: Určitě moc rád zhodnotíme tu sezónu rajčatovou, podobně jako loni, řekneme si o odrůdách, o množství, o zkušenostech a budu se těšit.
0: Počítal jsi letos i kusy? Kolik jsi jich vypěstoval? Protože loni si přišel s takovým krásným seznamem, takže bude i letos.
1: Jak vidíš, máme tady přímo schémata těch jednotlivých záhonů a počítáme kusy. Samozřejmě je to počet velmi relativní, protože některé ty rostlinky tvoří plody menší, nebo třeba na začátku sezóny ta rostlina nasadila velké plody, teď už dozrávají plody menší. Ano, počítáme kusy. Pro příští sezónu bych chtěl vážit ty plody.
0: My se budeme těšit, měj se krásně, ať se ti daří tady na zahradě a budeme se těšit zase v rádiu, naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání, těším se na další shledání, naslyšenou.

0: V Zelených světech se tentokrát budeme věnovat Pavle travinám, protože my stojíme u nádherné sbírky těchto rostlin, tak pojďme si je probrat nejprve trošičku obecně.
1: No tak zaskočilo mě to, že obecně, protože tady vidíme zástupce od jednoho jediného rodu v několika různých varietách, ale trávy obecně jsou v poslední dobou velmi oblíbenou součástí okrasných zahrad, protože je s nimi málo práce a efekt je velmi veliký. Ve většině případů teda ten efekt nastává až druhou polovinou léta, ale jsou některé druhy, které začínají být hezké už poměrně brzo z jara, anebo během léta. Ale teď tady stojíme u travin, které přicházejí do svého nejlepšího období od konce srpna a vydrží v té plné kráse až do úplného nástupu zimy.
0: Tak za námi hraje sladké mámení. Máme k tomu krásnou kulisu. Pavle, vy jste říkal, že stojíme u sbírky travin, že se jedná o jednu varietu, tak jaká pak to je?
1: Je to jeden jediný rod. Ten rod se česky jmenuje vousatec, skoro se častěji používá jméno dochan. Latinské jméno podle toho soukvětí možná je penicetum. Je to tráva, která je v přírodě světa velmi bohatě zastoupená, existuje něco přes 80 druhů. V mírném pásmu jich žije jenom několik, ale třeba v tropických oblastech, aridních oblastech Afriky nebo střední Asie rostou druhy, které jsou teplomilné, zvládají sucho. A většina dochanů z toho celkového množství nepatří mezi zahradnicky zajímavé trávy. Ty, které my využíváme v zahradách, těch jenom několik. Ale jsou to trávy, které jsou velmi významné v takovém etnotechnickém nebo etnotextilním průmyslu. Z těch velkých druhů se tkají různé rohože nebo obuv, velmi jednoduchá. Některé ty druhy zase naopak jsou velmi důležitou potravinářskou rostlinou, slouží jako pícniny pro krmení dobytku, ale třeba jednoletý druh Penicetum glaucum je cennou obilninou, která třeba v oblasti okolo Etiopie a Sudánu je vlastně nejdůležitějším zdrojem zrní, protože je to tráva, která vydrží ta suchá místa, suché počasí, co by třeba pšenice nebo žito nebyly schopny v tom fungovat, tak tato tráva to nahradí a tu úrodu dá.
0: Pavle, čím jsou dochany typické? Dá se na první pohled poznat, že se jedná právě o dochany?
1: No, u travin je to s prvním pohledem vždycky obtížné, Janko. Já se musím smát, protože my jsme měli na škole jednoho pedagoga, který měl špatnou výslovnost trošku, takže se mu mládež smála, ale on často říkal, ještě to bylo teda za minulé doby, on říkal, soudruzi, kdo nezná 200 druhů trav, tak je barbar. Takže myslím, že barbaři jsme zůstali všichni podle těchto kritérií, ale dochany jsou poměrně typické tím kvetením. To jsou květy takové většinou válcovitého tvaru. Může být různě dlouhé a může být i různě široké, třeba ten potravinářský, o kterém jsem mluvil před chvilinkou, Penicetum glaucum, tak to má ty klasy poměrně široké a je to proto, že vlastně ty odrůdy jsou vyšlechtěné na to, aby dávali to zrní co nejvíc. Takže ten vypadá takto, ale i od tohto druhu je několik zahradních variet, které se pěstují jako jednoleté rostliny, vysazované do takových těch typických tradičních letničkových záhonů, třeba v lázeňských městech nebo ve velkých městských výsadbách se zrovna tento jednoletý druh objevuje.
0: Já bych to charakterizovala jako takové štětičky, kterými bych krásně vymývala láhve.
1: Štětičky by to mohly být, možná, že tvarově by to úplně sedělo, horší by to bylo s tou pevností, protože jsou to, a v tom je vlastně půvab těch tráv, že ta soukvěti se ohýbají v polovině trošku a rozehrávají ve větru moc hezké hry, taneční partie, kde když je těch rostlin vysazených víc vedle sebe a fokuje do toho vítr, tak je to skutečně takový podzimní tanec, které předvádějí a možná proto je máme tak na zahradách rádi.
0: Takže se hodí hlavně do prostoru. Pavle, jsou ty traviny, které v tuto chvíli vidíme, dochany, jsou to rostliny vytrvalé?
1: Je to, Hanko, podle toho, jak se to vezme. Ve své botanické přirozenosti, ty, které tady vidíme, tak vytrvalé jsou. Ale třeba je moc hezká forma a to je Penicetum setaceum. Existuje několik moc hezky vybarvených odrůd, které mají červené listy i červené klasy. A tam, kde roste ve své domovině, tato tráva tak vytrvalá je, protože tam je velmi mírné počasí, ale naše zimy zvládají výjimečně. Takže kdyby byl třeba někdo z Polabí nebo z Jižní Moravy a měl by to v dobře propustné půdě na nějakém chráněném stanovišti, tak by mohla motýka vystřelit a možná, že by přezimovala. Ale v podstatě na většině lokalit tyto červenolisté nebo červenokvěté formy u nás zimu nevydrží. I když jsou vytrvalé, mohly by růst, pokud by nezmrzly. Ale ten úplně nejběžnější dochan, to je Penicetum alopecuroides, který se pěstuje v několika odrůdách, tak má zelené listy, anebo třeba na žloutlé listy trošičku. Ten pochází z mírného pásma východní Asie, z japonských, korejských a čínských hor. A ten v dobrých podmínkách je perfektně mrazovzdorný, ale schválně říkám dobré podmínky, protože je citlivý na nadbytek vlhkosti v oblasti toho kořenového krčku. Takže půda by měla být živná pro něho, hlubší, může být klidně vlhká, ale když zaprší nebo nasněží, tak ta nadbytečná voda by měla rychle prostě od té rostliny otéct někam dál. A pokud se tak děje, tak je to rostlina, která vytrvala je a na zahradách nám dělá radost, hlavně od té poloviny srpna až do nástupu adventního období.

0: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
1: příjemnější a veselější
0: život s rostlinami. Naslyšenou.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo tě to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Zemědělský podnik Malše AS Roudné zahajuje prodej hlávkového a krouhaného zelí. Prodejní doba ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Prodej do vyčerpání zásob. Telefon 603 829 942.
4: Dnes vysíláme historickou nahrávku souzvuku pěti zvonů laděných v hlavních tónech E1, G1, A1, C2 a F2 z věže svatovítského kostela v Českém Krumlově, tak jak ji roku 1936 nebo 1937 zaznamenal Československý rozhlas Radiožurnál. Z této pětice se dodnes dochovaly jen dva staré zvony, Ave Maria a Hodinka. Zvony Kristus Král, svatá Terezie a svatý Vít, ulité roku 1932 Rudolfem Pernerem mladším v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích, padly na jaře roku 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní souzvukový snímek z archivu Českého rozhlasu

0: odbylo nedělní poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na výměnu součástky Volkswagenu bude v Česku muset asi 200 000 aut, většinou škodovky. Zatím 70 Jihočechů se letos podle hygieniků nakazilo klíšťovou encefalitidou. Prachatice dokončili rekonstrukci sociálního zázemí ve fotbalových kabinách. V noci přechodně přibude oblačnost, zítra se opět vyjasní. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu kvůli výměně jediného šroubu. V Česku se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou jde o auta značky Škoda. České televizi to řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně jde o modely Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobené v letech 2013 až 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi, proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Zvolávací akci automobilky teprve chystají a majitele vozů pak budou kontaktovat napřímo nebo ve spolupráci s ministerstvem dopravy. Rusko v noci východně od Oděsy zasáhlo nákladní loď převážející ukrajinskou vojenskou techniku, oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Moskva zaútočila taky na logistické centrum pošty v Černomorsku a na datové centrum v Oděse. Drony letěly i na Kyjev, kde podle starosty znovu zasáhly severní most přes řeku Dněpr. Ruské ministerstvo dodalo, že jeho protivzdušná obrana nad svým územím i nad Azovským a Černým mořem zlikvidovala víc než 500 ukrajinských dronů. Hygienici na jihu Čech zaznamenali v minulém týdnu další dva nové případy nákazy klíšťovou encefalitidou. Od začátku letošního roku jich dohromady registrují 70. Oproti loňsku je to ve srovnání se stejným obdobím o 24 míň. Podle hygieniků bude letos na konci roku míň případů než loni, kdy za celý rok zaznamenali 123 nákaz.
2: Odborníci zaznamenali dva nové případy na Českobudějovicku a Strakonicku. Právě tam se podle nich letos nakazilo nejvíc lidí, konkrétně 23. Naopak Písecko je i nadále bez jediného potvrzeného případu. Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Fotbalové kabiny v Prachaticích mají nové sociální zázemí. Sportovní zařízení města dokončilo jejich kompletní rekonstrukci. Technický stav byl nevyhovující, vysvětluje asistentka vedení města Jana Hulešová.
3: Pro lepší odvlhčení koupelen bylo nově instalováno také podlahové topení. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 401 569 korun, včetně DPH. Rada města Prachatice schválila čerpání prostředků z investičního fondu sportovního zařízení Prachatice na tuto investici.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech pozvolna přibývat oblačnost, na polojasno, večer až oblačno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20, fouká slabý proměnlivý vítr. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1028 hektopaskalů. Noční teploty budou mezi 11 a 8 stupni, při zmenšené oblačnosti klesnou na 4. V pondělí se během dne vyjasní, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách budou mezi 16 a 19. Vítr zůstane slabý proměnlivý, biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody jsou na Českobudějovicku u lékařovy Lhoty na silnici druhé třídy směrem na Netolice a u Keblán nedaleko Trhových Svinů. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: 12 hodin 5 a půl.

Minuty písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice právě začínají a s nimi přichází Martin Hlaváček. Dobré odpoledne a příjemný poslech vám přeju. No a hned na úvod jedno pozvání na dnešní odpoledne. Konkrétně se jedná o podzimní setkání s dechovkou od 15 hodin, důležitá věc, kde v Sokolovně v Miroticích, takže dnes v Sokolovně v Miroticích od 15 hodin malá kapela Pavla Havlíka. Tak, to bylo pozvání pro nás, pro vás a teď ještě jednou zopakuji pozvání k poslechu písniček pro radost Českého rozhlasu České Budějovice. A začneme tímto přáním. 60. dnes slaví paní Romana Gušlová z Benešova nad Černou. K dnešním narozeninám posíláme hudební dárek a přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. A generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov strojírenská panu Pavlu Eremiášovi k 65. narozeninám hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. No a teď už pro vás Jižani a píseň Ať nám koně jdou.

Kapela Jihočeská Podhoranka dnes posílá gratulaci k svátku dvěma oslavencům. Do Ostrolovského újezdu, kde slaví svůj svátek náš kapelník a první křídlovák, pan František Chuchel, a zároveň i do Kamenné, kde slaví svůj svátek tenorista, nebo náš tenorista, pan František Kubín. Milí oslavenci, užijte si tento sváteční den v klidu a pohodě a spolu s námi si zaspívejte následující písničku. Přeji muzikanti a zpěváci z Jihočeské Podhoranky. A samozřejmě od této kapely to bude také písnička. A tu pošleme i do Kocelovic. Obecní zastupitelstvo obce Kocelovice přeje paní Marii Kalbáčové k jejím 65. narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a životního optimismu do dalších let. Leď do světa písničko a Podhoranka.

Dnes slaví svátek pan František Borka z Nové Cerekve. Emilí Fando, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody ti ze srdce přeje sestra Marie. A jestli mohu poprosit o písničku Pod Křemešníkem od Božejáků, to víte, poprosit můžete vždycky. Ale my se samozřejmě snažíme vyhovět, co to jde, takže samozřejmě i v tomto případě vyhovíme Pod Křemešníkem od Božejáků a ještě tady, kdo je autorem nebo autorkou této gratulace, paní Marie Matoušů. Ale to není jediná v tomto bloku. Ještě popřejeme paní Soně Šperlové do Mladotic k 65. narozeninám. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Obecní úřad v Drhovli. I vám teď budou hrát Božejáci.

Pan Josef Hata, Jetenovice u Hrašťovic, slaví 70. narozeniny. K nadcházejícím 70. narozeninám ti, milí taťko a dědo, přejeme ze srdce jen to nejlepší, pevné zdraví, také štěstí, spokojenost a boží požehnání. Přání posílají manželka Hanka, dcera Hanička s Honzíkem, syn Pepča s Natálkou a velkou pusu dědovi posílají Honzík a Matýsek. S přáním všeho dobrého do dalších let se připojuje také Ivuška s rodinou a babička. A prosíme o písničku Na staré mohelně. Já už jenom dodám, že hrát bude krajanka.

75. narozeniny dnes má paní Milena Marohounová z Roseče. Paní Milena Marohounová je dlouholetá knihovnice a aktivní seniorka. Vážená paní Marohounová, děkujeme vám za veškerou práci, kterou jste pro naši obec udělala a děláte. Přejeme vám hodně moc zdraví, velkou kopu štěstí a rodinnou pohodu. Za celé obecní zastupitelstvo přeje starostka Mirka Beránková. A právě dnes, 4. října, oslaví krásné kulaté narozeniny pan František Procházka z Vysoké Pece u Příbrami. Milý Fando, přeji ti od srdce jen to nejlepší. Hlavně zdraví, ať ti slouží, ať se ti plní, po čem tvoje srdce touží. Těší tě pěkná muzika a ještě protacuješ nejedny boty. Protože i svátek máš, tak velkou dávku štěstí. To vše ti přeje přítelkyně Hanka. A přeji si písničku od Pepy Nauše, Hvězdička. Takže písničku Hvězdička, malá muzika Nauše Pepíka posíláme paní Marohounové a panu Procházkovi.

A teď jsem spojil několik gratulací do jednoho bloku, protože ve všech gratulacích se objevilo přání, abychom zahráli písničku od Babouků. Prosíme o zahrání písničky od Babouků pro radost a k svátku panu Františku Jindru 4. října. Františku, hodně zdraví je nejdůležitější. Hodně štěstí je vzácné a spokojenosti. To ti přejí přátelé a kamarádi. Prosíme o zahrání písničky pro Františka Petrácha z kapely Babouci. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenost, pohodičky vždycky dost a z každého prožitého dne jen radost. Přeje faninka Babouku Milena Melková ze svaté Maří, která nezapomněla ani na jiného ještě Františka od Babouku, na Františka Fencla. Co k svátku ti přát, ať máš všeho akorát, hodně zdraví, štěstí, lásku, ať stále máš a všeho krásného si užíváš. Stále dobrou náladu, v životě radost, spokojenost a pohodičky dost. Všechno nejlepší přeje faninka Babouku Milena Melková ze svaté Maří. No a čtvrtým je pan František Dušák, ten je z Borkovic a také je to přání k svátku. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a mnoho šťastně najetých kilometrů v práci přeje za celou rodinu syn Tomáš. Takže panu Dušákovi, Františkům Petráchovi a Fenclovi a ještě panu Františkovi Jindru posíláme Babouky s písní Na blatech malá vesnička.

75. narozeniny má dnes pan Václav Panchártek z Borkovic. Dnešním krásným půlkulatým narozeninám především hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti přeje zastupitelstvo obce Borkovice. Prosíme o zahrání písničky Teče potůček bublavý od Doubravanky pro pana Františka Koubu z Těšovic u Prachatic, který slaví krásné jmeniny. Milý Fando, my ti přejeme k tvým jmeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a celý den užívej v klidu a pohodě. To přijí manželka Markéta s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi. A za všechny píše Láďa Hřídel. Doubravanka.

Následující písnička je věnována dvěma výjimečným lidem z újezda u Kasejovic, našim rodičům, mamince Marušce a tatínkovi Vaškovi Motejzíkovým, kteří dnes slaví nejen 50 let společného manželství, tedy zlatou svatbu, ale také každý své 77. narozeniny. Za půl století společného života vychovali tři děti, Alenu, Hanu a Václava. Celý život drželi při sobě a vždycky pro nás byli domovem, kam jsme se mohli vrátit. Oba vyrůstali na statku a možná tam se naučili tomu nejdůležitějšímu, že rodina, práce, láska a péče o druhé mají v životě největší hodnotu. Maminka dnes se včelaří a tatínek už od dětství chová milované kanáry. Jejich svět je stále spojený s přírodou, zvířaty a jejich vesničkou. Mami a tati, děkujeme vám za celý váš společný život, za naši rodinu, za všechno, co jste nás naučili a hlavně za to, že jste pořád spolu. Přejeme vám pevné zdraví, hodně radosti a ještě mnoho společných let. Máme vás moc rádi a teď už písnička jen pro vás. Dva s láskou od Hanči, Ali a Vaška. Ale jak písničku vybrala dcera Hana se synem Jiřím a dcerou Eliškou. Muzikanti, pojďte hrát.

Ve Višňové žije paní Milena Koutová a slaví 75. narozeniny. Milá oslavenkyně, k vašemu životnímu jubileu vám přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví, přeje obec Višňová. A prosím o zahrání písničky Na Libín od Doubravanky pro pana Františka Kmocha ze Zubčic k jeho krásným jmeninám, které slaví dnes. Milý Fando, my ti přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z rodiny a užij si tento den s rodinou v klidu a pohodě. To přejí manželka Radka s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, no a za všechny píše Láďa Hřídel. Tak tedy Doubravanka...

Srdečně vás zdravím a prosím o zahrání písničky Sokolíci. Pravděpodobně máte na mysli Od babouku, ale vzhledem tomu, že tato verze je opravdu velmi dlouhá, tak dáme jinou, ale 6. července, stejnou píseň, ale v podání Budvarky. A bude to pro naši kamarádku paní Gizelku Halašovou z Valu u Veselí nad Lužnicí, která slaví, tady si nejsem už 100% jistý, protože je to psané rukou, slaví pravděpodobně 80. narozeniny. 88. Opravdu se nejsem jistý. Gizelko, ať radostné jsou všechny tvé kroky, šťastné a veselé budoucí roky. Ať optimismus ti neschází a jen štěstí tě životem provází. Všechno nejlepší, radost z velké rodiny, dětí, vnoučat a pravnoučat. Krásné narozeniny ti přejí holky z Valu, a to Mařenka, Hanička a Vlastička. A ještě přání panu Ladislavu Slukovi do Žďáru k 85. narozeninám. Milý pane Sluko, k vašim narozeninám vám jménem zastupitelů obce Žďár přeji co nejvíce zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a i do dalších let stále tolik vitality, jakou dosud oplýváte. Přání posílá Martina Manová. Budvarka.

Máme před sebou poslední dnešní písničku. Dnes se dožívá 84 let pan Jan Šíma z Jižné. Proto vás prosím o písničku a oslavenci přeju hodně zdraví do dalších roků a splnění všech přání. Přeje kamarádka, která si přála konkrétní písničku Padá bílý sníh od Řečické kapely. Když je to přání, dobře, vyhovíme. Jenom chci upozornit vás ostatní, že už se jedná spíše vlastně o zimní píseň s takovým vánočním nádechem. Řečická kapela.

Tak přátelé, teď už nás čeká jenom orchestrální skladba s názvem Na přivítanou, hraje Krajanka. Já se s vámi pomalu loučím. Ještě jednou připomínám dnešní vystoupení malé kapely Pavla Havlíka, a to v Sokolovně v Miroticích od 15 hodin. Takže v tuto chvíli už to je vše. Mějte se moc hezky, zdraví vás Martin Hlaváček, přeje hezké odpoledne.

0: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
1: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Rusko i dnes útočilo na Kyjev. Do ukrajinské metropole dorazil německý kancléř. Restaurátorka zachránila historický oltář v Dolním Žďáru na Jindřichohradecku. Lidé ve Velešíně se odpoledne mohou projít městem s architektem. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková.

0: kozené energetiky i další infrastruktury. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Lidé v Dolním Žďáru u Jindřichova Hradce dnes poprvé uvidí opravený historický oltář. Pochází z 19. století a do místní kaple ho věnovali Černínové. Slavnostní program začne v 15 hodin a doprovodí ho koncert kapely Bárka. Pokračuje iniciátor opravy Miloslav Vokáč.
2: Ten oltář už byl téměř zničený. Je na něm krásný obraz svaté Terezie Savily, tak pan starosta oslovil Zdenu Skořepovou, hradeckou malířku, sochařku a restaurátorku a ta tomu věnovala vlastně 2 měsíce práce, takže ho představíme taky veřejnosti, aby viděli tenhle docela zajímavý a vzácný oltář.
1: Lidé ve Velšíně na Českokrumlovsku se dnes mohou vydat na procházku po stopách historických fotografií s představením nových projektů. Ujme se jich městský architekt Jakub Našinec. Sraz je u Penny Marketu v 17 hodin. V hasičské zbrojnici pak akci zakončí beseda a prezentace studentské práce Velšín 2.0.
3: Počasí.
1: Na jihu Čech je převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr je slabý, proměnlivý. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů při zmenšené oblačnosti až ke 4. V pondělí očekávejte zpočátku převážně oblačno, výjimečně mlhy. Během dne se bude od severozápadu vyjasňovat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor dávejte na silnici číslo 3 u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, pobíhá tam zraněný divočák.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je tady 1. říjnová neděle s datem 4. a protože hodiny ukazují 4 minuty po 13. hodině, je jasné, že po vlnách Českého rozhlasu k vám právě připlouvají výlety neboli další pozvánky na zajímavá místa naší krásné země. A my vás pěkně vítáme u rozhlasového přijímače. Dnes vám představíme jeskyni jménem Býčí skála v Moravském Krasu. Není sice pro veřejnost běžně přístupná, ale má pozoruhodnou historii a působivá je i zvenčí. Potom zamíříme na opačný konec republiky a necháme se pozvat do Becherovy vily v Karlových Varech, kterou si nechal postavit pokračovatel slavné likérnické rodiny. Čeká nás také návštěva dělostřelecké tvrze Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji. Zvenku působí poměrně nenápadně, ale pod zemí ukrývá 0,5 kilometru chodeb a místností. A nakonec se projdeme krásnou krajinou v okolí Miletína v Královéhradeckém kraji. A protože se v městečku narodil slavný český básník Karel Jaromír Erben, vydáme se stezkou připomínající jeho balady ze sbírky Kytice.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Toulky moravským krasem na jižní Moravě vás mohou zavést i k jeskyni jménem Býčí skála. Přestože není běžně přístupná, stojí za to se u ní zastavit a dovědět se mnoho zajímavého o tomto pověstmi opředeném místě. Nás k Býčí skále zavede náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S jeskyňářem Alešem Pekárkem přicházíme k úžasnému přírodnímu útvaru zvanému Býčí skála. Čím je toto místo zvláštní v moravském krasu?
2: Jeskyně Býčí skála je největší jeskyní ve střední části moravského krasu a tato střední část je turisty poměrně hodně opomíjená. My jsme snad i rádi, že to tak je, no nicméně je to jedno z nejkrásnějších a nejzajímavějších míst v moravském krasu.
1: Nejenom, že je turisty opomíjená, ale ono se do ní zase není tak snadné dostat a podívat se dovnitř.
2: Tato jeskyně je pro běžné turisty nepřístupná, ale pořádáme jednou v roce vždycky poslední tři víkendy před letními prázdninami dny otevřených dveří a je o ně velký zájem. Na našich webových stránkách vždycky spustíme rezervační systém a prohlídku je potřeba si předem rezervovat.
1: Je to náročné taková prohlídka?
2: Tato prohlídka pro turisty určitě náročná není, dokáže absolvovat téměř každý i s malým dítětem.
1: Přesto po většinu roku jsou interiéry jeskyně uzavřeny, zvláště tedy přes zimní období. Z jakého důvodu?
2: No, v zimním období tady probíhá hnízdění netopírů. Jeskyně Býčí skála je jedno z největších zimovišť netopírů a každou zimu jich tady napočítáme okolo 3000 kusů. Takže proto v zimě je jeskyně téměř zcela uzavřená.
1: Přesto stojí za to se sem vypravit už kvůli té scenérii, té strmé skály, kterou rádi využívají také horolezci, jako třeba v tuto chvíli. Ale toto místo je opředeno i dokonce legendami.
2: Ano, určitě. Býčí skála je opředena pověstmi a je to asi jedno z nejstrašidelnějších míst u nás. Samotná ta Býčí skála i zvenku je velice působivá. Je to asi 65 metrů vysoká kolmá skála, na které, jak jste říkal, se pohybují horolezci, ale vevnitř jeskyně archeolog Jindřich Vankl, dneska se mu přezdívá otec moravské archeologie, nalezl při svém výzkumu asi 40 lidských koster, bylo to v roce 1872, a popsal to jako pohřeb velmože z doby halštatské s lidskými obětmi. Dnes to už archeologové vidí jinak a popisují to, že spíš to bylo nějaké pohřebiště elit národa té doby, víceméně těch nejbohatších, kteří se nechávali na tomto místě pohřbít.
1: Takže i významné archeologické naleziště?
2: Určitě, nejenom ta předsíň, ale například v jižní odbočce se našlo sídliště pravěkých lovců sobů. Je to na celém světě asi ojedinělé místo, protože ti pravěcí lovci sobů se většinou uchylovali jenom do vstupních částí jeskyně, kam zasahuje denní světlo, ale tady šli až hlouběji do jeskyně, protože tam začíná stále jeskyní mikroklima, kde se teplota pohybuje okolo 10 stupňů. Když si představíte konec poslední doby ledové, venku všechno zmrzlé a tam se dala rozdělat oheň, ta prostora se dá ohně vytopit. Ukázalo se, že tam jsou několikametrové vrstvy popela, takže ohně tam hořely snad po celá staletí. A takže na tu dobu to bylo asi velice luxusní a žádané bydlení pro ty pravěké lovce sobů.
1: Býčí skála je tedy jedno z míst, které určitě stojí za to navštívit, ovšem celé Křtinské údolí je zajímavé.
2: Ano, je to vlastně úsek od Adamova až ke Křtinám a je zde hodně turistických zajímavostí. Turistická značka směrem od Adamova prochází jeskyní Jáchymkou, kolem Býčí skály, pak jeskyní Kostelí, které se dají projít a je to velice zajímavé pro turisty. A vlastně před Křtinami je přístupná jeskyně Výpustek, kde je starý vojenský kryt, který je vestavěný uvnitř jeskyně, takže opravdu doporučuji navštívit.
0: Zve k toulkám moravským krasem jeskyňář Aleš Pekárek, který k jeskyni zvané Býčí skála zavedl našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A pokud byste se o Býčí skále chtěli dovědět víc, můžete navštívit web tamní jeskyňářské skupiny býčískála.cz. Najdete tam mimo jiné i informace o příštím dni otevřených dveří v roce 2027. A nebo si otevřete naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že si můžete tuto reportáž znovu poslechnout, ale také se můžete podívat na fotografie, které pořizují naši kolegové.

A je tu vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. A do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. My jsme se ptali na nejstarší uranový důl na světě. Nápověda, tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518 a to z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a ptali jsme se, o jaký důl jde, jestli byste věděli. Za A důl Svornost, za B důl Bratrství. Tak správně bylo Ačko, jde o důl Svornost. No a ačkoliv samotná těžba uranu tady skončila v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní v Jáchymově radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, také má využití. Dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Hrálo se o flísovou deku a tu získávají pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. Máme radost, že se jim to povedlo a moc jim to přejeme. A teď, kdo vyhrává hlavní oblíbenou cenu tentokrát za měsíc září? Výletnický batoh, tedy batoh s reflexními prvky, vhodný na ranní procházky nebo na večerní, noční, to kvůli bezpečnosti. No a v tom batohu najdete také flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Výherkyní se stává ze Stříbrné lhoty paní Jana Jeřábková. Moc jí to přejeme a gratulujeme.

0: Karlových Varech najdeme nejen lázeňské kolonády a hotely, ale také pozoruhodné vily. Jednou z nich je Becherova vila, kterou si na začátku 20. století nechal postavit pokračovatel slavné likernické rodiny. Dnes dům slouží jako interaktivní galerie. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou budovou se zajímavou historií provedla edukátorka Pavla Vargová.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů, a samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík. Budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěná ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: Od roku 2011 sídlí v Becherově vile galerie. Co všechno návštěvníkům nabízí?
1: Tak kromě historických interiérů, tak si je tady možnost prohlédnout si výstavu. Tato výstava se vždycky po 2 až 3 měsících obměňuje. Je to většinou výstava moderního umění nebo nějakého regionálního umělce, anebo výstava, která nás seznamuje s historií výtvarného umění. A k těm výstavám právě tady probíhají různé doprovodné programy v ateliérech v suterénu, takže můžete přijít nejen jako rodiče s dětmi, jako senior nebo široká veřejnost, ale samozřejmě tady připravujeme programy i pro školy a pro každého, kdo rád tvoří.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily. Ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrel myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
0: Říká Pavla Vargová, která Becherovou vilou provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Dělostřelecká tvrz Bouda na Orlicko-Ústecku v Pardubickém kraji měla být součástí československého pohraničního opevnění proti Hitlerovu Německu. Vzniklo tak několik podzemních pater s více než 1,5 kilometrem chodeb. Dnes je z ní muzeum, které ukazuje nejen vojenskou techniku, ale i každodenní život vojáků a překvapivě moderní vybavení pevnosti. A my se do ní teď vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Vápeníkovou.
1: Dělostřelecká tvrz Bouda, nedaleko Tichonina, je to součást kralického opevnění pohraničního. Já tady stojím zatím před tvrzí s Petrem Štemberkem. Můžeme si v krátkosti, nějak v kostce říct něco o té historii?
2: Ta tvrz byla součástí československého pohraničního opevnění, které se stavělo mezi lety 35 až 38 proti vzrůstající moci hitlerovského Německa. To opevnění se sice nepodařilo dostavět, ale stalo se vlastně symbolem naší nezdolnosti a odhodlání bránit tehdejší stát a jeho demokratické struktury. Jak to dopadlo, samozřejmě v tom tragickém září 38 víme všichni.
1: Zvenčí to je jenom taková špička ledovce. Uvnitř je dnes muzeum.
2: Ano, uvnitř je dnes muzeum. Máme tady víc než 1500 metrů podzemních sálů a chodeb, které postupně naplňujeme různými expozicemi.
1: Jak říkáte, je to uvnitř obrovské, ale můžeme zkusit nakouknout a alespoň něco málo představit posluchačům.
2: Ano, pojďme dál.
3: My tam máme dole stálou teplotu 7. schodu, to znamená, je tam 5,5 stupně. Takže my jsme teď prošli vchodem mříží pancéřovou do prostoru vjezdu pro nákladní automobily. Je tady ještě jeden menší vchod, který umožňoval vstup posádce.
1: Hned u vchodu obrovská obrazovka.
2: Ano, to jsou právě nové technologie, které se tady zhmotnily z jara letošního roku v rámci rekonstrukce interiéru toho objektu, kdy nám mají umožnit interaktivně návštěvníkům ukázat to, jak to opevnění vznikalo a jaká byla situace v roce 1938 ze strany Německa a v rámci mezinárodní politiky.
1: Tak tady už vidíme takovou ubikaci pro osádku.
2: Ano, je to kombinovaná ubikace a střelecká místnost. Vidíme tady ležícího vojína, který spravedlivým spánkem odpočívá pro celodenní náročné službě. Vidíte nábytek, vidíte dobové uniformy a tamhle vzadu dokonce těžký kulomet vzor 24, který měl umožnit obranu tohoto objektu. To je další taková betonová katedrála, taková místnost, kam se měla zasouvat padací pancéřová vrata, která tu tvrz oddělovala od venkovního světa. Když jste vytáhla pojistku, tak se ta vrata dokázala za 15 vteřin automaticky odevřít a dotěsnit, protože ta vrata byla plynotěsná.
1: Takže opravdu technologie na výši minimálně na tu dobu.
2: Ano, byl to vlastně takový high-tech v tom roce 38. Ty objekty, třeba všechny našeho těžkého opevnění, měly splachovací záchody a štěrbinovou čističku odpadních vod, což byla opravdová rarita. Takže když se Němci potom začali vodit svoje soukmenovce, aby jim ukázali, jak velkého vítězství bez jediného výstřelu Adolf Hitler dosáhnul, tak je ku podivu nezajímala ani ta takticko-technická data, kterým nerozuměli. Ale chodili si sem splachovat, takže splachovací záchody, to tehdy byl největší hit.
0: Vypráví dobrovolník Muzea československého opevnění Petr Štemberk, který dělostřeleckou tvrzí Bouda provedl naši pardubickou kolegyni Milenu Vápeníkovou. A vy můžete navštívit každý víkend, ještě do konce listopadu. Výlety. A je tu soutěž, nová soutěžní otázka. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře nebo jako interaktivní muzeum. My jsme navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. V roce 2011 tento dům zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, anebo za B. Baron František Hildbrand. Ačko Rudolf Jelínek, Bčko František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, je to jednoduché, napíšete výlety, uděláte mezeru a pak Ačko nebo Bčko a uděláte druhou mezeru. Pak dopíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Doplníte pochopitelně i směrovací číslo. Zprávu odešlete do nedělní půlnoci, tedy do té dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, službu zajišťuje ATS Praha a té se posílají 4 koruny, respektive strhávají z vašeho telefonního účtu. Hlavní cena za říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Takže ve hře 5 turistických větrovek, no a zároveň batoh, který je bohatší, protože v něm je řada, myslím si, velmi dobrých turistických věcí. Takže co dodat? No kdybyste cokoliv potřebovali vědět, tak si otevřete na internetu naše stránky výlety.rozhlas.cz. Nejenom, že tam je znění otázky, to, jak se píše, jsou tam pravidla soutěže, ale co je hlavní, najdete tam všechny odvysílané reportáže, můžete si je znovu poslechnout a u každé najdete bohatou fotogalerii. Takže ten obrázek toho, kterého místa, myslím, může být velmi přesný. No a vy podle toho budete vybírat, k tomu vám taky slouží interaktivní mapa. A naplánujete si výlet a pak nám třeba dáte vědět, jak se povedl. Klidně pište na moji adresu pavel.kudna@rozhlas.cz.

0: Malebné městečko Miletín v Královéhradeckém kraji se zapsalo do srdce slavného českého básníka Karla Jaromíra Erbena i do jeho baladické tvorby. Z okna rodného miletínského domku, kde se učil, psal úkoly a později i básně, viděl daleko do kraje, i k bývalému popravišti a klesu, kudy na koni jezdíval miletínský pán. A tak se teď můžeme s průvodkyní Růženou Hellingerovou a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou projít stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Dostaveníčko si dáme u Erbenova rodného domku.
1: Proč jsme právě tady, paní Hellingerová?
2: No, protože tady vlastně začíná ta naučná stezka, která vede k Miletínským lázním, pak ke hřbitovu a zpátky na náměstí a k věži. Úžasná stavba, protože jsem se dočetla, že to je nejstarší kamenná památka na Hořicku.
1: Když bych šla nahoru a podívala se z okna, kde prý pobýval Erben, tak se díval k lesům. Je možné, že skutečně ho to inspirovalo i k tomu začátku okolo lesa Polelán, hoj,
2: Je to možné? Ano, no, však my tam přijdeme k jednomu zastavení, kde na koni jede.
1: A když bychom měli charakterizovat tu stezku Erbenovu?
2: No tak je tam zmínka o většině těch balad. To vlastně bylo zásluhou našeho, já jsem členka klubu přátel Karla Jaromíra Erbena a my jsme prostě to inspirovali.
1: Tady jste se mě ptala, tak já to zkusím odhadnout. Já bych řekla, že by to mohla být Polednice.
2: Přesně tak.
1: A tady je Dej sem dítě.
2: Tak.
1: A teď jsme zřejmě na dalším zastavení tak. A přiznám se vám, že tady na mě padl velmi stísněný pocit. Popraviště. Tak to je ono. Pana Maria Immaculata, ta je tady. To je právě i symbolické, že na tom místě, kde někteří lidé vydechli naposledy.
2: Kletbu zůstavují tobě, matko má, kletbu zůstavují tobě, bys nenašla místo v hrobě, že jsi mi z vůli dávala.
1: Dceřina kletba. No. Ano, tady u popraviště. My jsme teď vystoupali jen do mírného kopečku, vyšli jsme z lesa, tady se nám odkrývá obzor. Vidím asi kostelní věžičku, anebo tu věž.
2: To je ta věž.
1: To je ta věž.
2: Vstupní brána do kláštera. No.
1: A tady jsme objevili vyhlídka na Miletín, stále jdeme s paní Růženkou po stopách Karla Jaromíra Erbena. Tomuto zastavení dominuje dřevěná jezdecká socha. To je ten pán ze Zlatého kolovratu?
2: Ano.
1: K těm miletínským lázním řeknete mi něco?
2: Hodně lidí velice bylo spokojeno, že se uzdravilo. Když se podíváme přes říčku Bystřici, nově nazýváno Bystrý. Nabízí se nám několik míst, kde mohl pobývat lesní muž z balady Záhořovo-lože.
1: Teď jsme přímo na náměstí, to je náměstí Erbenovo, nebo jak se jmenuje?
2: Ano, Karla Jaromíra Erbena.
1: A tady ta socha je prací akademického sochaře
2: Jindřicha Říhy.
1: Pod bystou básníka sedí chlapec, který čte knihu. Tady je socha Jana Nepomuckého, kterou jsme ostatně viděli i v Miletínské kapli. To je 10. zastavení tady.
2: To je poslední zastavení, ano. Cituji. Kytíce je kniha, jenž musí upoutati a rozechvětí všecky struny srdce každého člověka, v němž to srdce bije po lidsku a nejvíce musí rozechvětí srdce české. Karel Václav Rais.
1: Co popřejeme našim poutníkům, kteří nás poslouchali a chtějí jít po našich stopách, ale hlavně po stopách Karla Jaromíra Erbena?
2: Hlavně, aby je to oslovilo, aby se něco třeba nového dozvěděli.
0: Přeje na procházce stezkou po stopách Karla Jaromíra Erbena v Miletíně průvodkyně Růžena Hellingerová. 5-kilometrovou trasou s 10 zastaveními inspirovanými Erbenovými baladami se s ní prošla také naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.

My jsme v dnešních výletech navštívili Becherovu vilu v Karlových Varech. No takových zajímavých budov v České republice je více, tedy těch, které jsou spojeny třeba s výrobci alkoholu, se slavnými jmény. A velmi známým je historický měšťanský dům na pražské Malé Straně. Také je spojen s jedním slavným jménem. Vlastně s několika, dokonce ho vlastnila třeba slavná herečka Slávka Budínová. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která také vlastní slavné jméno. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek nebo za B. Baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, já už se k ní nebudu vracet. Kdybyste tápali, tak přesné znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Dodám, že hrajeme o turistické větrovky, také o hlavní cenu za měsíc říjen, o výletnický batoh hrajeme s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno nejenom pro dnešní nedělní výlety, ale pro výlety tohoto víkendu. Už chystáme, natáčíme, připravujeme výlety. Další uslyšíte opět v sobotu po 13. hodině, stejně tak v neděli po 13. hodině, hned po zprávách. Ty další už jsou nachystány právě teď, tak si je užijte. Užijte si i další program Českého rozhlasu. No a hlavně užijte si pěkný zbytek neděle. To vám za tým výletů přeje Pavel Kudrna.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči likvidují v Praze požár samoobsluhy. Destinace Šumava žije, láká návštěvníky novou soutěží do gastrozařízení. Tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly do osmifinále turnaje v Pekingu. Na jihu Čech vystoupí teploty v pondělí maximálně ke 22 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Praze 6 na sídlišti na Dědině hoří obchod s potravinami. Zaměstnanci stihli prodejnu evakuovat ještě před příjezdem hasičů. Jejich mluvčí Vojtěch Ročedl Českému rozhlasu řekl, že požár zasáhl dvě místnosti a rozšířil se i do stropní konstrukce. Kvůli jeho rozsahu hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Na noční nelegální sraz tuningových aut přijela do Brna zhruba tisícovka vozů. Část z nich se během noci vydala do Olomouce a zpět. Policisté na akci zkontrolovali kolem 700 upravených aut a uložili pokuty za více než 200 tisíc korun. Zjistili více než stovku přestupků, hlavně kvůli nevyhovujícímu technickému stavu vozidel. K nejzávažnějším případům patřilo nebezpečné závodění dvou řidičů v běžném provozu.

0: Návštěvníci Českokrumlovského festivalu vína mohou ochutnat desítky druhů světových vín. Do 14. ročníku se letos zapojilo přes 30 restaurací a vinařství po celém městě. Festival doprovodí série přednášek a koncertů. Podle Pavla Fučíka z pořadatelského týmu letos přijedou do Českého Krumlova také známí someliéři.
1: Klára Kolárová, Ivo Dvořák, což je předseda Asociace someliérů České republiky, který bude mít svůj program Duel vín Francie versus Itálie, a samozřejmě Michal Šetka, který je naším tradičním účastníkem a bude mít dva programy, jednu na představu vína Německa a jednou vína z italského Piemontu. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Tokiu do semifinále. Valecha z Paraguaje porazil 2-0 na sety a čeká ho souboj s Monačanem Vašerotem. A tenistky Nikola Bartuňková a Linda Nosková prošly po dvousetových výhrách do osmifinále turnaje v Pekingu. Bartuňková vyřadila světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, Nosková Švýcarku Golubičovou. Počasí. Na jihu Čech je převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20, vítr je slabý proměnlivý. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, při zmenšené oblačnosti až ke 4 stupňům. V pondělí očekávejte zpočátku převážně oblačno, výjimečně mlhy, během dne se bude od severozápadu vyjasňovat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U havárie motorkáře zasahují záchranáři na Prachaticku. Pozor, dávejte na silnici 145 u Stach směrem na Kašperské hory. Další vážná nehoda se vyšetřuje na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou, a nedělní odpoledne s příjemným počasím, které láká nejenom na procházku, ale i k mnoha dalším víkendovým aktivitám, případně k odpočinku, pohodě a klidovému režimu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, začíná jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině nás čeká klasické víkendové menu. Čtení na neděli a s ním spojená soutěž a samozřejmě i pravidelná knižní hlídka Filipa Černého. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba, těšit se můžete na britské duo Eurythmics Michala Tučného a právě teď zaspívá píseň Moje milá Marek Ztracený.

0: Čtení na neděli.
1: I na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili povídku. Tentokrát jsme pro vás vybrali příběh o dvou mladých lidech, kteří spolu sice chodí, ale vůbec se k sobě nehodí. Petr je trošku starý mladý, jak se říká, a jeho dívka vztah s ním zdá se až tak moc neprožívá. Autorem povídky s názvem Skvělý nápad je rodák z jihočeské Zlivy, spisovatel a scénárista Lukáš Čičili. Příjemný poslech.

co předcházelo tomu, že se Janě v hlavě zrodil ten skvělý nápad? Petr opět vypadal jako starý mladý profesůrek, Jana jako rozjívený klučík s dívčí tváří a přitom byli pár. Šli na paintballové hřiště. Nechceš to zkusit? Zeptala se Jana. Já to taky nikdy nehrála. Brýle zvětšovaly Petrovi zamračené oči, což ji nedávalo sebe menší naději. Je to nebezpečný. Vždyť je to jen jako, oponovala Jana. Střílet do lidí třeba jen pro zábavu a barvou je proti mýmu přesvědčení, uzavřel Petr. Poslední slovo ovšem obvykle neměl. Když došli před halu, stála tam skupinka urostlých kluků. Jana jim vyběhla vstříc, Petr se zarazil. Ahoj, kluci, volala. Petr se přibližoval pomalu, nejistě. Valil za brýlemi oči jako sůva, zatímco Jana si s urostlíky vyměňovala polibky na tvář. S jedním zrskem si jich na Petrův vkus vyměnila příliš. To je doba, konečně jsme se sešli, jak jste se měli, vykřikovala Jana. Petra jim představila teprve, když ji majetnicky objal. Tohle je Petr, vysmíkla se mu. Urostlíci na pozdrav kývli. Ještě, že jsi vzala kamaráda, Roman psal, že nepřijde, aspoň nejsme lichý, řekl zrzek. Na slovo kamarád Petr Janu znovu objal. Tentokrát se Jana nevysmíkla, jen si povzdechla. No ale když on Petr nechce hrát. Když se na obrýleného Petra obrátili všechny hlavy na urostlých ramenou, rázem ho zachvátila statečnost. To já neříkal. Jasně, že budu hrát. Zatímco Jana nad tím obratem obracela oči, Petr v oběti tiskl, difíty oči z důlku nevytlačil.

0: Petr měl pravdu, že paintball není nic pro něj. Vojenská kombinéza mu plandala a za druhými ochrannými brýlemi se mu deformoval svět. Raději se držel za Janou, která však falešnou válku prožívala naplno.
1: Hele, a co je ten zrzek zač?
0: Zeptal se Petr, když se za ní skrčil u překážky. Ježiš, teď se na to neptej.
1: No já jen, jestli studuje nějakou školu nebo už pracuje.
0: Jana ho ignorovala.
1: No a jak se znáte?
0: Petr byl neodbitný. Necháš toho už a hraj? V tom se jí o helmu rozprskla barevná salva. Když Petrovi došlo, že je to jeho vina, sebral odvahu a s bojovým pokřikem se vrhl vstříc nepříteli. Když Petr s Janou zanedlouho opouštěli paintballové hřiště, už nešli jako pár. Za to byli o dost barevnější. Ladili zpátečním večerem. Svojí nálodou už ne tak docela. Jana šla napřed, Petr se vymlouval.
1: Ale já se tam necítil dobře.
0: Jana se zastavila a ironicky se koukla. Tak jsi to musel zkazit i mě? Petra argument zarazil, další výmluva mu dávala zabrat. Jana zase vyrazila. Když se Petr vzpamatoval, byla daleko.
1: Pojďme domů,
0: žadonil.
1: No souhlas, volala. Ale já bydlím tamhle, křičel Petr.
0: A já tamhle, ukázala Jana na druhou stranu.
1: Počkej, ale já blízko, ty na opačné straně města.
0: No a?
1: Přeci nepojedeš sama přes celé město.
0: Petr Janu doběhl. Já hrál tu pitomou hru jen kvůli tobě, zlobil se.
1: To jsi nemusel.
0: Ale já rád.
1: To jsi nemusel.
0: Nemusel. To bychom spolu nemuseli vůbec bejt, ne? Jana se zastavila a přikývla, což Petra tak zarazilo, že docela zmlknul. Mlčky dorazili k otevřené prodejně kebabu, kam se Jana náhle rozhodla vejít. Petr se nic nedal, jen jí při jídle pozoroval. Přemýšlel, kde začít.
1: Takhle jsem si společný večer teda nepředstavoval.
0: Jana se zasmála, ale Petrovi se to vtipné nezdálo.
1: Hele, Petříku, to jsi nemohl aspoň předstírat, že tě ten paintball zajímá? Ty mě zajímáš.
0: Petr se za vyznání zastyděl, rozhlédl se, jestli to někdo neslyšel. Arab je nevnímal, řezal kebab. Janu to dojalo, ale nechtěla to dát znát. A tak si nacpala plnou pusu jídla. Chvíli panovala tichá harmonie. Pak dostal Petr nápad.
1: Kdy k vám půjdem konečně na oběd?
0: Jana přestala jíst.
1: Proč to teď vytahuješ?
0: Petr si všiml, jak jí stéká omastek po prstech, nechtěli však upozorňovat, věděl, že to nemá ráda.
1: Když jsi teď vybírala program ty, řekl.
0: Jana se zakousla, jako by chtěla situaci zajíst.
1: Ty jsi už u nás byla kolikrát, já u vás ještě ne?
0: Pokračoval Petr. Jana bez odpovědi jedla. Petr její hltání sledoval s obavou a nakonec mu to nedalo.
1: Hele, já ti vemu Ayran, jo? Je zdravej, udělá ti dobře na trávení.
0: Aniž počkal na odpověď, vyrazil. Kdyby počkal, viděl by nesouhlas. Ona ho s ním chvilku sledovala a pak se zvedla a s rozhodnutím tenhle nepovedený večer ukončit vyrazila pryč. Když Petr zmerčil, jak utíká, rychle počkal na drobné a vyběhl za ní. V tom si vzpomněl na zaplacený Ayran. Jana utíkala, Petr s kelímkem slaného mléka za ní. Musel upít. Zůstaly mu bílé vousy.
1: Já se na tebe nezlobím, volal za běhu. Já tě chápu, ale přece si nemůžu říct, že seš blbá, ať jdeš. Já si nemyslím, že seš blbá.
0: Ty seš, volala přes rameno.
1: Nenadávej mi.
0: Petr ji už měl a chystal se jí v běhu obejmout. Trochu ji přitom otočil. Ona obrat dokončila s hlavou ve sloupu. Zadunělo to, až se všichni páteční chodci zastavili. Jakmile Jana uviděla Petrův provinilý výraz s vousy od mlíka, okamžitě se z bolesti hlavy vzpamatovala.
1: Proč mě prostě nenecháš jít? Nemám na tebe teď náladu.
0: Nechtěl jsem,
1: abys jezdila sama. Co kdyby ti někdo ublížil?
0: A to se ti teda povedlo.
1: Petr Janě podával ajran.
0: Vážně, běž,
1: odpověděla. Petr se jí pokusil pohladit, uhnula. V tom přistoupil jeden z chodců o dobré dvě hlavy vyšší než Petr.
0: Slyšel jste dámu?
1: Petr si pokusil výrazem pár hlav přidat.
0: Nepleťte se do toho!
1: Chvíli se bodali očima, ale Petr měl za brýlemi tupý výraz. Jana opět využila situace a dala se na odchod. Petr se za ní chtěl pustit, ale chodec ho nenechal.
0: Co si to dovolujete? To je moje přítelkyně,
1: bránil se Petr. To už Jana seděla v taxíku. Když se rozjel, chodec Petra pustil. Petr udělal setrvačně pár kroků a taxík byl fuč. Petr byl okamžitě o těch 15 kroků kurážnější. Otočil se na chodce.
0: To fakt miluju, tyhle samozvaný ochránce dobra. Vsadím se, že doma třískáte ženu i děti.
1: Chodec výhružně dupl a protože hrozilo, že se změní v běžce, Petr vzal do zaječích. Celou noc nespal a celé ráno se snažil Janě dovolat. Ignorovala ho. Nemohl se soustředit ani na teoretickou mechaniku. Zavolal tedy jinam.
0: Mami, seš v práci?
1: Zase jsme pohádaný.
0: Ale já ji mám fakt rád.
1: Navrh jsem, jestli nepůjdem k ním.
0: Promiň. Jasně, práce.
1: Nikde nepochodil a Facebook mu ukazoval, že je Jana online. Ležela právě na posteli a prohlížela si jejich společné fotky. Na většině si z něj dělala srandu. V pokoji měla bordel a svoji starší životem protřelou kamarádku Kláru. Když on má Petr o partnerství představu jako z minulého století a ještě z první půlky, řekla Jana.
0: Já ho naživo ani neviděla, odpověděla Klára.
1: Nejradši bych se s ním rozešla, ale je chytrej, pracovitej, spolehlivej. No a je s ním sranda.
0: Ale to není jeho zásluha.
1: Ukázala Jana Kláře fotku, na které se Petr usmívá, aniž ví, že má na kalhotách přilepený chleba s paštikou.
0: Ale pak si začne hrát na chlapáka
1: a to mě štve.
0: A co kdybys mi ho představila?
1: Navrhla Klára. V tom Jana dostala ten parádní nápad. Petrovi na pokraji zoufalství zacinkal telefon. S myšlenkou, že píše máma, se otráveně natáhl po přístroji, ale uviděl zprávu od Jany a nadšením vstal, až se mu zatočila hlava. Jen SMSku dočetl, začal volat.
0: Čau, mami, ještě já? Tak psala, že mám přijít, to je co? Mám si vzít kravatu?
1: Matka mu však telefon obratem položila. Rozhodl se sám. Ke kravatě si pak zkoušel ozdobné fráze.
0: Dobrý den, paní Novotná, moc jsem o vás slyšel. Vy musíte být Janina sestra.
1: A to je trapné, vypadáte tak mladě.
0: Máte to tu moc krásné.
1: Když se oblékl jako do tanečních, vytáhl ze skříně láhev vína, kterou dostal za doučování matematiky a vyrazil. Po cestě působil jako UFO. Otočil se v květinářství a zastavil se teprve na Janině adrese. Několikrát si přečetl jméno na dveřích, hodinky ukazovaly 11:21. Stál a váhal s rukou na zvonku. Teprve ve chvíli, kdy zaslechl šramot, zazvonil ze strachu, že bude takhle přistižen. Otevřela půvabná žena ve středních letech.
0: Vy jste sestra?
1: Soukal ze sebe Petr nepovedený kompliment.
0: A vy sňatkovej podvodník.
1: Zareagovala žena, když si ho prohlédla. Petr vtip nepochopil.
0: Jsem k vám pozvaný na oběd,
1: vysvětlil.
0: Oběd? U nás? To bude omyl.
1: Žena zavřela dveře. Petr znovu několikrát zkontroloval cedulku a nervózně zazvonil. Opět vykoukla žena.
0: Ano. Vy musíte být paní Novotná, jdu za Janou.
1: Aha, znovu si ho prohlédla a zavolala.
0: Jano, máš tu kamaráda.
1: Petr při slově kamarád skoprněl. Když ho usadila v kuchyni, odešla do vedlejšího pokoje. Chvíli se odtud ozývala polohlasná hádka. On zatím zarytě seděl v kuchyni a neshledával v ní žádné stopy svátečního oběda, jen plno neumytého nádobí. Nevypadalo to podle jeho představ. A pak se objevila Jana a měla monokl.
0: Ježíš, co se ti stalo?
1: Vyjekl Petr. Sloup, odpověděla Jana. Petr nevěděl, co říct.
0: To mi kamaráda ani nepředstavíš, vešla žena.
1: Petr se zmohl jen na to, aby jí podal květinu. Ona ji smutně přijala.
0: Chudáčci, kytičky, co jsi jim to udělal?
1: Petr nevěděl. Víš, kolik je? Udeřila Jana, zatímco sledoval, jak žena koupe květiny ve dřezu.
0: 11:25?
1: Podíval se Petr na hodinky.
0: A v kolik jako obědváte? Zeptala se Jana.
1: V 11:30, přiznal Petr upřímně. Jana zavrtěla hlavou.
0: Vypadáte, jako byste se šel ženit, řekla žena.
1: Z obavy z nedorozumění začal Petr na Janu honem vrtět hlavou.
0: A navíc tu nemáme nic k jídlu,
1: poznamenala žena od lednice. A tak ho poslali s nákupním seznamem do sámošky. Vypadal tu ve svátečním saku tak smutně, že mu prodavačka popřála upřímnou soustrast. Jana s Klárou si zatím otevřeli víno. Uvažovali, jestli mají slavit, jak jim to pěkně vyšlo, že Petr považuje Kláru za Janinu matku, a nebo jestli se mají cítit provinile.
0: Takový tululum trochu. A že by to byl zrovna fešák, zhodnotila Klára.
1: Nepřeháníme to trochu, zamyslela se Jana, zatímco si prohlížela v toustovači falešný monokl.
0: Vždyť je to sranda, odpověděla Klára. Ono mu to neublíží.
1: To už Petr strkal klíče do zámku a tak obě nasadili vážné výrazy. Petr začal na stůl vykládat nákup, jako by to byly mrtvé hrdličky. Jana ho za to políbila na tvář. Petr uhnul a zašeptal.
2: Před mámou ne.
1: Alespoň ho pohladila. Když měl vyloženo, zeptal se. Kde si u vás můžu odskočit?
0: Na záchodě, prosím,
1: zažertovala Klára. Když odešel, Jana jí naznačila, že už to přehání. Klára nesouhlasila. Petr si spletl dveře a otevřel spíš, v níž uviděl většinu surovin, pro které ho poslali. Raději se nad tím nezamýšlel a v koupelně si opláchl obličej.
0: A co je u vás nového?
1: Já se nedávno dozvěděl, že jsem dostal stipendium, řekl zrcadlu. Když o něm mluvím, bývám naštvaná,
0: ale teď je jako štěňátko.
1: Vysvětlovala mezi tím Kláře skoro dojatá Jana, než jí došlo, že to Petrovi trvá nějak dlouho.
0: Co tam dělá takovou dobu?
1: Zeptala se Kláry. Ta pokrčila rameny. Petr se rozhodl ve svízelné situaci zavolat pro radu.
0: Přišel jsem v saku a ona o tom ani nevěděla. A ještě mě poslali na nákup,
1: vyprávěl matce. V okamžiku, kdy přemýšlel, jak jí říct o monoklu, ho vyrušil šramot za dveřmi. Odložil telefon a zatajil dech. Chvíli mlčky čekal. Jana poslouchala na druhé straně. Teprve, když slyšel, jak odchází, zvedl telefon k uchu a z matčiny dlouhé promluvy zaslechl už jen ženy nerady nerozhodné muže. Celý zbědovaný tlakem se usadil na záchod. Matčina slova v něm pracovala. A když si sedla, sám se zvedl, spláchl, ačkoliv záchod nepoužil a s jasným cílem odešel. Do kuchyně vešel jako vyměněný. Jana to poznala a skoprněla. Přesně tak ho nerada. Ale Petr nebyl k zastavení. Sundal si sako, ohrnul rukávy a ukázal na šuple. Klára nechápala, Jana nereagovala. V kuchyni vládlo tiché nedorozumění.
0: Ukážu vám, jak se jí u nás, vysvětlil Petr.
1: To Janu neuklidnilo. Ani Petrův dodatek. Musím se o tebe přeci umět postarat. Jana se naštvaně podívala na Kláru. Tu však Petrova náhlá rozhodnost zaujala. Když Petr Klářin úsměv uviděl, nadšením zrychlil. Jana se rozhodla zasáhnout.
0: Ale my bysme uvařili. To je dobrý, já to pro vás rád udělám.
1: Pronesl Petr slavnostně a mrkl na Kláru. Jana ji bodla pohledem. Petr popadl karafu, napustil ji vodou, vložil do ní květiny a ozdobil stůl. Rázem se jeho představa svátečního oběda přiblížila. Janin ideál Petra se vzdálil. Petr právě rozkládal talíře kolem karafy. Můžete se hezky oblíct, prohlásil. Zatímco se Jana vzteky dusila, Klára se bavila.
0: Co kdybych udělal lečo? To má Janča ráda,
1: zeptal se Petr Kláry.
0: To zní skvěle, souhlasila.
1: V tom se Jana zvedla a šla k Petrovi. Ale my takhle neobědváme, Petře, ukázala na prostřený stůl.
0: To je škoda, řekl Petr.
1: Poté uviděl její výraz a ztratil schopnost krájet, jen tak, že se neřízl. Zkoušel se tvářit, jako by se nic nedělo, ale ani to se mu nedařilo. Cítil na prstech Janin pohled i s monoklem.
0: Ty papriky, co jsem koupil, nebudou stačit, ale ve špajšce jsem viděl další,
1: pokusil se Petr šokovat.
0: Petříku, co to máš zase za amok?
1: Ignorovala to Jana. Koukala mu i s monoklem zblízka do tváře. Petr schrnul nakrájené na pánvičku, aby na pohled nemusel odpovědět. Ze stejného důvodu otevřel kuchyňskou linku. Vypadla z ní slánka rovnou do pánve. Jana sáhla do rozhaveného oleje a bez mrknutí oka ji vytáhla.
0: Na osolení,
1: vysvětlil nesmyslně Petr.
0: Jen ho ne, když je do díla, vtipkovala Klára.
1: Jana jí ukázala fakáč. Klára zmlkla.
0: Proč pořád musí být pod tvým? Víš, kam to vede?
1: Zeptala se ho Jana. Petr odložil nůž a odevzdaně pokrčil rameny. Zlomila ho. Raději dal nůž z jejího dosahu.
0: Já vím, že jsi představoval slávu, ale takhle to u nás nechodí, chápeš?
1: Vysvětlila mu.
0: Takže ty nechceš lečo?
1: Zeptal se Petr smutně. Tentokrát se zarazila Jana. Petrova otázka jako by patřila do jiného rozhovoru.
0: A nedáš si teda radši pasta al arabiata?
1: Pokračoval Petr. Petr nepochopil, že nejde o vaření, ale o jeho charakter. Janu Petrovo mimoňství vyvedlo z míry a zastavilo amok. Vzala do ruky nůž, Petr ucukl, ale pobavená Jana začala krájet. Petr si oddechl, ovšem dilema lečo či arabiáta nezmizelo.
0: Takže těstoviny?
1: Zeptal se po chvíli. Jana se uchechtla, ale nic neřekla. Petr tedy raději zamíchal zeleninu. Nakonec Jana rozhodla, že se uvaří péne a la norma. Když byla omáčka hotová a čekalo se, až změknou těstoviny, panovala v kuchyni tichá harmonie. Ale když Jana odešla na záchod, vybalil Petr na Kláru.
0: Mám stipendium.
1: Klára udržela vážnou tvář.
0: To je hezké.
1: A sama se zeptala.
0: A jaké máš vůbec s Janičkou plány?
1: Otázka Petra nadchla a začal velkolepě líčit dovolenou na Lipně. Když byl v Černé v Pošumaví, Jana se vrátila a viděla, jak se jí hra vymyká z rukou. Tak Petra popadla a aniž líčení dokončil, odvedla ho do svého pokoje co nejdál od Kláry. Byl tu poprvé. Zarazil ho plakát Pulp Fiction. Pokusil se své obrýlené tváři nasadit podobný výraz, jaký měli chlápci na zdi.
0: Přišel jsi kvůli mně, ne?
1: Vysvětlila Jana, proč ho odvedla.
0: Máš moc hodnou maminku,
1: odpověděl Petr s výrazem a la Travolta. Jana si vzala jeho tvář do dlaní a ten výraz mu se třásla.
0: A proč si mě sem vlastně nechtěla brát?
1: Zeptal se Petr.
0: Vždyť tě znám, ty jsi tak hrozně chtěl, věděla jsem, že budeš zklamaný.
1: Ale já nejsem, vyhrkl nepřesvědčivě.
0: To je dobře, usmála se Jana.
1: Poté si přitáhla jeho tvář ke své. Petra blízký pohled na monokl rozrušil. Janě se to líbilo. Když uviděl její šibalský výraz, připadal si jak kořist v prostředí dravce.
0: Počkej,
1: Není to tu blbý, řekl honem.
0: Nebuď straš pitel, odpověděla pomalu Jana. Užívala si jeho strach.
1: Čím byl rozrušenější, byla vzrušenější, až to v ní vřelo. Minimálně jako voda s těstovinami ve vedlejší místnosti. Petr přijímal polibky a mezi tím kontroloval dveře. Jana ho svlékala, sama oblečená. Petr byl vzrušený, ale nepřestával koukat ke dveřím.
0: Za nimi ležela Klára na kanapi a koukala, jak voda vytéká z hrnce. Ovšem vůbec se jí nechtělo zvedat, proto jen zařvala. Jano! To už byl Petr v trenkách a na dveře zapomněl. Jana ho položila na záda a jazykem lechtala v pupíku. Klára se zvedla, ovšem místo k plotně zamířila ke dveřím pokoje a zabušila. Se zabušením se Petr našponoval a jeho koleno vystřelilo přímo do Janina oka. Když se na ně Petr podíval, zaraženě seděla, dlaň na zdravém oku a vyděšeně koukala nalíčeným monoklem, který Petr stále považoval za pravý. Chystal se ji uklidnit, ale jediné, co mu přicházelo na mysl, bylo slovo panda. Klára honem ze situace vycouvala a šla sundat hrnec ze sporáku.
1: Promiň, ozval se po pauze Petrův hlas.
0: Ty seš úplně nemožnej, rozeřvala se Jana.
1: Já nechtěl, promiň, pojď ke mně, já tě obejmu.
0: Nech mě!
1: Vyrazila Jana do kuchyně, polonahý Petr za ní. Oběhli Kláru a pak stůl.
0: Ty seš úplně nemožnej, řvala Jana dál.
1: Já nechtěl, promiň, pojď sem. Naháněl ji Petr s obětím.
0: Zastavili na opačných stranách stolu. Petr s otevřenou náručí, Jana se zarputilým výrazem. Jen Petr udělal krok vlevo, Jana ukročila vpravo.
1: Ty mě jednou zabiješ.
0: Pojď sem, já tě obejmu, prosil Petr.
1: Zastav, varovala ho.
0: Ty zastav, ublížíš si.
1: Nesváděj to na mě.
0: V tom Klára pochopila, že situace vyžaduje její roli matky. A tak se s chutí chopila hrnce s těstovinami a s velkou slávou ho hodila na stůl přesně mezi Janu a Petra.
1: Oběd je na stole.
0: Oba se zastavili a chvíli na sebe nechápavě koukali. Když jedli, Petr se neustále snažil Janu dohnat očima, ale ona se skrývala za kytku, kterou přinesl. Pak Klára pochválila jeho oběd a když už se zdálo, že k dokonalosti není daleko, tak prohlásil.
1: Máte to tu moc hezké.
0: Janin smík ve chvíli, kdy podle jeho soudu nebylo nic k smíchu, ho dohnal k zarytému mlčení. Ale neodešel skleslý. Ještě na schodech zavolal matce a prohlásil, že na něj může být pyšná, protože udělal fantastický dojem. A třeba, že Jana měla nakonec místo falešného monoklu skutečný, z Kláry se její skutečná matka nestala. Shodli se však spolu na tom, že by Petr měl ještě dostat šanci. A pokud někdy v budoucnu zjistí, že Klára Janina matka není, nelze je obvinit ze lži, neboť mu to ani jedna netvrdila. Barevným monoklem se dal navíc ještě docela dlouho škádlit a tak z celkové bilance vycházelo, že to byl prostě skvělý nápad se vším všudy.

Skvělý nápad. Tak se jmenovala groteskní povídka spisovatele a scénáristy Lukáše Čičiliho, která právě dozněla v dnešním čtení na neděli. V režii Olgy Schubertové povídku načetla herečka Taťána Kupcová a za mixážním pultem byl mistr zvuku Michal Kolář. My si teď zahrajeme a po písni nás čeká obligátní soutěž.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a my půjdeme soutěžit. A víte, jak se jmenuje knížka, o níž už za okamžik budeme soutěžit? Jmenuje se Chraňme muže. To se k té dnešní povídce docela hodí. Její autorkou je spisovatelka Věra Nosková a v knížce najdete úvahy, fejetony, citáty a to vše na téma muži v dnešním světě. A teď už soutěžní otázka. Zachytili jste, jak se jmenovali ti dva ústřední hrdinové? Buď to mohl být Petr a Lucie, nebo Petr a Jana, nebo Pavel a Ester, anebo Vilém a Jarmila. A já už teď mám někoho na telefonu, Český rozhlas České Budějovice, Radek Diviš, pěkné odpoledne. Halo, halo, s kým mluvíme?
1: Den, tady Pepo, dobrý den.
0: Já vás zdravím, Pepo, dobrý den. Slyšel jste soutěžní otázku?
1: Ano. Já si myslím Petra a Jana.
0: A to byla odpověď A, B, C, anebo D?
1: Já myslím, že to bylo to Bčko, ne? Nebo...
0: No to je úplně, úplně a přesně a správně. Já vám gratuluji. Vyhrál jste knihu Věry Noskové, která se jmenuje Chraňme muže a tuto knížku nám do soutěže věnovala sama autorka, za což děkujeme. Vám pěkné odpoledne a ještě jednou gratulujeme k výhře. Mějte se naslyšenou a vydržte nám na telefonu.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Ondřej Korn na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. A my se teď budeme stále ještě věnovat knihám. Spisovatel Jan Šimánek v úterý odpoledne v Českých Budějovicích ukáže slavnostně veřejnosti svou novou knihu Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Knižní hlídka ji ale představí právě teď.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Zdravíme všechny knihomelky a knihomily a hned z kraje má pro vás knižní hlídka skvělou zprávu. Nakladatelství Bohumír Němec alias Veduta přichází na trh s 220. publikací a tou jsou Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Napsal je etnograf Jan Šimánek. Pro ty, kdo by tápali, kde je Doudlebsko, tak to je kraj kolem Doudleb, tedy zhruba mezi Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem a Trhovými Sviny. Tolik pro upřesnění a už se autora ptáme, kolik pověstí se do knihy dostalo.
3: Těch pověstí je kolem 120 až 130. Jsou vlastně rozstříděny do 14 kapitol, takže jsou to jednak pověsti, které vypráví o původu míst, proč se vesnice jmenují tak, jak se jmenují. Dále pověsti o pokladech, které se podařilo najít asi 4, především na těch původních hradech, jako je třeba Pořešín nebo Sokolčí nebo Louzek. Pověsti z poutních míst, z Římova, z Doudleb, ze Svaté Trojice, to je vlastně i motiv obrazu na obálce, pouť na Svaté Trojici u Trhových Svinů. A potom jsou to ty legendy o svatých, kteří procházeli tím doudlebským krajem, Panna Maria, jak putovala s Ježíškem, se svatým Josefem z Betléma do Egypta, přišla až do doudlebského kraje, tam se zastavila. Pak ty pověsti pověrečné, těch je nejvíc, to jsou pověsti o čarodějnicích, o bludičkách, o ohnivých mužičcích. Samostatnou kapitolu mají pověsti o vodnicích, těch je asi nejvíc, protože jsme kraj řek a rybníků, pověsti o četech a zvířatech. Trochu strašidelné jsou pověsti o smrti, ale to je taková trošku vždycky jako záhada, jak to s tou smrtí kmotřičkou je. No a pak jsou to pověsti historické, které jsou mi nejbližší. Pověsti o Janu Žižkovi, o ušaté paní z Komářic. A potom jsou to pověsti z doby napoleonských válek, z doby poddanství a roboty. No a úplně nakonec jsou pověsti anekdotické, které vlastně nejkrásnějším způsobem třeba rozvíjí některé anekdotické příběhy, které jsou zasazeny do toho místního prostředí.
2: Tolik Jan Šimánek ke své knize Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska. Mimochodem kniha bude v úterý ve 4 odpoledne slavnostně představena veřejnosti v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. No a pojďme k dalším novinkám. Začneme příběhem, který je napsán částečně podle skutečnosti a částečně do sebe vstřebal prvky fantasy literatury. Napsala ho Eva Sichrová, jmenuje se Židovka a démon a má podtitul Váš pohled na Brno už nikdy nebude jako dřív, což značí, že se tedy odehrává ve městě, o jehož existenci někteří pochybují, takže jde o to pravé ořechové pro fantaskní tajemno. Židovka a démon vyšla péčí samizdatového nakladatelství Poenta. No a od tajemství k děsuplnému příběhu. Horor pro celou rodinu s hvězdnými herci a prostorovým zvukem. To je audiokniha Hlubina od autorky Terezy Verecké.
4: Řekni to.
5: Následující podcast není vhodný pro malé děti. Příběh, který uslyšíte, je smyšlený. A nikdy se nestal.
4: Přesně.
2: Navzdory řečenému, Hlubina je určená posluchačům od 10 let a jejich rodičům. Nepracuje se v ní se strachem prvoplánově, napětí vyrůstá spíš z tajemství atmosféry a otázek, které si děti i dospělí mohou po poslechu odnést sebou. Audioknihu vydal Radioservis. Když Česká televize uvedla dokumentární seriál Spisovatelky, tak spisovatelka Bianka Belová v něm o své tvorbě řekla.
6: Já určitě nepíšu jako pro nějakého typizovaného čtenáře nebo pro nějakou cílovou skupinu. Já se spíš jako snažím držet toho textu, sloužím tomu textu a když se mi to podaří, tak si myslím, že se prostě toho čtenáře najde.
2: Nakolik jsou tahle slova Bianky Belové pravdivá, můžete posoudit při četbě jejího posledního románu, který vydal host a který se jmenuje Stručný průvodce odcházením. V anotaci se píše, že jde o příběh o smrti, který vás přiměje přemýšlet o životě. Takže konec řečnění a vzhůru do života. Knižní hlídka se hbitě přihlásí zase za týden. Do té doby žijte a čtěte naplno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V rakouských Alpách zemřel po pádu do rokle český občan. Na jihu Čech si musí do konce roku zažádat o nový řidičský průkaz 16,5 tisíce řidiček a řidičů. Filip Salač dojel třetí v motocyklové velké ceně Japonska. Na jihu Čech bude zítra oblačnosti postupně ubývat a teploty vystoupí ke 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Šesta 30-letý Čech zahynul při horolezeckém výstupu na rakouskou horu Grosses Ochsenhorn v Salzburské oblasti, informovala o tom rakouská agentura APA. Muž se při snaze uvolnit cestu sestupujícím horolezcům chytil skalního bloku, který se ale odlomil. Podle rakouské policie se zřítil muž do rokle z výšky zhruba 100 metrů. Posádka přivolaného záchranného vrtulníku na místě potvrdila jeho smrt. Po silných deštích a záplavách ve španělském Katalánsku zemřeli dva lidé, jeden člověk se pohřešuje. Oznámili to tamní úřady, které zároveň vydali červený stupeň varování. Obyvatelé regionu vyzvali, aby během neděle zůstali doma. Meteorologové předpovídají další silné bouřky. O nový řidičský průkaz si lidé mohou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíce. Žádost mohou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
3: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
2: Fotbalové kabiny v Prachaticích mají nové sociální zázemí. Sportovní zařízení města dokončilo jejich kompletní rekonstrukci. Technický

0: byl na pódiu. Tým mi připravil skvělou motorku, která měla na výhru, ale tempo přede mnou bylo neuvěřitelné.
1: Salač je v celkovém hodnocení světového šampionátu 7. Hlavní závod MotoGP ovládl Španěl Marc Marquez.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech je převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 20. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů při zmenšené oblačnosti ke 4. V pondělí očekávejte zpočátku převážně oblačno, výjimečně mlhy. Během dne se bude od severozápadu vyjasňovat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda motorkáře se vyšetřuje na Písecku na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou. Další motorkář se srazil s osobním autem na Strakonicku. Je to nedaleko Malé Turné, ale mimo hlavní silnice. Dopravní nehoda se zraněním se aktuálně stala také u Rožmberka nad Vltavou na Českokrumlovsku na silnici 160. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Hodin a téměř 5 minut. Věřím, že si i krátce po 15. hodině užíváte na jihu Čech příjemnou podzimní neděli podpořenou krásným počasím. A my vás v ní budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, svou druhou hodinou pokračuje jihočeské odpoledne. A i teď přidáme příběhy a témata, která se k dnešnímu času pohody a odpočinku hodí nejlépe. Dnešní vydání rubriky Kalendárium, kterou připravuje Petra Matoušková, připomene mimo jiné 75. výročí narození dvojnásobného mistra světa a olympionika hokejisty Miroslava Dvořáka z Hluboké nad Vltavou. Více v této hodině. Máte rádi pálivé? Pokud ano, možná víte nebo tušíte, jaká paprička je ta nejpálivější. Pokud ne, už se to za chvíli, ale bez ochutnávání, dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A jaká bude hudba? Chybět nebude kanadská zpěvačka Celine Dion a zaspívají i hvězdy české a slovenské pop music. Petr Novák a právě teď Dara Rollins.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. My teď v rámci pravidelné rubriky Jihočeské nebe jako obvykle otočíme svůj zrak přímo k nebi, protože i říjnová obloha nabízí zajímavé astronomické úkazy.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké nedělní odpoledne s datem 4. října přeje vedle ředitelky Českobudějovické observatoře a planetária Jany Tiché i redaktor Filip Černý. Svatý František zahání lidi do chýšek, to říká pranostika k dnešnímu dni. Prostě nastupují chladné noci, to ale neznamená, že by v říjnu nebylo na co na obloze koukat. Spíš naopak, jenom se musíme teple obléct.
3: Měsíc říjen už je měsícem jednoznačně podzimním, protože 23. září letos nastala podzimní rovnodennost, tedy okamžik, kdy se slunce ocitá na nebeském rovníku a kdy tudíž je den stejně dlouhý jako noc, protože slunce je 12 hodin nad obzorem a 12 hodin pod obzorem, ale ty dny se dále krátí, protože slunce se ocitá vlastně na jižní hvězdné polokouli, takže posledního 31. října bude v Českých Budějovicích slunce nad obzorem zaokrouhleně už jenom 10 hodin oproti těm 12 na začátku měsíce. A takovým jaksi úředním, nikoliv astronomickým znamením podzimu pak je, že skončí středoevropský letní čas a poslední říjnovou neděli se s ním rozloučíme tak, že v neděli 25. října nad ránem se hodiny ve 3 hodiny středoevropského letního času posunou zpět o 1 hodinu na 2 hodiny středoevropského klasického času. Takže se nám, dá se říct, vrátí ta hodina, o kterou jsme byli ošizeni na jaře.
2: No, každopádně slunečního světu bude ubývat, jak to bude s měsícem?
3: Pokud jde o druhé nejjasnější těleso na obloze, tak měsíc spatříme 10. října nastane nov, do 18. října doroste uzoulinký srpeček D do první čtvrti, a 26. nastane úplněk. Ještě taková poznámka k měsíci říjnu. Říjen má ten český název a čeština má velmi specifické názvy měsíců, které jsou v některých případech blízké polštině, ale v mnoha ne. A napadlo mě jenom tak, že říjen se vlastně jmenuje podle zvířecí zejména jelení říje, ale dneska už moc šancí vidět jeleny v říji asi nemáme.
2: No, nechte být. Tady v redakci máme kolegu, který je myslivec a umí vábit jeleny vábničkou. Před týdnem si jednoho takového přivolal.
3: Připomnělo mi to, jak jsem jednou na kléti potkala jelena na silničce na kopec a to ani nebyl snad, doufám, v říji ten jelen, ale byl prostě, zastavil se na té cestičce proti mně v autě, podotýkám. A byl prostě obrovský, byl veliký jak bík a měl, já nevím, kolik už těch parohů, těch odboček. Byl to už nějaký x-nácterák, takový, řekla bych, jelen zlatoparohatý. A teď nám jak přísně hleděl do toho auta, to byla ještě Lada Niva, já jsem se tam tak krčela za volantem a říkala jsem se, až sklopí ty parohy a rozeběhne se proti mně, no ale on důstojně odkráčel jako král lesů a pralesů. Tak třeba někdo nějakého řícího jelena někde na Šumavě uvidí. Dřív jsme mývali spojený říjen s velkou říjnovou revolucí, ale ta byla v listopadu stejně, takže to taky už nefunguje. Takže se vrátíme k astronomii a podíváme se na planety.
2: Tak vyberte nějaké hezké.
3: Takovou hezkou planetární událostí v letošním říjnu je opozice Saturnu, která nastává hned 4. října. Ta opozice v případě astronomie znamená, že se Saturn ocitne na úplně opačné straně oblohy než Slunce o 180 stupňů, má rozdílnou rektascenzi a to znamená, že je viditelný celou noc. Nachází se v souhvězdí Velryby, tu najdete na obloze pod rybami. a v opozici dosahuje Saturn jasnosti až plus 0,3 magnitudy, čili je opravdu už jako poměrně jasný, ne tak jasný jako Jupiter ovšem, ale na Saturn dobrý a už malým nějakým kukátkem se dá rozlišit prstenec, jako prostě ten základní prstýnek na rozlišení, pak podrobnosti v prstencích už je samozřejmě třeba větší dalekohled. A ve druhé polovině noci se na obloze k Saturnu přidá Mars a Jupiter. Mars bude vysoko nad východním obzorem v souvězdí Raka. Od druhé poloviny noci, to znamená tak od půlnoci, začne vylézat nad tím východem a koncem měsíce se přesune ze souvězdí Raka do Lva. Vlastně k Jupiteru, který bude celý říjen ve Lvu nad východním obzorem, a spolu se octnou obě ty planety postupně v konjunkci s měsícem, vlastně s měsícem jako úzkým srpkem nad ránem, a to tak, že 5. bude měsíc v konjunkci s Marsem a 6. s Jupiterem, a 5. i 6. října nad ránem si tak můžeme pokochat, kdo brzy vstává, uskupením Jupitera a Marse s měsícem. To jsou vždycky nějaký hezký takový jako zátěží s těmi jasnými tělesy na obloze. Merkur a Venuše jsou během října nepozorovatelné, obě planety.
2: Ale také ještě by měla být ke spatření další konjunkce měsíce.
3: Ten se nad ránem 28. října ocitne v konjunkci s Plejádami, s otevřenou hvězdu Kupou v souvězdí Býka na hřbetě Býka, a dokonce zakryje dočasně některé hvězdy té otevřené hvězdokupy Plejády.
2: Tak rozhodně se bude na co dívat. To bylo říjnové jihočeské nebe s Janou Tichou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky, které nestárnou. A teď jedna zajímavost, která rozhodně stojí za vaši pozornost. Máte rádi nebo dokonce milujete pálivé? Pokud ano, možná víte, jaká z papriček je ta nejpálivější. Pokud ne, pohodlně se usaďte, dozvíte se to právě teď. Ale následně všeho s mírou, milí posluchači.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejpálivější papričkou je Pepper X? Tato speciálně vyšlechtěná odrůda prokazatelně obsahuje přes 2,6 milionů SHU, neboli Scovillových jednotek pálivosti, přičemž odhad je ještě vyšší. Scovillova stupnice původně vznikla jako organoleptický test, kdy skupina osob ochutnávala pálivé potraviny v různé koncentraci naředění cukrovou vodou. V současnosti se používá mnohem přesnější kapalinová chromatografie. Obyčejná paprika má tedy hodnotu 0, zatímco na opačném konci škály se maximální hodnota mění s tím, jak nadšenci šlechtí stále pálivější odrůdy. Donedávna královala paprička Carolina Reaper, která má jednotek SHU zhruba o milion méně než Pepper X. A zajímavé je, že obě dvě vyšlechtil stejný člověk, Američan Ed Curry. Hlavním viníkem pálivosti je kapsaicin, přírodní alkaloid, který stimuluje receptory vnímání pálivosti v ústech. Nejvíce ho obsahují bílé membrány uvnitř plodu. A stejně jako jsou různé papričky různě pálivé, různě reagují i lidé. Někteří pálivé pochoutky milují, jiní je nesnesou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Taky vás vždycky zajímalo, jak to vypadá u malíře v ateliéru? A nebo vás fascinuje hrnčířský kruh? Letos budete mít příležitost od 9. do 11. října. V rámci dnů otevřených ateliérů se podíváte za svým oblíbeným výtvarníkem. Povídat si o tom budeme v kavárně v neděli krátce po 17. hodině. Tak poslouchejte, zve vás Pavla Kuchtová.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária. Milí posluchači, připomeňme jména a výročí vybraných osobností. Spojená nejen s Jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 5. října. Příjemný poslech. Října by se 90 let dožil první prezident České republiky Václav Havel, dramatik a spisovatel, sloužil na vojně v Českých Budějovicích a napsal tu i svou první divadelní hru. Výročí 100 let od narození má 5. října regionální publicista, spisovatel a kronikář obce Katovice na Strakonicku Karel Kuncipál. 7. října uplyne 150 let od narození lékaře Roberta Reinharda. Pocházel z Českých Budějovic a byl známý taky jako spisovatel, redaktor a vydavatel. 9. října se před 175 lety narodil hudební skladatel Franz Jakš, který pocházel z Nové Bystřice. Desátého října slaví své životní jubileum, 70. narozeniny, Květa Jeriová-Pecková, běžkyně na lyžích, trojnásobná olympijská medailistka z let 1980 a 1984. V rozhlasovém pořadu Zálety Aleny Zárybnické z roku 2020 vzpomínala na svou první medailovou olympiádu v Lake Placid.
2: Přiznám se, že jsem do poslední chvíle nevěřila, že se tam skutečně podívám, nebo že teda skutečně na ty olympijské hry odjedeme, protože ono se o tom sice moc nepsalo, ale už tenkrát tak trošku visel ve vzduchu bojkot. A už se vědělo, že vlastně západní státy zřejmě do Moskvy nepojedou, což byla tady letní olympiáda pár měsíců po nás. Ale my naštěstí jsme ještě do Lake Placid odjeli. A i když se přiznám, že to byla taková velmi skromná olympiáda, myslím si, že i po mediální stránce zůstala hodně v pozadí, protože doba hold byla taková. Takže z mého závodu je skutečně jenom několika vteřinový záběr, jak finišují do cíle, který zřejmě teda přebrali z nějakých západních agentur, ale jinak vlastně tam byli, co já vím, snad dva novináři. Takže velice to bylo skromné, velice to se to odehrávalo, řekla bych, v takovém komorním prostředí. A možná, že z toho důvodu asi člověk neměl ani pocit, že je na velkých závodech. A tomu možná i pomohlo k tomu, že vlastně jsem si neuvědomovala, že teď jsem vlastně na olympijských hrách a celý svět to sleduje, i když u nás, řekla bych, byl dost klid po pěšině.
1: Doplním, že Květa Jeriová-Pecková poznala svého budoucího manžela, úspěšného veslaře Zdeňka Pecku, díky rozhovoru pro někdejší časopis Stadion. Pracovala taky v Českém olympijském výboru. Desátého října by se 95 let dožil Jiří Andreska, spisovatel, pracovník Zemědělského muzea a bývalý ředitel Loveckého muzea na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. 11. října by 75. narozeniny oslavil hokejista, dvojnásobný mistr světa a olympionik Miroslav Dvořák z Hluboké nad Vltavou. Dnešní kalendárium končí. U dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: Graceland. To je nejen krásná píseň, ale také úžasné sedmé solové album amerického písničkáře Paula Simona z roku 1986. Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my k tomu přidáme další zajímavé téma související s Jindřichovým Hradcem. Lidé s postižením mají mít šanci žít důstojně a nezávisle mimo velké instituce, tam, kde sami chtějí. To je hlavní poselství knihy Manifest o ústavní péči a neb důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Jejím autorem je Kamil Fousek, který má od narození dětskou mozkovou obrnu. Popsal v ní svůj roční pobyt ve velkém ústavu. V těchto dnech měla kniha slavnostní křest v sídle ombudsmana v Brně.
1: Některé pasáže mohou být pro posluchače citlivé nebo znepokojující.
2: Upozornil moderátor návštěvníky akce předtím, než herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek začal číst ukázky z Manifestu.
3: Tak teď už, když jsem byl vyslečený, jsem čekal, že mi bude napouštět v tu vanu. Ještě jsem si všiml toho hnědého vzorku po kolegovi. Teď na mě pustil vodu a než se spláchl ten vzorek, tak to bylo cítit. Jak to mám popsat, abyste se nepozvraceli?
4: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo. Nebyl jsem jediný, ke komu se takhle chovali.
2: Řekl o lidech, kteří se o něj v ústavu starali, Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové. Když přešel do chráněného bydlení, rozhodl se své zážitky sepsat. Byla to pro něj terapie. Vadí mu bezpráví a v ústavu, kde žil, ho prý bylo plno.
5: My jsme se s panem Kamilem Fouskem poznali při návštěvě chráněného bydlení, ve kterém žije.
2: Říká ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmana Jana Gregorová.
5: On se nám jen tak mezi řečí zmínil, že dopsal manifest svou osobní zpověď o zkušenostech života v jednom z ústavů, kdy předtím celý život prožil doma s rodinou. Také mluvil o tom, že hledá někoho, kdo by mu pomohl s vydáním manifestu.
2: Text je napsaný přístupnou a záživnou formou, přestože otevírá těžká a intimní témata. Jeho vydáním chce kancelář zdůraznit potřebu změny péče o lidi s postižením, od pobytových ústavů k podpoře v jejich přirozeném prostředí, vysvětluje zástupce ombudsmanky Vít Alexandr Šorm.
6: Právě to syrové svědectví podle mě velmi dobře doplňuje to poselství, které se snažíme dát, že by mnoho lidí, ne-li všichni, by v těch ústavních zařízeních žít nemělo, protože tím, jak se musí přizpůsobit té organizaci práce, třeba i nedostatku personálu, tak tím jakýkoliv jejich samostatný život vlastně přestává fungovat.
2: Kniha je určená pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost, doplňuje Jana Gregorová.
5: Zároveň bych si přála, aby se začetli také ti, kteří můžou ovlivňovat věci veřejné, to znamená politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
2: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. 500 výtisků bude kancelář distribuovat při pracovních jednáních. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Kamil Fousek, který má od narození dětskou mozkovou obrnu, teď žije v chráněném bydlení v Jindřichově Hradci.
7: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: počasí.
1: Počasí je dnes příjemné a odpolední teploty mírně nad 20, jak by smet. A pokud jste se ještě dnes nedostali na čerstvý vzduch, určitě to napravte. Slunce zapadá v 18 hodin a 34 minut. Jak bude v dnech následujících, na to už se zeptáme odborníků, meteoroložky Evy Houbové, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí máme očekávat ve zbytku dne a zítra v pondělí?
2: Počasí u nás ještě ovlivňuje mělká brázda nízkého tlaku vzduchu, ale od zítřka do středy se projeví naopak tlaková výše, která bude postupovat ze západní do východní Evropy přes nás. V noci na zítřek čekáme převážně oblačné počasí a k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teplota klesne na 11 až 8 stupňů, při zmenšené oblačnosti budou tak 4. Během zítřka se vyjasní a teplota vystoupí na 19 až 22, na horách do 19 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na jedničce.
1: Jaké bude úterý z hlediska počasí?
2: Úterý nás čeká kromě ojedinělých ranních mlh jasné slunečné počasí. Teplota ráno bude kolem 7, v údolích tak 3 stupně a můžou se objevit přízemní mrazíky. Odpoledne vystoupí teplota na 20 až 24, vítr zůstane slabý proměnlivý.
1: To jsou krásné hodnoty a krásné teploty. Můžeme se na to samé těšit i ve středu?
2: Na ty hodnoty ano, teplota bude podobná jako v úterý, jenom přes den bude trošku více oblačnosti. Ráno a večer málo, ale během nepolojasno až oblačno, ale pořád teplo.
1: Samý optimismus a teď přichází čtvrtek, tak jak na tom budeme ve čtvrtek?
2: To už nás čeká výraznější studená fronta, která bude přecházet přes naše území od západu. Od západu se zatáhne a postupně na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky. Ranní teplota bude kolem 8, odpolední kolem 18 stupňů a vítr zesílí na severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. V dalších dnech čekáme teploty tak kolem 16 stupňů.
1: Říká Eva Houbová, které děkujeme a přejeme pěkné nedělní odpoledne i klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Děkuju. Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Je šampionkou národní ligy v thajském boxu. Má titul vicemistryně republiky. Mimo ring ale jezdí třeba motokros a jako vystudovaná fyzioterapeutka se taky věnuje péči o lidské tělo. Jeho češka Veronika Jungwirtová prý s bojovými sporty začala díky náhodě. Proč se jim věnuje a jak dokáže vrcholový sport skloubit se vzděláním a zaměstnáním? Zeptáme se jí na to osobně v pondělí 5. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Norská policie prohlásila 3 pohřešované Čechy z převrácené lodi za mrtvé. Jihočeští policisté dnes vyjížděli kvůli havárii letadla na Hosíně a pádu parašutisty na Jindřichohradecku. Juniorka Eva Drhová se postarala o zatím nejlepší výsledek české výpravy na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V Norsku skončilo pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, se kterými se v září na západě země převrátila loď. Norská policie je považuje za mrtvé. Na palubě rybářské lodi byly v době nehody celkem 4 Češi. Tělo jednoho z nich našli záchranáři už před 2 týdny. Tehdy objevili také poškozený člun. Co se tehdy stalo, stále není jasné. Německo poskytne Ukrajině vojenskou pomoc v přepočtu za více než 24 miliard korun. Na návštěvě v Kyjevě to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Berlín zároveň před zimou dodá Kyjevu balík energetické pomoci. Během Merzovy návštěvy se v ukrajinské metropoli několikrát rozezněly sirény kvůli ruským náletům. Německý kancléř vyzval, aby Rusko zastavilo útoky na civilisty a začalo jednat o ukončení války. Dnes dopoledne vyjížděli policisté na letiště Hosín u Českých Budějovic. Posádka letadla Sting RG nezvládla přistávací manévr a stroj skončil mimo dráhu na trávě. Oba muži na palubě naštěstí neutrpěli vážná zranění. Stroj byl poškozen, nehodu teď budou vyšetřovat i letečtí odborníci. K Blažejovu na Jindřichohradecku vyjížděli policisté dopoledne k hlášenému pádu parašutisty. Jak informuje na webu policie mluvčí Jiří Macner, zraněný muž byl převezen do nemocnice. Seskakoval z Cessny 182. Letadlo startovalo z letiště v Jindřichově Hradci. Návštěvníci Českokrumlovského festivalu vína mohou ochutnat desítky druhů světových vín. Do 14. ročníku se letos zapojilo přes 30 restaurací a vinařství po celém městě. Festival doprovodí série přednášek a koncertů. Podle Pavla Fučíka z pořadatelského týmu letos přijedou do Českého Krumlova také známí someliéři.
2: Klára Kolárová, Ivo Dvořák, což je předseda Asociace someliérů České republiky, který bude mít svůj program Duel vín Francie versus Itálie, a samozřejmě Michal Šetka, který je naším tradičním účastníkem a bude mít 2 programy, jednou nám představí vína Německa a jednou vína z italského Piemontu.
0: Festival vyvrcholí 11. listopadu svatomartinskými slavnostmi.
3: Sport.
0: Juniorka Eva Drhová obsadila na mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Lublani

0: Se rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují na Českobudějovicku mezi Boršovem nad Vltavou a Koroseky. Na silnici třetí třídy se převrátilo osobní auto. Nehody motorkářů se vyšetřují na silnici 160 u Rožmberka nad Vltavou na Českokrumlovsku a na Písecku na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
3: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
2: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
3: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
2: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
3: Tak se pochlup.
2: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
3: A kdože?
2: Vašek Vidra.
3: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: říká to já
4: schování?
3: Taky.
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál, už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalny?
5: Kolik je 2×2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pan čely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete ho? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Líšku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě!
6: To je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra! Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra! Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, no, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie, Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský
6: je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř, takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhej hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla, možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no,
3: že
2: to mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo A. Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Líbí. Tady vám to nesvítí.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no, tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no, no. Jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
5: A co?
4: No, no a co, já nevím, no a co, tadyhle například vy píšete v kapitole, ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
5: No.
4: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete, to přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: Kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
5: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, no. No to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunuluje stavební spořitelnu?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišou, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No,
4: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přines vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
4: Tahle ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
4: Já nevím,
5: co. Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo, takže právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: Já jsem poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
6: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Jseš sobec, abys věděl.
5: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
6: No, říkej.
5: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
6: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
5: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
6: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
5: Prosím tě. Jo, tebe.
6: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
5: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
6: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
5: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
6: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
5: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
6: No takhle duchaplně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
5: No vidíš, a stačilo to.
6: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
5: A co ty?
6: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
5: Nevrávoral.
6: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
5: Víš co?
6: No?
5: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
6: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
5: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
6: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
5: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
6: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
5: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
6: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
5: Ten u těch popelnic?
6: Ne, ten vedle.
5: Ten v té bundě?
6: Jo, ten v té bundě.
5: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
6: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
5: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
6: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
5: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
6: No, jen pokračuj.
5: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
6: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
5: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
6: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
5: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
6: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
5: Ježišo, už je to tady zase, no.
6: Nenápadně dotýká.
5: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
6: A jak ti vyšla facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štipnul.
5: Já jsem jí neštipnul, ty to moc dobře víš.
6: To víš, že to vím.
5: No. Jak to, že to víš?
6: Jsem jí štipla sama.
5: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
6: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
5: Tak já jdu odevřít.
6: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
5: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty! Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty!
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc! Je také podvedli, já za nic nemůžu! Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty no? Jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel, erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
9: Taky?
6: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace a říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
6: To víš, Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Na Jindřichohradecké úzkokolejce dnes končí každodenní provoz. Jan Kvěch triumfoval v plochodrážním závodu o zlatou přilbu města Pardubice. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 22 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. V rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech při výstupu na horu Grosses Ochsenhorn. Podle agentury APA se snažil uvolnit cestu dvěma horolezcům, kteří z hory sestupovali. V zápětí se ale odlomil skalní blok, kterého se český horolezec držel a spadl do hluboké rokle. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí Českého ministerstva zahraničí Adam Čerge.
2: Naši diplomaté ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskou policií a jsou připraveni poskytnout pozůstalým veškerou potřebnou konzulární pomoc. Rodině a blízkým zesnulého vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Hasiči dostali pod kontrolu požár obchodu v Praze 6 na sídlišti na Dědině. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Vojtěch Ročédl. Hasiči dál prostor dohašují a hledají skrytá ohniska. Podle Ročédla se při zásahu jeden z nich zranil. Zaměstnanci prodejny stihli ještě před příjezdem hasičů bezpečně evakuovat asi 50 lidí. Požár se rozšířil ze zázemí obchodu do prodejní místnosti. Příčinu hasiči zjišťují. Čestice na Strakonicku mají první kameny zmizelých, připomínají dvě obyvatelky místního zámku, Helenu Abelesovou a její dceru Evu, která zemřela v koncentračním táboře ve 14 letech. Kameny jsou od včerejška uložené před vchodem do zámku a pod nimi je ukrytá časová schránka se vzkazy. Ty psali 14-leté děti z čestické základní školy, dodává iniciátor akce Dušan Vávra.
3: Protože se jich to bezprostředně dotýká. Samozřejmě Evišce bylo 14, když byla zavražděna v plynové komoře a z pohledu dnešního světa je prostě něco neuvěřitelného, že nacistický režim nedělal rozdíly mezi dospělými dětmi a vraždil je v průmyslovém měřítku bez jakéhokoliv emočního cítění.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka, která letos po 3,5 letech obnovila pravidelné jízdy v turistickém režimu, končí dneškem každodenní provoz. Od zítřka pojedou vlaky od pátku do neděle. O letních prázdninách se na dvou úzkorozchodných tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně svezlo 58 850 cestujících, informovala mluvčí provozující společnosti Gepard Express Markéta Bočková. Pravidelné parní vlaky se vrátí na trať až v příští sezóně. Do konce roku ale připravuje úzkokolejka několik speciálních jízd. Na den vzniku samostatného československého státu 28. října se chystá poslední parní jízda do Nové Bystřice. Sport. Jan Kvěch ukončil 9leté čekání na vítězství domácího jezdce a vyhrál 78. ročník plochodrážního závodu o zlatou přilbu města Pardubic. Dosud posledním českým vítězem byl v roce 2017 Václav Milík, který tentokrát do finále nepostoupil a skončil 10.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů při zmenšené oblačnosti až ke 4. V pondělí očekávejte na jihu Čech zpočátku převážně oblačno.

0: 533 553. Kavárna. Kulturní magazín.
1: Taky vás vždycky zajímalo, jak to vypadá u malíře v ateliéru? Představujete si tu vůni barev, terpentínu a našepsovaných pláten? A nebo vás fascinuje hrnčířský kruh a dovednost vytočit na něm pravidelnou vázu? Pokud teď souhlasně kýváte, mám pro vás dobrou zprávu. Do ateliéru jihočeských umělců se letos můžete znovu podívat, a to od 9. do 11. října. Víc se dozvíte v dnešní kavárně od mých hostů. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Blíží se dny otevřených ateliérů a příznivci nejen výtvarného umění, ale všech forem umění a designu a řemesel určitě vědí, že to je příležitost, kterou by si neměli nechat ujít. Jsem ráda, že znovu můžeme přiblížit letošní dny otevřených ateliérů spolu s Monikou Zárybnickou z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A s Davidem Kupcem, který se rovněž na přípravě dnů otevřených ateliérů podílí. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak nejprve připomeňme úplně na úvod, jako vždycky, Moniko, co to vlastně dny otevřených ateliérů jsou a proč je už po 19. pořádáte?
2: Dny otevřených ateliérů vznikly před 20 lety. Byl to projekt, který zaštítil Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a Dolní Rakousko. A stálo to na tom, že všichni výtvarníci a řemeslníci, kteří se chtějí připojit, otevřou v určitý termín svůj ateliér a vy jako veřejnost je můžete navštívit. Jsou to většinou místa, kam se jen tak běžně nepodíváte, takže je dobré tu šanci využít.
1: Já si myslím, že lidé už to znají, že to získalo velkou oblibu, že lidé se také osmělili po těch počátečních sondách a teď už velmi rádi toho využívají. Vy jste říkala, že teď už jsou to vlastně čtyři kraje, čtyři oblasti. Ve chvíli, kdy si povídáme, tak jsme právě v polovině. Je to tak?
2: Je to tak. Začínali jsme Jižní Moravou. Dny otevřených ateliérů tam proběhly před 14 dny. A teď o víkendu právě končí dny otevřených ateliérů v kraji Vysočina.
1: Tak pokud jste nestihli Jižní Moravu a Vysočinu, vůbec to nevadí. My jsme přece jen Jihočeský kraj, tak nás zajímají především ty jihočeské ateliéry. Někde jsem si našla, že bude otevřených přes 100 ateliérů. Moniko, je to možné?
2: Je to tak, je otevřeno více jak 100 ateliérů. Jsou to nejen řemeslné a výtvarné ateliéry, ale pravidelně se k nám připojují menší galerie a také školy, které mají zaměření na výtvarné umění nebo design.
1: Když říkáte pravidelně, tak zdůrazňujeme, že je to 19. ročník, čili vy už máte určitě nějaké stálice, dobré holuby, kteří se vracejí.
2: Dobrých holubů je spousta, většina umělců otevírá pravidelně a připojují se k nám i noví umělci, kteří buď se tady nově usadí v jižních Čechách, anebo najdou tu odvahu, že ten ateliér jsou schopni otevřít veřejnosti.
1: Tak pojďme hned připomenout, kteří dobří holuby se vracejí a kteří nováčci se ukážou.
2: Kteří dobří holuby, jsou to například výtvarník Michal Hon, kterého naleznete v České ulici, nebo řemeslník Jiří Honis, který se věnuje pod malbě na sklo. To je taková tradiční lidová technika. Pan Honis má za to spoustu ocenění, jak z Jihočeského kraje, tak i z Ministerstva kultury. Nesmím opomenout pana Konráda, který je tady v Budějovicích v Jungmanově ulici a myslím si, že tam bude velká návštěvnost u něj, protože toho mají lidi velmi rádi. Z těch, kteří otevírají mimo České Budějovice, je to pravidelně Tkalcovna Kubák ve Strmelově, který je nedaleko Jindřichova Hradce, v Táboře Teodor Buzu, známý jihočeský výtvarník, a například v Prachaticích Jiří Rosa, který má taterské studio, takže to spektrum toho zaměření je opravdu široké. Od klasické malby až po tetování.
1: Tak to je možná docela nový další rozměr, který zjistíme. Mluvila jste o nováčcích, pojďme je představit.
2: V Budějovicích je to například Jendova dílna, to je seskupení, které se věnuje workshopům a volnočasovým aktivitám pro děti a dospělé. Daniel Kincel, který je v Budějovicích známý svým streetovým uměním, připojil se prvně minulý rok, letos opět otevírá a připojuje se k němu i jeho manžel.

0: Velká Adéla Pečlová, šperkařka, která sídlí v centru Českých Budějovic, a z těch výtvarníků nebo řemeslníků, kteří jsou mimo České Budějovice, bych zmínila například Andreu Kubínovou, keramičku, která působí ve Slabčicích.
1: Tak já myslím, že důležité bude podívat se buď na webové stránky, kde si můžeme vyhledat autora podle jména, anebo si to tam můžeme vyhledat podle oblastí nebo podle takové interaktivní mapy, a před námi leží i krásný růžový katalog.
0: Ano, katalog najdete ve většině měst v infocentrech, kam jsme ho rozvezli, a opravdu všechna jsou, musím říct, teďko už zásobená, takže doběhněte do infocentra, anebo se koukněte, pokud máte radši online věci, tak se koukněte na náš web, který má nový vizuál, a věřím, že se v něm bude ještě snadněji vyhledávat než v předchozích rocích. Je to členěno podle okresů a najdete tam v podstatě kohokoliv. Upozorňuji, pokud budete někam vyrážet, zkontrolujte si dopředu ty časy na webu. Může se stát, párkrát se nám to stává, že někdo onemocní a z těchto důvodů ten ateliér je nucen uzavřít. Katalog vychází měsíc předem a opravdu ty aktuality potom najdete na webu. 90% času v katalogu je vždy správně, ale jak říkám, nikdo nevidíme dopředu.
1: To říká Monika Zárybnická z Krajského úřadu Jihočeského kraje. My si dnes povídáme o dnech otevřených ateliérů. Máme tady i Davida Kupce a s tím se za chviličku podíváme na to, jak bude vypadat konkrétně slavnostní zahájení.

0: magazín.
1: Dnešní kavárnu věnujeme dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji, na které se chystáme od 9. do 11. října. Už jsme s Monikou Zárybnickou mluvili o tom, proč vlastně se ateliéry konají, koho můžete letos navštívit, ale pojďme se podívat přímo na slavnostní zahájení, které se odehraje jako vždycky v pátek 9. října. Zase předpokládám a obracím se na Davida Kupce, že to bude v tiskárně Karmášek.
2: Ano, je to tak. Já bych rád pozval všechny posluchače a příznivce výtvarného umění na slavnostní zahájení dnů otevřených ateliérů, který tradičně, jak jste zmiňovala, proběhne ve výstavní síni Karmášek, a tam bude představen českobudějovický designer, grafický designer se svým novým fotografickým cyklem, který je nazván Průzkumy, a jméno autora je Milan Krištůfek.
1: Řekněte nám něco o Milanovi.
2: Milan Krištůfek je grafický designer výrazný, který se ve své volné tvorbě věnuje především průzkumům krajiny, vytváří takové landartové kontemplace, kde sleduje různé časové osy, případně ten prostor doplňuje umělými motivy a ten poté zaznamenává právě na té fotografii.
1: Takže ty fotografie budeme mít možnost vidět právě u Karmášku.
2: Ano, právě u Karmáška budeme mít možnost vidět jeho nový cyklus, který se jmenuje Průzkumy, kde bude prezentována fotografická tvorba za posledních několik let. Aktuální tvorba, která se právě věnuje abstraktním intervencím, případně hledáním souvislostí mezi strukturami a právě, což je důležité, vlastně vztahu toho člověka jedince k té krajině a k tomu, jak ji může člověk případně transformovat.
1: To slavnostní zahájení většinou mívá i hudební složku, nebývá jenom vernisáž, jak bude tedy vypadat?
2: No tak samozřejmě je to společenské setkání, kde se setkají výtvarníci, řemeslníci, designéři z Českých Budějovic a můžou zde společně pohovořit. Akci tradičně doplňuje hudební doprovod. Letos to bude českobudějovický DJ Two Stitch, který má velice podobný hudební vkus jako autor, který bude prezentován.
1: Takže Milan Krištůfek a Two Stitch. 9. října, tiskárna Karmášek, slavnostní zahájení dnů otevřených ateliérů. Ale dny otevřených ateliérů, to nejsou jenom návštěvy u výtvarníků, ale je to taky spousta zajímavého doprovodného programu, dalších výstav, workshopů a tak dále.
3: My jsme letos připravili doprovodný program pro výtvarníky z Vysočiny, to je taková novinka, kdy jsme se spojili se dny otevřených ateliérů na Vysočině a oni oslovili svoje umělce, kteří se pravidelně dnů otevřených ateliérů účastní, a ti se vydají k nám do jižních Čech. Takže jich přijede celý autobus a v plánu mají navštívit Týn nad Vltavou, Alšovu jihočeskou galerii a potom Centrum Českých Budějovic. Takže jsme jim připravili program, které ty ateliéry jsou v centru otevřené a do kterých se můžou podívat, takže budou navštívit své kolegy.
1: Jak jsme řekli, letos se zapojilo více než 100 výtvarníků. Možná je trošku těžké se někdy zorientovat v tom, co si nenechat ujít, ale máme tady určité vodítko a obracím se na Moniku Zárybnickou, koho bychom měli navštívit zcela jistě.
3: Co si nenechat ujít? Já si myslím, že v tomto případě je každý sám sobě kurátorem, protože nerada bych doporučovala veřejnosti, co se komu líbí. Takže opravdu podívejte se do katalogu, vyberte si, kdo je vám sympatický, co je vám blízké, jestli řemeslo, jestli výtvarné umění, nebo jestli se chcete podívat do nějaké školy.
1: Zmínila jste školy, to je hodně zajímavé, protože spolupracují s vámi některé od počátku, ale ne vždycky bývají otevřené o víkendu.
3: Budou otevřené a podívejte se na časy a jsou to 4 školy. Je to obor výtvarného zpracování skla v Třeboni, který vede Petr Janský. Potom je to střední průmyslová škola, kde se věnují obalové technice ve Strakonicích. O té se málo ví, že se tam učí děti oboru designu. A samozřejmě ty naše dvě stálice, což je střední umělecko-průmyslová škola Bechyně a střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově.
1: A tam bude i nějaký doprovodný program připravený?
3: Určitě školy chystají doprovodný program, minimálně komentované prohlídky, ale s ohledem na to, že 9. třída se rozhoduje, kam jít, je možné využít tuto nabídku a a do těch škol se podívat i mimo dny otevřených dveří, které pořádají pro studenty.
1: No a já ještě, když zalistuji katalogem, tak na konci mi padl zrak na nositele lidových tradic, kteří byli letos oceněni, takže ti také otevřou své ateliéry?
3: Letos byly oceněni cenou hejtmana tři dámy. Je to Anna Bednářová, Jana Pulcová a Dagmar Hálová. Z toho svůj ateliér otevírá paní Dagmar Hálová, která sídlí nedaleko Blatné a věnuje se výrobě skla skleněným figurkám.
1: Takže tolik alespoň orientační doporučení od Moniky Zárybnické a my se ještě za chvíli podíváme na některé další doprovodné programy letošních dnů otevřených ateliérů.
0: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k

čas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říct,

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Mými dnešními hosty v kavárně jsou Monika Zárybnická a David Kubec z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Povídáme si o dnech otevřených ateliérů a já se obracím na Davida Kubce s konkrétní otázkou, kdybych se chtěla vydat na něco neobvyklého s doprovodným programem na nějaké místo, které třeba je běžně docela skryté. Co byste mi doporučil?
2: Tak já bych rád pozval posluchače a milovníky umění do Kreativního institutu, takové neobvyklé místo v Českých Budějovicích, které sídlí u Tří Lhůt, což je shodou okolností kousek od rozhlasu, a tam sídlí Teatro Mundi a Teatro Světlo, což jsou Lukáš Zahradník a Adam White, kteří se věnují audiovizuální technice, umění. Návštěvníci tam mají možnost v sobotu od 10 do 16 hodin si vyzkoušet práci se světelnou technikou, vlastně s její režií, jak probíhá videomapping a jiné současné VJské záležitosti.
1: Takže to je určitě neobvyklé, ale je to trojice vlastně těchto umělců?
2: Ano, je to tak. Kreativní institut ještě také sídlí v Otakarově ulici, kde Jura Švehla se věnuje kreativitě, inovacím, multimédiím. Návštěvníci tam mají možnost se věnovat třeba například oproti u Tří Lhů kamerové technice, takže se tam můžou zkoušet natáčet svá vlastní videa, stříhat a tak podobně.
1: Letos se krásně potkaly dny otevřených ateliérů, které se tak trochu prolínají i s dny architektury, které jsou celorepublikové. A architektura je právě obor, na který bychom možná při dnech otevřených ateliérů úplně nepomysleli, ale Monika Zárybnická má pro nás teďka skvělý tip, nebo dva tipy.
3: Já mám pro vás dva tipy, možná tři. Ráda bych vás pozvala na komentovanou prohlídku slavného hotelu Otava v Písku. Komentovanou prohlídku povede památkář Jiří Hladký, jistě ho všichni znáte, je autorem mnoha knih, které se právě Písecka týkají, a detailně vám přiblíží fresky Mikuláše Alše.
1: To si myslím, že za to stojí. Já jako rodilý písečák musím říct a přihrát si polívčičku, že tam bych určitě posluchače a návštěvníky nasměrovala.
3: Dalším takovým typem je komentovaná prohlídka v Milevském klášteře, kterou povede archeolog pan doktor Přicháček, který se celý život Milevskému klášteru věnuje, a můžete s ním projít klášter takzvaně od sklepa až po půdu. Vždycky ta komentovaná prohlídka s panem doktorem je velmi výjimečná, protože on má obrovské znalosti kolem Milevského kláštera, tak počítejte s tím, že to bude nejméně na 2 hodiny.
1: Rádi si ten čas vyčleníme. A třetí tip?
3: Třetí tip se týká zahradní a krajinné architektury. Můžete navštívit ukázkovou venkovskou zahradu v Modlešovicích, což je nedaleko Strakonic. A Jakub Kovář s Kateřinou Čatkovou vám ji jistě rádi přiblíží.
1: Vidím, že je to opravdu letos pestré, že to nejsou jen ti klasičtí výtvarníci, kteří mají před sebou stojan a plátno. Tak to už jsme daleko, daleko dál. Monika Zárybnická má pro nás ještě poslední tip.
3: Letos se k nám prvně připojili chráněné dílny. Jsou to otevřená okna, která působí v Jindřichově Hradci. V Jindřichově Hradci naleznete jejich centrálu, tam si můžete prohlédnout krásně opravenou vilu a takzvanou prodejní galerii Okénko, kde můžete nakoupit výrobky, které v chráněné dílně vyrábějí.
1: Letošní dny otevřených ateliérů jsou i se sociálním a charitativním přesahem. Myslím si, že jsme pozvali naše posluchače na všechna možná místa, ale jak říkáte, sami sobě kurátorem, ať si každý najde, co je jeho srdci blízké. Vezme se do ruky ten krásný růžový katalog obsáhlý, který teď máme před sebou, a nebo ať se podívá na webové stránky, než vyrazí, aby zjistil, jestli je opravdu otevřeno. Od 9. do 11. října máte možnost v celých jižních Čechách navštívit otevřené ateliéry. Děkuju za tuhle pozvánku a hezkou příležitost Monice Zárybnické a Davidu Kubcovi z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Díky za to, že pro nás ateliéry připravujete.
3: Děkujeme a srdečně zveme na nadcházející víkend.
2: Děkujeme za pozvání a těšíme se na všechny návštěvníky.
1: Od mikrofonu se loučí a procházku po ateliérech si nenechá ujít ani Pavla Kuchtová.

0: Je šampionkou Národní ligy v thajském boxu. Má titul vicemistryně republiky. Mimo ring ale jezdí třeba motokros a jako vystudovaná fyzioterapeutka se taky věnuje péči o lidské tělo. Jeho Češka Veronika Jungwirtová prý s bojovými sporty začala díky náhodě. Proč se jim věnuje a jak dokáže vrcholový sport skloubit se vzděláním a zaměstnáním? Zeptáme se jí na to osobně v pondělí 5. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, hezký večer z Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal a jsem velmi rád, že vás mohu opět po týdnu pozvat pod světla lamp. Příjmení Dobijáš má v české hudbě nepochybně zvuk. Václav Dobijáš byl významným hudebním skladatelem především v oblasti vážné hudby. Jiným směrem se nakonec vydal jeho syn Daniel Dobijáš, který vynikl jako autor úspěšných písniček v obdivuhodném žánrovém záběru od songů z ranku standardní pop music přes country až k šansonům, ale zhudebnil třeba více než 40 Shakespeareových sonetů a už se spolupracoval s Janem Vodňanským. Daniel Dobijáš se narodil v Praze 5. října před 80 roky a k tomu jubileu míří i tato písničková půlhodinka.

0: Koncert začíná tak pro začátek příhodně, se jmenuje písnička, kterou natočila Jitka Zelenková v roce 1977 s orchestrem Ladislava Štajdla. Text napsal Pavel Cmíral a autorem hudby je Daniel Dobijáš. A Jitka Zelenková byla jednou z plejády populárních českých interpretů, kteří zpívali skladby Daniela Dobijáše vedle Valdemara Matušky, Václava Neckáře, Jiřího Korna, Petra Nováka, Věry Špinarové, Dalibora Jandy, Jany Koupkové a dalších. Ale mě nejprve zajímalo, jaký vliv ve vztahu k hudbě měl na něj jeho otec, hudební skladatel Václav Dobijáš.
1: Tatínek mě moc neovlivnil, protože synové jsou vždycky furt v té opozici a naopak já jsem spíš chtěl být basketbalista nebo sportovec. A k té hudbě mě vedla hlavně matka, která byla výborná klaviristka a zpěvačka. A dokonce mě donutila chodit i do baletu, což bylo příšerný. Ale v tom věku, kdy člověk se rozhoduje, co bude dělat, mě otec poslal za Holzknechtem jako klavíristou ředitelem konzervatoře, aby se na mě podíval, no a ten mě začal připravovat na zkoušky na konzervatoř, takže nakonec jsem musel udělat tu vyhýbku v muzice. No.
0: Jak je tedy zřejmé, Daniel Dobijáš, absolvent Pražské konzervatoře oboru skladba, byl od dětství obklopen hudbou. Jak se však vyvíjely jeho hudební preference?
1: První preference byla, protože jsem musel studovat jako hru a tak dále, tak jsem byl v zajetí vážné hudby. A moje preference byl Johann Sebastian Bach. To jsou věci, které jsou polyfonní, které jsou velmi matematicky řešené, ta hudba, a to je hudba, kterou dívky jako nemají rádi, protože oni mají rádi něco zpěvného a mně se strašně líbil zase Bach. No. A od té doby jsem začal psát písničky na děvčata, které se mně líbily, jo, a zjistil jsem, že to je docela úspěšná metoda, jak se dostat jako rychle do kontaktu. A takže jsem vlastně musel změnit repertoár z té klasiky na něco, co mě vlastně provází celý život, což je píseň, a já považuji píseň za vůbec nejlepší hudební žánr, protože tam má několik oblastí. Kromě hudby, rytmu, harmonie, melodie, je tam prostě důležitý obsah textu, poselství, čím lepší text, tím zajímavější věc, a pak je tam ještě osobnost i toho zpěváka. Lidský hlas jako nejkrásnější snad nástroj, že? No a rozumí tomu každý, pokud slyšíte, že? Přenašíte to poselství dál na lidi a donutíte o tom přemýšlet třeba.

pochválen buď můj Pane mnou a všemi stvořeními a především bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ. Chválen buď můj Pane skrze

skrze bratra vítr, skrze vzduch, všecka počasí, kterými všem stvořením žít ti dáváš. Chválen buď můj Pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď můj Pane, skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem. Chválen buď můj Pane,

0: buď můj pane skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blaženi jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi.
1: Chválen buď můj pane, skrze naši sestřičku, smrt těla, před níž žádný živý

0: Zazněla poněkud atypická skladba, nádherná modlitba svatého Františka, přednesená Táňou Fischerovou, kterou zhudebnil a na klavír hrál Daniel Dobijáš v nahrávce z roku 2002. Volbu tohoto zvláštního šansonu posvěcuje skutečnost, že právě na dnešek, na 4. říjen, připadá svátek svatého Františka z Assisi v jeho jubilejním roce. A když už je řeč o šansonech, tak nám může hned vytanout na mysli naše největší šansoniérka Hana Hegerová, s níž skladatel Daniel Dobijáš spolupracoval už v druhé půlce 60. let. Zeptal jsem se jej, jaké bylo jeho první setkání s paní Hanou Hegerovou.
1: První setkání bylo hodně intenzivní, protože se uskutečnilo v jejím bytě na Davidské třídě. Tam byl takový dům, který postavili hercům a bydleli tam slavní lidé, třeba pan Lidomas a tak dále. A ona tam měla takový malý, já nevím, jestli to byla dvougarsonka, a kde měla právě piano a mohli jsme tam jako repetovat. A to nezačínalo hned jako, že bychom rovnou šli k piano, ale ona byla dost jako gurmánka, takže jsme si museli něco říkat a něco si k tomu třeba dát jako a tak dále. No a potom jsme šli třeba k tomu pianu a tam to probíhalo tak, že ona měla prostě věc, kterou má málo který zpěvák, že přemýšlela o tom, jak ta píseň působí celkově na lidi, jestli tam nejsou prostě zbytečné noty a že by bylo potřeba třeba někde udělat úplný střih a tak dále. A to bylo teda něco úžasného, protože ona vlastně tu píseň dotvořila do takového tvaru, který byl originální. Toho si nejvíc cením.

0: Hana Hegerová, tak to na tom světě chodí. Hudba Daniel Dobijáš, slova Pavel Kopta, píseň z roku 1973. Těch působivých šansonů od Daniela Dobijáše pro Hanu Hegerovou je jistě více. Lipicáni, krásně si to vymyslel, kinematograf nebo krajina. Šansony s Dobijášovou hudbou zpívali také Rudolf Pelar, Zuzana Talpová, Věra Vajserová nebo Viktor Price. Zajímavou kapitolou jsou však písničky Daniela Dobijáše z úplně jiné žánrové oblasti, a to z country and western. A jedna z nich byla v skutku velkým hitem v podání Michala Tučného Koukám, jak celá země vstává. Jak se ke country dostal, to byla moje další otázka na autora Daniela Dobijáše.
1: To je hodně zajímavá otázka, protože vlastně já jsem country vůbec jako nepsal. Jezdil jsem si se na portu a na ty některé velké akce, ale prostě jsem nebyl autorem toho. A stalo se teda u té první písně, že za mnou přišel Zdeněk Rytíř a nabídl mi, jestli bych nepsal pro Michala Tučného. Což jsem teda říkal, že nevím, jestli to budu umět, protože je to prostě jiný typ hudby a tak. Dal mi 3 texty a jsem to teda zhudebnil a shodou okolností se to objevilo hnedka na tom slavném albu Poslední kovboj. Potom za mnou přišel Rytíř, říkal, hele, pojedem do Děčína na Děčínskou kotvu, jo. A já jsem si říkal, no tak to tam asi propadne, že to není prostě takový nějaký oficiální žánr a tohle. Ale ku podivu, my jsme získali snad hlavní cenu, no, cenu publika za tuhle tu píseň. A mě to strašně těší, ta píseň, že když slyším hrát trampy jde na nádraží, tak to pro mě je větší úspěch, než když to slyším z rádia.

0: Koukám, jak celá země vstává. Tato oblíbená písnička nebyla jedinou, kterou král české country hudby Michal Tučný od Daniela Dobiáše a textaře Zdeňka Rytíře zpíval. Těmi dalšími byly Noční pták nebo Zdám se ti lepší, než jsem, a jeho skladby měly v repertoáru Rangers nebo Valdemar Matuška. O němž ještě bude úplně v závěru řeč. Skladatel a klavírista Daniel Dobiáš, mimochodem někdejší hudební rozhlasový redaktor, je spojen s mnoha velmi zajímavými projekty, s nimiž má úspěch v různých koutech světa, včetně třeba programu Zpíváme si s Masarykem. Ale my jsme dnes zaměřili naši pozornost na jeho písničky z žánru, které v tomto pořadu sledujeme. Jejich obšírnou a opět velmi kvalitní kompilaci připravil vydavatel Tomáš Padevět na třech CDčkách pod názvem Daniel Dobiáš Portrét. Tento box set vyjde v příštích dnech a zahrnuje jednu úplnou, velmi zajímavou novinku Dáši Zázvorkové Vlnolam, kterou představí Tomáš Padevět sám.
1: Nápad složit píseň pro Dášu Zázvorkovou vznikl někdy před rokem a půl. A ten popud byl celkem pro mě takový jednoduchý ve smyslu, že ona se věnuje repertoáru Hany Hegerové a mě napadlo vlastně nechat vytvořit píseň lidmi nebo minimálně aspoň jedním člověkem, který s Hanou Hegerovou spolupracoval, a to byl skladatel Daniel Dobiáš. Ovšem prvotní byl text, já jsem oslovil textaře Pavla Buňatu alias Adméra, který již několik textů a zajímavých textů vytvořil. Například jeden využila Hana Zagorová na svém posledním albu a je to píseň Není taková. A on napsal skutečně zajímavý text, který se mi velice líbil a zaujal mě. Poté jsem tedy oslovil právě Daniela Dobiáše, jestli by mi ten text nechtěl zhudebnit právě pro tu Dášu Zázvorkovou. A on také teda se shodl se mnou v tom, že ten text je velmi neobvyklý a že se to žádá poměrně také neobvyklou hudbu. Takže si s tím hrál asi čtvrt roku. Já jsem ve finále ještě poprosil hudebního aranžera až v Košicích Adriana Harvana, a Adrian Harvan mě připravil pěknou aranž, nad kterou jsme si potom společně sedli a jsme se shodli, že tedy ano, že by ta skladba byla zajímavá. A až letos v létě jsme se odhodlali jít do studia a vlastně tuto skladbu natočit. Oslovil jsem několik hudebníků, předních hudebníků. Na piano sám zahrál Daniel Dobiáš, pak tam byl Petr Dvorský na kontrabas, Petr Kocman na foukací harmoniku, Jaroslav Petrásek na bicí a Tomislav Zvardoň na kytaru. A myslím si, že ta skladba se nám velice povedla.
2: Na řádcích osnov

na řádcích osnovy dohasla píseň. Život je růžový, dokud má tep.

0: něco dohořím.
1: Písnička Vlnolam s hudbou Daniela Dobijáše a se zpěvem Dáši Zázvorkové v premiéře v pořadu Světla Ramp na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tím finálním songem od říjnového jubilanta Daniela Dobijáše bude Už se budí den, shodou okolností ještě jeden song s ranním motivem. Text napsal bývalý českobudějovický rozhlasový redaktor Ivo Fischer a natočil ji Valdemar Matuška s kapelou KTO v roce 1982. A toto je autorská vzpomínka Daniela Dobijáše.
2: Co se týče Už se budí den, to zase Ivo Fischer, my jsme byli Davišáci, že on tam bydlel na Anspáce, a tak jsme se scházeli, i Kopta tam bydlel vlastně vedle něho, Pavel Kopta, slavný Hegerovi autor, a nějak jsme si hodně rozuměli a pro mě teda Matuška byl zpěvák, který se mi líbil víc než God, musím říct, jako, protože třeba lidové písničky, jak zpíval Matuška, myslím si, do dneška je nepřekonatelný a dokonce si myslím, že jeho emigrace do Ameriky nebyla to nejlepší, protože tady by byl furt král a tam prostě, když neumíte angličtinu, no, tak nemůžete uspět třeba v Nešvilu nebo tak. Takže on mi přines texty, který jsem začal zudemňovat a Valda to začal zpívat, ale tahle ta píseň Už se budí den, to byla píseň, kterou jsme dělali s Ivo Fischerem na text a tam nehrál jenom Toucher, ale byla tam i ta KTO s tou Olinkou, že jo, takže to byla spíš píseň na určitý téma, který rádio vypsalo, že potřebuje písně na dobrý odstartování dne. To byla trošku účelová píseň, jo. Ale větší slávu jsem měl potom s Valdou, když jsem dělal text, který napsal ku podivu pan Machek, který psal pro Davida tyhle ty lidi. A on napsal text Boty toulavý, ale to teda, myslím si, že Valdovi velmi sedělo tahle píseň.
1: Mně už nezbývá, než popřát panu Danieli Dobijášovi mnoho zdraví k osmdesátinám a vám, přátelé, ať se budíte jenom do dobrých ran. Jiří Kasel vám děkuje i za mistra zvuku Michal Koláře za přízeň. Mějte se, jak nejlépe to půjde.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Po vstaleckém chaosu sériový vrah žen stále uniká. Podaří se ho dopadnout. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Miluje létání a ženy. Steve McQueen jako elitní pilot ve filmu Milovník války. A ČT Art. Šok z okupace, ztráta Schlittera a Grossmana a nařízení a zákazy, které vedou až k zastavení činnosti divadla. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Německý kancléř Friedrich Merz slíbil v Kyjevě další finanční pomoc. Jihočeští policisté dnes vyjížděli kvůli havárii letadla na Hosíně a pádu parašutisty na Jindřichohradecku. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turné v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Zítra bude na jihu Čech ubývat oblačnosti a teploty vystoupí maximálně k 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Německo poskytne Ukrajině další finanční pomoc. Při návštěvě Kyjeva to řekl německý kancléř Friedrich Merz. V přepočtu 32 miliard korun půjde na řešení energetických problémů před nadcházející zimou i na obranné projekty. Rusko na Kyjev nepřestalo ze vzduchu útočit ani dnes.
4: Jeden z kyjevských řidičů natočil a zveřejnil mrazivé záběry ze severního mostu v Kyjevě. Proudový nepilotovaný letoun narazil do mostní vozovky jen pár desítek metrů za autem. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko upřesnil, že při útoku byli zraněni dva lidé. Exploze poškodila vozovku a teplovodní potrubí pod ní. Právě o financování výroby dronů schopných zachytit ruské proudové nepilotované letouny jednal v Kyjevě německý kancléř Friedrich Merz s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten potom oznámil, že příští technická schůzka vyjednavačů z Ukrajiny, Spojených států a Ruska by se mohla konat koncem října ve Spojených arabských emirátech. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Dnes dopoledne vyjížděli policisté na letiště Hosín u Českých Budějovic. Posádka letadla Sting RG nezvládla přistávací manévr a stroj skončil mimo dráhu na trávě. Oba muži na palubě naštěstí neutrpěli vážná zranění. Stroj byl poškozen, nehodu budou vyšetřovat i letečtí odborníci. K Blažejovu na Prachaticku vyjížděli... Na Jindřichohradecku vyjížděli policisté k hlášenému pádu parašutisty. Jak informuje na webu policie mluvčí Jiří Macner, zraněný muž byl převezen do nemocnice. Seskakoval z Cessny 182. Letadlo startovalo z Jindřichohradeckého letiště. Jan Svoboda bude novým jednatelem tělovýchovných zařízení města Tábor. Rozhodli o tom radní na mimořádné schůzi. Jan Svoboda od začátku listopadu ve funkci nahradí Jana Bendu. Nový jednatel současně působí jako nezávislý místostarosta Radimovic u Žalče. Podrobnosti dodává mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
5: Do výběrového řízení na nového jednatele se přihlásilo 12 uchazečů. Po posouzení přihlášek postoupilo 7 z nich k osobním pohovorům. Nový jednatel tělovýchovných zařízení Jan Svoboda je jmenován na dobu určitou do konce října roku 2033.
1: Sport.
3: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková ve třetím kole turné v Pekingu vyřadila Arinu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6-4 a 6-3. Uspěla také Linda Nosková, která si poradila 6-2 a 6-1 s Viktorií Golubičovou ze Švýcarska. Naopak Sára Bejlek prohrála s Naomi Osakovou z Japonska 6-7 a 4-6. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka.
1: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů při zmenšené oblačnosti až ke 4. V pondělí očekávejte na jihu Čech zpočátku převážně oblačno, výjimečně mlhy. Během dne se bude od severozápadu vyjasňovat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují u havárie motorkáře u Křepic, blízko Vodňan na Strakonicku na silnici 3. třídy a také u Velešína na Českokrumlovsku na silnici číslo 3 u nehody cyklisty. Další havárie se vyšetřuje u

a právě teď jsou na svém startu Melodie podvečera. Tedy hodina hudby ve vaší režii, kdy si můžete splnit svá hudební přání a nebo ještě lépe udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky dle vlastního výběru a milého vzkazu. Příjemný poslech a samozřejmě i nedělní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Na rádiu vašeho kraje ladíte melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi je první dnešní přání. Vážená redakce, máme na vás prosbu. Chtěli bychom tímto pozdravit a poděkovat za pěkné odpoledne prožité na setkání spolužaček z Humpolecké školy. Bylo to setkání po 60 letech. Sešlo se nás již jen 10, proto bychom chtěli pozdravit všechny ty, které se nemohly zúčastnit. Snad nám to zdraví a další okolnosti dovolí sejít se někdy příště. Za celou třídu Květa a Marie. Prosím, kdyby to bylo možné, zahrajte Krásné je žít. Snad je to správný název. Je a my posíláme Milana Chladila všem spolužačkám z Humpolecké školy.

Český rozhlas České Budějovice. Dobrý den, prosím o písničku pro mého tátu Karla Robla z Českých Budějovic, který dnes slaví narozeniny. Milý tatínku, přeji ti především pevné zdraví, pohodu a ať máš stále úsměv na tváři. To ti přeje dcera Peťa. Prosila bych o píseň Když milenky pláčou od Karla Gotta. Rádi hrajeme, zdravíme a přejeme též jen to nejlepší.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátnek

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jihočeský folkový večer 2026 v Českém rozhlase České Budějovice nabídne dva velmi lákavé koncerty. Jednak vystoupí osobitá písničkářka Alena Ališi Střelečková, nositelka předloňské hlavní ceny Porty a bývalá členka skupiny Country Sisters. A pak bude pódium patřit stálici české folkrockové scény kapele Spolektiv, která zahraje písničky také z jejího posledního oceňovaného alba Genesis. Ališi a Spolektiv, to bude jeho český folkový večer u Tří lvů ve středu 7. října od 19 hodin.
3: Stálo ti to za to, řekni mi prosím tě, pro jeden fíkovej list.
0: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
4: Hodin 27 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračují Melodie podvečera. Prosím o zahrání písničky Neříkej, co má se stát od Evy Farny pro naši vnučku Karolínu Markovou z Ratiboře. Milá Kájo, doufám, že se dobře máš, vždyť právě dnes narozeniny máš. Neseme ti dárek pravý, žádné zlato, žádné šperky, ale lásku, štěstí a zdraví. Za celou naši velkou rodinu ti přeje babí a děda z Dačic.

0: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Český rozhlas České Budějovice připravil opět jeho český folkový večer. Ten letošní dvojkoncert se uskuteční ve středu 7. října a jeho obsazení opět slibuje velmi cenné posluchačské zážitky. Vstupní část bude patřit interesantní písničkářce, zpěvačce a kytaristce oscilující mezi folkem, country a bluegrassem Aleně Aleši Střelečkové. I když jí život zavál i jiným směrem, pochází z Českých Budějovic, kam se nedávno vrátila. Alena Střelečková, která mimo jiné co by zpěvačka a kytaristka působila ve známé kapele Country Sisters, předloni vydala své debutové album Holka do deště a také získala hlavní cenu na festivalu Porta. Když se narodíte s folkovým hlasem a cítěním, tak je vám houby platné, že jste celoživotní milovník big beatu a blues. A to se přesně stalo mně. Proto má moje tvorba nejblíže k folku, ale z přesahy, kam až to hudba dovolí. I tyto věty mohou být pozvánkou k návštěvě jeho českého folkového večera i k poslechu písničky, kterou Aleši věnovala svým budějcím.

Následně po recitálu Aleny Aleši Střelečkové bude pódium Českobudějovického rozhlasového studiového sálu 7. října patřit ostřílené, uznávané a oblíbené folkrockové i do jiných žánrů vstupující kapele z kolektiv, která se na domácí scéně s delší pauzou pohybuje už od pozdních 80. let. Vloni spolektiv poslal do světa své čtvrté a vskutku mimořádné album nazvané Genesis podle stejnojmenné folkrockové svity na motivy biblických starozákonních příběhů s texty Vladimíra Mátla a hudbou Jaroslava Hnízdila. Je tedy pochopitelné, že Jarda Hnízdil, Marek Jančura, Renata Melda Švecová, Jirka Regásek, Mikuláš Balo a Václav Švec nabídnou publiku u tří lvů písničky vedle jiných i z této hudebně a slovesně velmi bohaté desky. Ještě než vás jednou písničkou z něj dnes po druhé hudebně pozdravím, chtěl bych zmínit, že spolektiv se vrací do našeho sálu zhruba po 10 letech a že v budějovickém studiu natáčel v raném úseku své cesty. Zde je už písnička se zpěvem Marka Jančury Vyhnaní z ráje. Když rád...

0: servisovou vám.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. We'll be right back.

0: Melodie podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a nedělní Melodie podvečera. Prosím redakci o zahrání písničky od Michala Tučného. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Pro pana Františka Benedu z Bělé u Malont, který dnes slaví své jmeniny. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a hodně lásky přejí kamarádi z Bělé, za všechny Vladimír Novák. K přání se připojuje manželka Jana, synové František, Jan Martin s partnerkami, vnoučata Tereska, Honzík a Jakub, která posílají dědovi velkou pusu. Františku, hezky to oslav v kruhu rodiny a kamarádů a poslechni si pěknou písničku. Děkuji vám v redakci.

Hezký nedělní podvečer 4. října. Tentokrát písničku vybrala moje maminka Jaroslava pro všechny Františky, zejména pro Františka Volmuta ze Stach na Šumavě a jeho juniora též Františka. Maminka dnes vybírá píseň Jsme děti slunce od Jaromíra Majera. Děkujeme Silvie a Jaroslava Svitákovi.

18 hodin a 59 a půl minuty. To byly dnešní melodie podvečera s datem 4. října. Od mikrofonu se loučí a příjemný nedělní podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Přes 10% středních škol ve Francii zůstane zítra kvůli protestům uzavřených. Oprava silnice u obce Lnáře na Strakonicku narovná nebezpečný úsek se zatáčkami. Gymnastku Elišku Misákovou připomíná nově v jejich rodných Kojeticích pamětní deska. Zítra bude na jihu Čech ubývat oblačnosti a teploty vystoupí maximálně ke 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Prokuratura ve Francii vyšetřuje dva nezletilé studenty kvůli pokusu o vraždu policisty během středoškolských protestů. Mladíci v pátek ve východofrancouzském Belfóru brutálně napadli policistu, který skončil v bezvědomí. V pondělí kvůli protestům zůstane ve Francii zavřeno přes 10% středních škol. Oprava čeká příští rok silnici mezi Lnáři na Strakonicku a sousedními Zahorčicemi. Opravy za přibližně 20 milionů korun narovnají úsek s nebezpečnými zatáčkami. Součástí prací bude vybudování veřejného osvětlení. Pokračuje starosta obce Josef Honz, který v komunálních volbách kandiduje za KDU-ČSL.
2: Tam jsou dvě prudké zatáčky. Jedna z těch zatáček má proměnlivý poloměr, zužuje se to můstkem, kde vlastně to křižuje vodoteč a v tom místě to i namrzá. Jo, takže tam za tu dobu, co si já pamatuju, tam byly desítky dopravních nehod.
0: Rychlostí 150 km za hodinu mohli řidiči jet na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku ve 269 dnech. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde je od loňského října za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 km za hodinu. Jak uvedli zástupci ředitelství silnic a dálnic, zvýšenou rychlost reguluje 42 speciálních proměnných značek. Systém zohledňuje počasí, stav vozovky, viditelnost a hustotu provozu. Původně měla výjimka na rychlost platit jen rok. Ministerstvo dopravy ale prodloužilo zatím do konce letošního roku. V Kojeticích na Třebíčsku odhalili pamětní desku své rodačce Elišce Misákové. Nositelku zlaté olympijské medaile z roku 1948 připomíná na tamní Sokolovně. Mladá sportovkyně zemřela v 23 letech. Na letní olympiádě v Londýně v roce 1948 byla členkou družstva, které získalo zlatou medaili. Už při cestě na hry jí ale nebylo dobře. V Británii jí lékaři zjistili tehdy nevyléčitelnou dětskou obrnu. Zemřela v noci po skončení olympiády. Stala se jediným sportovcem v dějinách her, který dostal čestnou zlatou medaili in memoriam.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů. V pondělí očekávejte zpočátku převážně oblačno. Během dne od severozápadu vyjasňování. Teploty mezi 19 a 22 stupně Celsia, na horách do 19. Vítr slabý proměnlivý, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda motorkáře se vyšetřuje u Křepic, nedaleko Vodňan na Strakonicku na silnici 3. třídy. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, milí posluchači. U přijímačů vás u pořadu Cesta k uzdravení vítá Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes máme u mikrofonu skutečnou špičku současné medicíny. Naším hostem bude paní doktorka Andrea Janeková, vedoucí lékařka očního centra Praha. Paní doktorka je mezinárodně uznávanou kapacitou a držitelkou prestižních evropských titulů v oční chirurgii. Jako vůbec první oční chirurg z České republiky složila extrémně náročnou evropskou specializační zkoušku v Barceloně. O jejím výjimečném renomé svědčí i to, že jí magazín Forbes zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Stala se tak vůbec nejmladší lékařkou a jednou z mála žen v tomto prestižním výběru. Ročně na operačním sále provede na 3000 nitroočních operací a své zkušenosti předává jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě. Dnes se budeme společně věnovat velmi zrádnému tématu, kterým je diabetická retinopatie. Jde o vážné onemocnění sítnice, které vzniká jako komplikace cukrovky a v Česku jim trpí přes 100 000 lidí. Řeč bude také o revolučním screeningu softwaru Eirin, systému, který využívá umělou inteligenci a hluboké učení pomáhá odhalit počínající patologii z fotografie očního pozadí. Pozvání přijal i Tomáš, u kterého cukrovka a zhoršený zrak tvrdě zasáhly do života. Musel omezit svoje milované koníčky, cvičení a jízdu na motorce. Příběhy skutečné medicíny už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co je diabetická retinopatie? Pojďme si připomenout, že jsme jeden díl našeho pořadu tomuto vážnému onemocnění sítnice už věnovali. Dnes se zaměříme i na biologickou léčbu, tedy posuneme úhel vnímání a taky informace k možné léčbě zase dál. Vítám v našem studiu renomovanou oční lékařku Česka Andreu Janekovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Magazín Forbes vás zařadil mezi 50 nejlepších lékařů Česka pro rok 2026. Změnilo se u vás něco anebo ve vás?
2: Je to pro mě samozřejmě veliká pocta a svou práci dělám nadále tak, jak jsem ji dělala i dosud, ale to umístění určitě přineslo nové příležitosti a otevřelo další dveře posunovat se dál.
1: Zkušenosti předáváte jako lektorka mikrochirurgie kolegům po celém světě, jak jsem říkala už v úvodu. Na jaké úrovni je oční medicína u nás a ve světě?
2: U nás v České republice je oční lékařství na velmi vysoké úrovni, v podstatě srovnatelné se západní Evropou a se Spojenými státy.
1: Ročně na operačním sále provedete na 3000 nitroočních operací. To by znamenalo, že v průměru je to 8 operací denně. Když přidám pár dní volna nebo zahraniční cesty a konference, tak by to mohlo být i 12 operací denně. Jak velká koncentrace je při nitroočním chirurgickém zákroku potřeba?
2: Tak z velké části ty výkony se skládají z kratších výkonů, nejčastěji tedy operace šedého zákalu, laserových refrakčních operací, implantací fakických čuček a pak samozřejmě i těch výkonů delších, jako je třeba ta operace sítnice, kde se vlastně časově dostáváme na několika násobný část té operace. Co se týče soustředění, každý výkon, každý krok a každá sekunda vyžaduje soustředění, protože pracujeme pod mikroskopem, naše řezy, nástroje mají v rámci milimetrů, tedy opravdu člověk musí být velmi koncentrovaný. A velkou částí relaxace je moje rodina, především mé dvě dcery. Samozřejmě práce na operačním sále s mikroskopem, ale i v ambulanci se štěrbinovou lampou sebou přináší takové ty strasti klasického sedavého zaměstnání, takže se snažím samozřejmě cvičit a udržovat se fit.
1: Vy se věnujete kataraktové a refrakční chirurgii, vitreoretinální chirurgii i glaukomu. O co jde?
2: Tak u té kataraktové chirurgie se jedná o výměnu zakalené nitrooční čočky. Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění, které se nejvíce vyskytuje ve stáří, v té starší věkové skupině, ale samozřejmě nejsou výjimky i u mladších pacientů. Je to nejčastější operační výkon na lidském těle v současnosti celosvětově. Dále refrakční operace, to jsou tedy zákroky, které pomáhají pacientům zbavit se brýlí, ať už to jsou mladí pacienti, kde nejčastěji používáme tedy laser a provádíme laserový zákrok na rohovce, případně implantujeme takové tenké čočky před jejich vlastní čočku, kterou zachováváme. Další operace jsou ty sítnicové výkony a já se věnuji operacím glaukomu, ale i vlastně takové té mikroinvazivní glaukomové chirurgii. To jsou takové drobné implantáty, které se mohou třeba implantovat současně i s tou operací šedého zákalu.
1: Paní doktorko Janeková, vy jste provedla první implantaci nové torické nitrooční čočky. Jde o první implantaci na světě v tomto roce. Co to znamená pro vývoj očního lékařství a v čem je ten zázrak?
2: Torické čočky slouží ke korekci astigmatismu, což je zakřivení rohovky, které způsobuje neostré vidění na dálku. A právě při té operaci šedého zákalu, kdy implantujeme tu nitrooční čočku, tak můžeme použít tady tu zvláštní vyrobenou torickou, která ten astigmatismus dokáže skorigovat a pacientovi umožní vidět ostře na dálku. Ty torické čočky používáme delší dobu, na kterou jsou mnoho let, a tato konkrétní událost, zde se jednalo o novou čočku jednoho významného výrobce nitroočních čoček a já jsem měla tu čest být v první skupině 7 chirurgů na světě, kteří implantovali poprvé tuhle nitrooční čočku.
1: Gratuluji.
2: Děkuji. Ale ta operace jako taková probíhala jako každá jiná operace šedého zákalu. Já myslím to unikátní, co to přináší a co cítím, je ta čest, že firma, která tento nitrooční implantát vyvíjela roky, investovala velké částky do jeho vývoje, tak vlastně svěřila jednu z prvních implantací mě z České republiky, že je to pro mě i čest toho, že Česká republika má jméno ve světě a naši oční lékaři jsou tedy velmi uznávaní celosvětově.
1: Já jsem ráda, že jsme vás mohli na takovém krátkém prostoru alespoň trošičku poznat, ale my jsme se spolu potkali taky proto, že s vámi přišel váš pacient Tomáš, který se léčil s diabetickou retinopatií. Tomáši, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: O jaké onemocnění jde a co toto onemocnění způsobuje a v jaké fázi už za vámi Tomáš přišel?
2: Tak diabetická retinopatie je onemocnění, které provází pacienty s diabetem nebo cukrovkou, a to jak prvního typu, tak druhého typu. Vlastně na podkladě toho, jak ta cukrovka dlouho trvá, jaké jsou hodnoty glykemii a dalších parametrů, vznikají změny v cévách, tady tedy konkrétně v cévách na sítnici, a může docházet k jejich přestavbě. Postupem času mohou například prosakovat, může vznikat edém, mohou se uzavírat, sítnice je ischemická, tedy nedokrvená, dochází k produkci jakých zánětlivých faktorů, které zase dávají najevo, že ta sítnice je právě nedokrvená, a snaží se, aby tam narostly nové cévy, když to řeknu úplně laicky, ale ty nové cévy, které tam narůstají, jsou takzvané vaskularizace, ale jsou velmi křehké, takže mohou krvácet, potom tedy může vzniknout krvácení, tedy hemoftalmus, dále to okolí se může jizvit, mohou vznikat trakce až trakční odchlípení sítnice, potom samozřejmě to je do

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, v této fázi nemoci, kterou teď popsala paní doktorka Janeková, jak jste viděl, nebo co jste viděl?
2: Je to hodně zamlžený stav, takže vlastně jakoby vidíte, ale máte ten pohled hodně v mlze. Takže je to dost jako nepříjemný. Nemáte zasažený obě dvě ty oči, ale přece jenom jedno to oko vám tu viditelnost úplně znemožňuje. Je to jako přes igelitový pytlík. Nevím, jak bych popsal ten stav, protože se to asi úplně popsat jako nedá takhle. Ale dost nepříjemná situace.
1: Než se dostaneme s paní doktorkou Janekovou na způsob ošetření nebo chirurgického zákroku, ve vašem případě vy žijete s cukrovkou od svých 9 let. Docela dlouhou dobu bylo všechno bez problémů. Této nemoci se říká tichý zabiják. Ona vlastně je dlouho bezpříznaková.
3: Přesně tak. Ty počáteční změny, pokud tedy nejsou přímo v tom ostrém místě vidění v oblasti makuly, tak pacient nemusí vůbec zaznamenat a nemusí mít ani vliv na vidění. O to důležitější je právě ta pravidelná kontrola očního pozadí a léčba i těch primozměn, které už tu léčbu vyžadují, ale nemusí ještě vidění ovlivňovat.
1: Jak jste dodržoval pravidelné prohlídky a prevenci, Tomáši?
2: Je pravda, že několik posledních let jsem docela zanedbal a proto se stalo vlastně to, co se stalo. I když jsem chodil, co se týče diabetu, na ty pravidelné kontroly a prohlídky, nikdy nebylo nic nalezeno. A tady ten problém přesně přišel z ničeho nic, jako ze dne na den. Myslím si, že je dobrý dodržovat všechno to, co se má, kort u těch cukrovkářů, a podstupovat pravidelné kontroly. Nenechat to běžet, nemyslet si, že vás to nepotká.
1: Zároveň ale vy říkáte, že při těch prohlídkách vám nic nenašli. Jakým vyšetřením procházel, že se tam neobjevil třeba počátek diabetické retinopatie, paní doktorko Janeková?
3: Pan Tomáš k nám přišel už tedy v tom stavu, kdy na jedno oko viděl velmi špatně a byly tam změny, takzvaná už ta proliferativní diabetická retinopatie, vyžadující tedy operační zákrok. Ale obecně u pacientů se záchytem diabetu je nutné provést vyšetření očního pozadí. Především třeba u diabetiku druhého typu, tam je velká pravděpodobnost, že při záchytu to není časný záchyt toho onemocnění, ale to onemocnění může již několik let právě skrytě probíhat a tedy i při tom zachycení už mohou být změny na očním pozadí.
1: Které vyšetření, nebo konkrétně třeba jaký přístroj, toto onemocnění odhalí včas? Bavíme se asi o včasné diagnostice a screeningu.
3: Já bych zde zmínila klasické vyšetření očního pozadí v rozkapání, abychom viděli i do té periferie sítnice, zjišťuje se zraková ostrost, tlak v oku, tedy nitrooční tlak, protože u diabetiků bývá větší incidence glaukomu, tedy i zeleného zákalu. Ale když si vlastně vezmeme, že v České republice je 10 milionů obyvatel přibližně a 1 milion obyvatel nebo o něco ještě více trpí diabetem, takže je to poměrně vysoké číslo a v rámci různých regionů nemusí být vyšetření dostupné v rozumné době. Proto jako velkou výhodu vidím dostupnost umělé inteligence, která dokáže zhodnotit snímek očního pozadí a dokonce doporučit, jestli ten pacient by měl navštívit očního lékaře v nějakém intervalu nebo může přijít za rok na běžnou kontrolu ke svému diabetologovi, který mu provede opět toto vlastně vyšetření a tento screening.
1: A na toto vyšetření se můžeme objednat i k vám do očního centra Praha. Potřebujeme k tomu žádanku, anebo si tam můžu zavolat a budu chtít preventivní vyšetření z nějakého důvodu.
3: Na tento screening se konkrétně u nás nemusíte objednávat. Můžete přijít bez objednání, protože samotné měření trvá asi 3 minuty a dalších 5 sekund software vyhodnocuje snímek a porovnává ho s databází. Je nutné zmínit, že se nejedná o plnohodnotné oční vyšetření, ale o tedy screening dvou konkrétních onemocnění, a to je právě diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tomáši, ještě k vám. Vám vlastně diabetická retinopatie na nějakou dobu zkomplikovala život. Vy jste na chvíli přišel o své dva milované koníčky, a to je řízení motorky a cvičení. Vy jste po zákroku na oční klinice.
2: Ano.
1: Vrátil jste se ke svým koníčkům?
2: Určitě jsem se vrátil, ale přesně je potřeba teda dodržet i tu rekonvalescenci, opravdu nepodceňovat tyhle ty pravidelné vyšetření a nenechávat to jenom tak běžet, že teď mě nic netrápí, teď mě nic nehrozí, teď jsem v pohodě.
1: No, vy jste přestal vidět na levé oko, nebo jste viděl velmi špatně. Prožíval jste to nějak ze začátku?
2: Určitě ano. Myslel jsem si, že je to chyba čoček, výrobce. Člověk to nějak neřeší, ale pak vás to trápí hodně. Myslím si, že to spíš prožívali moji kolegové v práci, protože přece jenom se soustředíte na něco, je tam hodně změna nálad, protože nevidíte, docela vás to jakoby trápí a obtěžuje toto okolí. To se přiznám, že určitě to měli se mnou hodně těžký. Ale mám to za sebou, stalo se to, všechno je v pořádku a teď samozřejmě si to užívám, protože přece jenom o tu jednu hlavní starost je postaráno. Návštěvy člověk dodržuje tak, jak má, což každému doporučuji, určitě neházet všechno za hlavu a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Jaký zákrok u vás, paní doktorko, Tomáš podstoupil, který mu pomohl?
3: Pan Tomáš k nám přišel tedy s nálezem proliferativní diabetické retinopatie. To je už tedy ta závažnější forma, kdy ty novotvořené cévy na sítnici vlastně praskají a konkrétně ta u pana Tomáše došlo k zakrvácení do toho sklivcového prostoru, k takzvanému hemoftalmu, a to právě byla příčina zhoršeného vidění.
1: Dá se říci, paní doktorko, že to nechal dojít až moc daleko?
3: Ano. Takže my jsme provedli operaci, tedy parsplana vitrektomii, což je operace sítnice, při které se používají speciální trokary a nástroje, kterými se dostáváme dovnitř oka a můžeme tu poškozenou sítnici ošetřit. V tomto případě vlastně popálit ty novotvořené cévy, pokud jsou zde nějaké ty membrány trakční, tak se vlastně sloupají a do oka se pak následně dává výplň, buď to může být plyn nebo silikon. Konový olej. Ta výplň se vlastně nějakou dobu, hlavně ta plynová, střebává. Ten pacient má omezené vidění i po té operaci. Součástí je samozřejmě laserové ošetření těch ischemických částí sítnice a důležité je další sledování.
1: Jaké jsou tedy hlavní metody léčby, paní doktorko Janeková, v závislosti na pokročilosti nemoci diabetická retinopatie?
3: Tak když se budeme držet očního oboru, tak je to tedy především pravidelné sledování a kontroly, většinou na základě toho předchozího nálezu, tedy u některých pacientů to může být po roce, u některých po půl, u závažnějších nálezů i častěji. Dále záleží, jaká oblast je tedy postižená a vyžaduje léčbu. Někdy může docházet k prosakování cév a tvorbě takzvaného diabetického makulárního edému, což je otok té centrální části, tedy makuly, té části, která odpovídá za nejostřejší vidění. A tam tedy nejčastěji v současné době používáme takzvané intravitreální injekce, tedy biologickou léčbu, kdy aplikujeme léčivo přímo do sklivce, a to nejčastěji v intervalu na začátku jednoho měsíce a dále potom podle nálezu. Ty léky podporují to, aby cévy nevysílaly signály, které podporují tedy to prosakování a růst nových cév. Takže to je ten jeden typ léčby, to je ta biologická léčba. Pokud jsou změny v periferii, jsou četné, vyžadují ošetření, tam nám slouží laserové ošetření sítnice, kdy se zase ta ischemická místa, ta nedokrvená, se vlastně trochu jako popálí, jo, ale není to popálení v tom pravém slova smyslu, ale ošetří se tak, aby nedocházelo zase k produkci toho angiogenního faktoru, který podporuje právě zánětlivou reakci a růst nových cév. A potom, když je ten nález tedy závažný, jako byl u pana Tomáše, tak tam nám zbývá tedy operační řešení, které zase není vždy stejné, ale dle závažnosti toho nálezu.
1: Paní doktorko, já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu a Tomáši, vy máte teď závěrem možnost paní doktorce poděkovat.
2: Já vřele děkuju, protože ač to je zkušenost, jako kterou člověk podstoupit nechce, tak jsem velice rád, že jsem se dostal do těchto výborných rukou a ještě jednou moc krát děkuju, paní doktorko.
3: Rádo se stalo, já jsem moc ráda za zpětnou vazbu mých pacientů a tady ta spolupráce, když jsme se mohli takhle společně přijít a mluvit o tom onemocnění a zákroku, jsem určitě za to ráda i pro naše další posluchače a pacienty.
1: Já vám moc děkuju za to, že jste za námi přišla. Já doufám, že se tady zase potkáme ve studiu, protože máte k té moderní medicíně očního lékařství co říct. Ať se vám daří, paní doktorko.
3: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Tomáši, ať vám dál voní vůně benzínu, ať si to užíváte a přeji pevné zdraví a dobré
2: oči. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V libeňské synagoze se bude konat Judafest. Evropa spouští projekt, který má bojovat proti antisemitismu. A jak se v Česku proměňuje připomínání obětí holokaustu? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Kapela Lecha Dody ze slovenské Nitry, stánek s občerstvením Jebrusalem nebo Tater, který propojuje estetiku baroka a graffiti. To je jen malý výčet z toho, co čeká návštěvníky libeňské synagogy v Praze v neděli 11. října. A to během dalšího ročníku Judafestu. Ten už tradičně organizuje Česká unie židovské mládeže. Na podrobnosti se zeptáme Hany Nikolas z její rady. Dobrý večer, pokud se nepletu, v libeňské synagoze se tradiční Judafest koná letos poprvé. Proč?
1: Dobrý večer. Je to z toho důvodu, že vlastně nám se líbilo, jak ta libeňská synagoga je v takovém prostranství, že je přístup k ní vlastně, i když jdou kolem jdoucí jen tak náhodou okolo a že vlastně nemusí nutně předem vědět a jít tam cíleně s tím, že jdou na Judafest.
0: Co všechno bude na programu?
1: Program otevře naše členka Ivon Batelová, která už 5 let vlastně dělá výzkum o asanaci Josefova, takže nám poví něco o historii židovské. Potom tam bude pan doktor Tarant, který bude mít přednášku na téma o konci zlaté éry českých židů, nebo jestli to tak je, nebo není, to se můžete dozvědět na Judafestu. Nebo třeba rabín Menashe Kliment, který nám poví něco o Talmudu, protože z Talmudu vznikají různé konspirační teorie. Takže vlastně nám přišlo jako dobrý nápad, aby někdo, kdo tomu rozumí, to dokázal nějak osvětlit líp, co to vlastně je. Taky tam bude Jakub Santo, kde se budeme bavit o volbách v Izraeli, jakou to má souvislost s vírou. Potom tam bude umělecké okýnko, kde bude Václav Marhol, což je český režisér a scenárista, a Eliáš Kajdečka, který budou vlastně mít společný panel a budou mluvit i o generačních rozdílech a jak je vlastně jejich židovství ovlivňovalo v tvorbě. A nakonec bude mít rozhovor náš člen Daniel Kraus, který je redaktor za Aktuálně, s velvyslancem státu Izrael Amirem Weisbrodem. A na konci vlastně tak to završí koncert kapely slovenské z Nitry Lecha Dody.
0: Na programu se letos podílejí i přímo někteří vaši členové, co všechno nachystali.
1: Ano, přesně tak. Budou tam výstavy 3 našich členů, Roger Nikolas, Matěj Šulc a Tamir Maximilian Jaffe. A každý z nich tak má jiný druh umění, což nám přišlo jako dobrý nápad, že vlastně tam každý najde trochu něco svýho a my jsme hrozně rádi, že naši členové si udělali čas a prostor a ukážou vlastně svoji výstavu, takže z toho máme radost.
0: Judafest chystá Česká unie židovské mládeže. Jaká témata jsou pro dnešní židovskou mládež důležitá? Co řešíte?
1: Vzhledem k aktuální situaci, tak tím, že vlastně rostoucí antisemitismus ve světě se nevyhnul ani České republice, tak je mi líto, že to musím takhle říct, ale jako co nejčastěji se řeší, nebo co nejčastěji, s čím se potýká židovská mládež, je poměrně silný antisemitismus, jak už na středních školách, tak i na vysokých školách. A je to něco, co vlastně řešíme společně a bohužel je to téma pro českou židovskou mládež. Vlastně proto, ale bych chtěla zdůraznit, že proto ten Judafest je tak důležitý pro nás, protože to je jediná akce, kterou my pořádáme s cílem zacílit na veřejnost a abychom vlastně přiblížili Čechům naší českou židovskou kulturu. A abychom jako přiblížili a postavili nějaký mosty mezi sebou.
0: Říká Hana Nikolas z Rady České unie židovské mládeže. Děkuji moc a ať se vám Judafest vydaří.
1: Já taky moc děkuji a doufám, že se tam uvidíme.
0: Všichni bratři, na jidiš text bělorusko-amerického básníka z přelomu 19. a 20. století Morise Vinčevského zpívá ostravský soubor Adaš za doprovodu klezmerové kapely Naches.

0: 7. října uplynou už 3 roky od teroristického útoku palestinského Hamásu na jižní Izrael. Od té doby na celém světě raketově narůstá antisemitismus a ukazuje se, že nestačí, aby ho měřili nebo si určovali strategie pro boj s ním jednotlivé státy. Evropa proto nyní spouští nový společný projekt Neron. Podrobnosti přináší Leo Pavlát.
1: V Evropě působí řada odborníků, kteří se zabývají antisemitismem, židovskými dějinami i současnými židovskými komunitami, ale jejich práce je často roztříštěná mezi jednotlivé státy, obory a instituce. Změnit to má projekt Síť pro evropský výzkum židovského života a antisemitismu. Jehož zkratka Neron je vytvořena z částí anglického názvu. První 3letá fáze projektu začala tento měsíc a potrvá do 30. září 2029. Vedením jsou pověřeny Institut pro výzkum židovské politiky v Londýně a Evropský univerzitní institut ve Florencii. Dlouhodobě existuje mezera mezi problémy, jimž komunity čelí, a kvalitou dat, která máme k jejich řešení, uvedl k potřebnosti projektu Jonathan Boyd z Londýnského institutu. Neron má proto vytvořit evropskou výzkumnou základnu, propojit badatele, politiky, občanské organizace a představiteli komunit, mapovat dosavadní výzkum, hledat jeho bílá místa a sjednocovat metodické standardy. Právě srovnatelnost je jednou ze slabin současného bádání. Jednotlivým zemím i tématům je věnována rozdílná pozornost a výsledky tak často nelze jednoduše porovnávat. Neron proto nemá být jen dalším výzkumným projektem, ale stane se i infrastrukturou, která umožní shromažďovat a sdílet data a převádět odborné poznatky do praktických doporučení. Evropská unie projekt financuje částkou 3 miliony 400 tisíc eur. Vedle všech unijních států se v něm počítá například s Británií, Švýcarskem, Norskem a Ukrajinou a také s partnery v Izraeli a Kanadě. Součástí aktivit mají být odborné semináře a konference, vzdělávací programy, pilotní letní akademie a stáže pro mladé badatele. Cílem je také připravit model trvalého evropského centra, které by výzkum koordinovalo i po roce 2029. Širší časovou a společenskou naléhavost projektu názorně dokládá online průzkum Agentury Evropské unie pro základní práva ve 13 státech Unie, uskutečněný, což je důležité, ještě před teroristickým útokem palestinského Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023. V těchto zemích, kde žije přibližně 96% židovské populace Evropské unie, se šetření od ledna do června uvedeného roku zúčastnilo téměř 8 tisíc lidí ve věku 16 let a více, kteří se sami považovali za židy. 90% z nich uvedlo, že se v předchozím roce setkalo s antisemitismem na internetu, 37% zažilo antisemitské obtěžování a 4% fyzický útok. Po 7. říjnu 2023 antisemitské incidenty v řadě evropských zemí prudce vzrostly, ale projekt Neron se nemá omezit jen na ně. Stejnou váhu v něm bude mít i výzkum současného židovského života. Demografie, vzdělávání, identity, proměny komunit a podmínek jejich dalšího rozvoje. Právě v tom je tento nový projekt významný. Umožní přesněji poznat projevy antisemitismu a zároveň lépe porozumět tomu, jak dnes v Evropě vypadá židovský život.

K oblíbeným básníkům v jazyce jidiš přelomu 19. a 20. století patřil v Bělorusku narozený Avrom Reisen. Vyuč mě, Bože, jak jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Praví se v jednom jeho textu. Zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Česko má víc než 600 památníků a míst, které připomínají především židovské oběti holokaustu a jejich příběhy. Všechny mapuje nová kniha nakladatelství Artefaktum s názvem Zachování paměti, pomníky a památníky holokaustu v České republice. Pracoval na ní 15členný tým, který vedla historička umění Eva Janáčová. Tu oslovila Daniela Brůhová.
1: Při listování knihou jsem zjistila, že jsou tu připomínané nejen pomníky a památníky židovského holokaustu, ale je tu také kapitola věnovaná romským pomníkům a památníkům holokaustu.
2: O těch pomnících, památnících se dovíte z různých úhlů pohledu všechno možné. Nejenom o jejich historii, ale také například o jejich ikonografii nebo o použití hebrejštiny.
1: Říká její autorka a editorka Eva Janáčová, která pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd. Zůstaňme ještě u použití hebrejštiny.
2: Ačkoliv hebrejština nebyla po druhé světové válce hlavním jazykem veřejného připomínání holokaustu, tak se objevuje na téměř 1/3 všech židovských pomníků a památníků.
1: Zajímá mě, v jaké době se na nich hebrejština objevuje nejčastěji.
2: Výrazný nárůst přišel až po roce 2000. Nejčastěji se jedná o překlady českých nápisů, anebo jsou tam potom krátké dedikační texty, například různé výrazy odvozené od hebrejského kořene Zain Kafresh, to znamená pamatovat jako liskor, zachor, jiskor a podobně. A nebo potom ve spodní části těch pomníků často můžeme najít Tancevu. Tanceva to je akronym citátu z první knihy Samuelovi, ať jeho duše svázaná do svazku živých.
1: Zaujala mě i kapitola, ve které se jedná o pomníky a památníky, které nejsou zcela typické.
2: Jsou to takzvané nové formy pomníků a památníků, které se objevily u nás v Čechách především po roce 2000. A patří tam site-specific instalace, například pomník vedle synagogy v Hranicích na Moravě, který se nazývá Nicocot, fragmenty světla. Tam najdeme 6 trojúhelníkových laviček, to odkazuje na 6 milionů Židů zavražděných během holokaustu. A na těchto lavičkách se nám zase objevují hebrejské výrazy jako šalom, mazel tov, kavod.
1: V knize ale představujete i skupinu netypických pomníků.
2: To jsou takzvané antipomníky. Z toho názvu nám říkají, že vlastně rebelují, kritizují tu starou formu a hledají nějaké nové vyjádření. Příkladem může být takzvaný poslední vlak, který najdeme vedle synagogy v Krnově. Je to vlastně dobyčák, který odkazuje na transporty a na zahynulé z této oblasti během holokaustu.
1: V poslední době zaznamenáváme i poškozování pomníků holokaustu. Věnovali jste se i tomu?
2: Ano, bohužel, a v rámci naší databáze se to snažíme také mapovat. Nejnovější příklad máme z Hranic na Moravě, kde na synagoze je umístěna pamětní deska a tam je nápis plus je tam nově přidaná taky trojúhelník namalovaný se špičkou směrem dolů, který odkazuje na teroristickou organizaci Hamas. A nebo kolegové v Hodoníně minulý rok našli na židovském pomníku nápis do plynu psáno s měkkým i. To znamená vedle různých škrábanců, které jsou spíše jako vandalské povahy a objevují se také na romských pomnících, hlavně v Liberci, tak na těch židovských pomnících holokaustu se dopravdy objevují různé antisemické projevy, které bohužel rostou.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Více než 6 tisíc významných historiků a právních odborníků podepsalo otevřený dopis, v němž odmítají obvinění Izraele z genocidy v Gaze. Text iniciativy, za kterou stojí americká nezisková organizace Creative Community for Peace, tedy Tvůrčí komunita pro mír, varuje, že toto obvinění přispívá k antisemitismu ve světě a násilí proti Židům. Německé město Heidenau u Drážďan už nebude instalovat nové pamětní kameny Stolperstein, které připomínají oběti nacismu, včetně těch židovských. Ty mají být nyní připomínány v památníku na místním hřbitově. Rozhodnutí, které podpořili zastupitelé Aliance pro Německo a Křesťansko-demokratická unie Německa, vyvolalo ostrou kritiku židovských představitelů. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
3: Český rozhlas zprávy. Hygienici upozorňují před blížící se sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Na trati Zlovosic do České Lípy zítra začíná pětidenní výluka. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
4: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
3: Cestující na trati mezi Lovosicemi a Českou Lípou musí od zítřka počítat s komplikacemi v dopravě. Informovala o tom Jana Hinterholzingrová z Českých drah. V úseku Úštěk Česká Lípa totiž začíná plánovaná pětidenní výluka.
5: Na trati bude zavedená náhradní autobusová doprava. Spoje ale nebudou zajíždět do zastávky Dubičná. Pro obsluhu této zastávky bude jezdit linka mikrobusu, a to v úseku Dubičná blíže Vedli a zpět. Omezení potrvá do pátku 9. října. Z Lovosic Lucie Jízlová, Český rozhlas.
3: Opava nabízí investorům volné městské pozemky. Jsou to místa vytipovaná hlavně pro výstavbu bytových domů. Konkrétní parcely najdou zájemci na městských webových stránkách. Jak potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný, magistrát musí nejdříve dostat od žadatele konkrétní plán a záměr využití pozemku.
6: A poté se zájemcem projedná podmínky případné spolupráce a další postup. Chceme vytvářet podmínky pro projekty, které budou respektovat charakter okolní zástavby, přinesou kvalitní bydlení a budou přínosem pro celou lokalitu. Sport.
3: Tenistka Sara Bejlek prohrála ve dvousetech s Japonkou Osakovou na turnaji v Pekingu a skončila ve třetím kole. Do osmifinále naopak postoupili Linda Nosková a Nikola Bartuňková. V Tokiu prošel do semifinále Jiří Lehečka. Počasí. V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy trvá zdržení za Roudnicí přibližně ze 24. kilometru. Okolo 10 minut pojedete k místu dřívějšího požáru osobního auta na 22. kilometru. Tam se dá stále projet pouze levým pruhem. Na Chomutovskou na silnici 1/7 před exitem na Chomutov ve směru na Prahu najelo osobní auto do svodidel. Kolony se v místě zatím netvoří. A na průtahu Strakonicemi po silnici číslo 22 se v obchodní ulici srazilo osobní auto motorkou. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
8: Česká dvanáctka.
9: Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ve čtvrtek nám začal další měsíc tohoto roku, tedy roku 2026. Je tady říjen a i v tomto měsíci nás čeká oblíbená hitparáda, a to hned několikrát, protože premiéra hitparády, tedy této hitparády, je vždycky v neděli. A v neděli si také poprvé posloucháme písničky, které jsou novinkami v hitparádě. A ty novinky budou mít dnes Tereza Mašková, Adam Vopička a Ester Gerson a skupina MIG 21. Mimochodem, až odezní písnička skupiny MIG 21, která se jmenuje Nestálá, odehrajeme v tomto roce už 120 nových českých písní. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám mimo jiné také dobrý den.
8: Host České dvanáctky.
9: Hned takhle na úvod dnešní hitparády tady máme slavnostní okamžik. Přesněji řečeno, nebude jediný slavnostní okamžik, ale teď bude na začátku. Protože já tady mám před sebou dvě ocenění. Zlatá česká dvanáctka a platinová česká dvanáctka a přišel si pro ně Ruda Sakala. Ahoj.
10: Ahoj Martine, zdravím posluchače.
9: Jsme se dlouho neviděli, někdy v lednu jsme se viděli.
10: V lednu a předtím měli asi 7 let zase.
9: Jo, tak to je, to ani nevím já, že to si nepamatuju, ale nemusím si pamatovat úplně všechno. Ty jsi si přišel pro zlatou i platinovou českou dvanáctku, já jenom pro ty, kteří poslouchají teď třeba poprvé v životě, tak řeknu, za co se dostávají tato ocenění. Zlatá česká dvanáctka je za 12-týdenní pobyt v hitparádě a během těch 12 týdnů musí být alespoň jedno vítězství. A platinová česká dvanáctka je za 12 vítězství během 24 týdnů. To se ti povedlo během 16 týdnů. Konec těch statistik, k těm se ještě můžeme dostat, ale my teď můžeme přistoupit k tomu, že já ti tady předám zlatou českou dvanáctku. Podívej se, mikrofonek, který má, je stříbrný a má v sobě 12 českých granátů. Podívej se na to, vezmi si brýle a podívej se, jak to vypadá krásně.
10: Děkuji, je to pěkné.
9: Od družstva Granát.

0: to byl hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a teď dostane i tu platinovou. Jenom připomeneme, jak se jmenuje ta písnička, kterou jsme teď poslouchali.
1: Písnička se jmenuje Jet Plane.
0: Ano. A já mám tady tu platinu, takže předávám. Podívej se, je to houslový klíč a zase jsou tam taky od družstva Granát. A ještě k tomu máš tady ty certifikáty, oba dva. Je to taková slavnostní chvíle i proto, nebo slavnostnější chvíle i proto, protože ne každý dostává takhle ta dvě ocenění, většinou se dostane jednou, dvakrát za rok a teď já mám takovou velkou radost, že tady jsem to mohl dát takhle na jednou. Já jsem se jenom chtěl zeptat, ta písnička, než jsi ji natočil česky, zpíval jsi někdy anglicky nebo rovnou česky a nejprve na nahrávku nebo na vystoupení?
1: Nejprve česky jsem si to cvičil, jinak anglicky nespívám. Neumím anglicky a tak, jak to Hanka napsala, to frázování, to prostě sedlo. Hmm.
0: Jak jsi se vůbec dostal k muzice?
1: Tak já jsem se k muzice dostal už na střední škole, když nám táta mě a bráchovi koupil elektrické kytary.
0: Jste měli rovnou elektrickou?
1: Rovnou elektrické přes starý kotoučák, ještě jsme to mastili. A jinak jsem se dostal k muzice na misi v Jugoslávii. Tam jsem znova vzal po letech

0: kytaru do ruky a jinak tady v Praze, když jsem se dostal do jedné kapely, hrávali jsme na Břevnově a potom v roce 2013 jsem se potkal s Jirkou Vondráčkem a s Hankou Sorosovou, protože Hanka a moje žena byly kamarádky po dobu střední školy.
1: Takže takhle to všechno zapadlo krásně a jsou z toho vlastně takhle tady ocenění na konci toho
0: sátelství. Ty se potkali, já děkuji. Musím poděkovat předně Jirkovi a Hance, mé ženě za podporu a hlavně za podporu všech těch přátel, kamarádů, známých, rodiny, faninek, fanoušků, kteří mi posílali celou tu dobu tolik hlasů.
1: Těch hlasů asi muselo být skutečně hodně, protože já to jenom zrekapituluji. Takže ty jsi s tou písničkou byl 16 týdnů v hitparádě a během těch 16 týdnů si s ní stál jenom na stupních vítězů, což je strašně výjimečné, to znamená 12x vítězství, 2x druhé místo a 2x místo třetí.
0: Tak takový výsledek jsem vůbec neočekával. Když byla ta první volba, tak jsme se s Hankou bavili, kolik tak bude hlasu a říkám, nemám poněti. No a když to hned vyletělo nahoru, tak už se potom těžko šlo dolů, že jo, na dvojku, na trojku. A zase mi psali kamarádi, neboj, zase tě vytlačíme na první, takže podpora byla velká.
1: Že veliký úspěch, užij si ta ocenění, měj se moc hezky a tady je teď první novinka dnešní hitparády. Jmenuje se Zas a znova a zpěvačka Tereza Mašková v něm připomíná, že chyb není třeba litovat. Někdy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Stále populárnější a populárnější superstar Tereza Mašková zas a znova. To je její novinka, mimochodem její turné je zcela vyprodané a jsem zvědav, co připraví svým fanouškům i nám jako překvapení na příští rok, to bude rok 2027. My máme ale rok 2026 a tady je druhá dnešní novinka. Napsali Adam Vopička, Petr Zatloukal a Esther Gerson a Adam Vopička s Esther také tu písničku zpívají. Jmenuje se Nebyl čas.
2: Za sluncem jít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima, na škrábance z křoví nebyl.

Adam Vopička a Esther Gerson, Nebyl čas, to je druhá dnešní novinka, celkově 119. novinka letošního roku a teď zazní ta 120. Kapela MiG-21 patří, dávno už patří mezi stálice české hudební scény a po dvou letech konečně vychází z Brusu nový singl a ten dostal název Nestálá. Tuhle energickou a roztančenou píseň s až téměř poetickým textem, tak jak jsme u této kapely zvyklí, produkoval Adam Karlík a teď na podzim roku 2020 ČES startuje 9. října jejich turné v Ostravě. Takže 9. října Ostrava, 10. Pardubice, 23. Trutnov, 29. Plzeň, 30. Karlovy Vary a pak je ještě listopad, 4. a 5. Brno Fléda, 13. Valašské Meziříčí M klub, 14. Olomouc S klub a 24., 25. a 26. listopadu vystoupí MiG-21 jako vždy v Praze v Lucerna Music Baru. Ale teď ta novinka Nestálá.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hostem této hitparády byl dnes Ruda Sakala, který si odnesl jak zlatou, tak platinovou českou dvanáctku za písničku Jetplane. A už jsme také slyšeli tři novinky. Hlasovat pro ně můžete SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně na číslo 900 1103. 900 1103, to je číslo, kam posíláme SMS zprávy, a hlasovat samozřejmě potom můžete i pro všechny písničky, které jsou v žebříčku, kromě jedné, ale k tomu se dostaneme. Hlasovat můžete pro všechny, ale pro každou z nich právě jen jednou. Teď novinka číslo jedna, zas a znova, Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, Nebyl čas, Adam Vopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A novinka číslo 3, mimochodem 120. novinka letošního roku, Nestálá, MiG-21, hit Mezera 10. Před námi je žebříček 9 největších hitů týdne, jak jste ho sestavili vy svými hlasy. Na 9. místě je Daša, Vyplouvám.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Předminule čtvrté místo, minulý týden osmička a dnes pokles na devítku, Vyplouvám a zpěvačka Daša, která je logicky s tímto hitem v hitparádě už 3 týdny, jak jsem to vlastně zrekapitoval před chvilkou. Všechny 3 novinky z minulého týdne prošly vaším hlasováním a jsou v dnešním žebříčku. Nejvýše postavená novinka bude dokonce na medailové pozici. Ale teď jsme u místa 8. a tady je jedna z těch 3 novinek z minulého týdne. Malá hvězda v trávě, autor hudby, textu a také interpret Jiří Pršal.
2: Šel jsem

tak zvláštní, jak kdyby kousek nebe spad. Malá hvězda v trávě spala, skrytá mezi stébly dnů.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali tuhle písničku, která se jmenuje Do očí, natočila ji skupina Cukr. A skupina Cukr je zatím s tímto hitem v hitparádě jen na 7. místě. Předminule 7, minulý týden 7 a i dnes je to 7. místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu toto hlasování, tedy hlasování v hitparádě Česká 12, končí, ale hlasovat můžete, kdy chcete. Jsme u 6. místa a tady je druhá novinka z minulého týdne. Nebývá časté, přesně řečeno, skoro nikdy nepíše Petr Janda svou hudbu na text. A tady se to stalo. Lukáš Pavlásek napsal text, který inspiroval právě Petra Jandu, ten na tom textu ještě spolupracoval a napsal samozřejmě i hudbu. A ta písnička se jmenuje Až to stouni zabalí. Až to stouni.

0: Stouna.
1: Novinka skupiny Olympic Až to Stouni zabalí, 6. místo. Na 5. místě je píseň, která se dnes s hitparádou loučí. Jmenuje se Duše, napsali ji Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ji i naspívala. Jedenkrát 3. místo, a to je nejlepší umístění tohoto hitu v hitparádě Česká 12. Pak je tady 1x 4. místo, 6x místo 5., to je nejčastější, 1x 6. a 3x místo 7. Ta písnička teď zazní, ale už pro ní nehlasujte.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Duše, Lucie Vondráčková, hit, pro který už nehlasujeme, ale hlasujeme pro hity, které jsou na 4., 3. a 2. A samozřejmě i prvním místě. 4. Máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Nejvýše postavená novinka z minulého týdne, třetí místo, Prokletý pátek a Luděk Malár a jeho kapela Blues for You. Jsme u místa druhého a tady máme písničku, která už třikrát tuto hitparádu vyhrála a je také nejblíže k ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je v hitparádě už 9 týdnů a jmenuje se Jak dvě řeky. České srdce. Jak dvě...

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Tři novinky. Zas a znova Tereza Mašková, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka Nebyl čas, Adam Bopička a Ester Gerson, hit Mezera 11. A třetí novinka Nestála, MiG 21, hit Mezera 10. I pro další písničky hlasujeme formou SMS zprávy z mobilního telefonu. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Deváté místo Vyplouvám, Daša, hit Mezera 9. Osmička Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 8. Sedmé místo Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7. Šestka Až to stouni zabalí, Olympik, hit Mezera 6. Páté místo Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. Čtyřka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 4. Třetí místo Nejvýše postavená novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit Mezera 3. Dvojka Jak dvě řeky, skupina České srdce, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít logicky, jako vždycky, SMSku hit Mezera 1. Obhájit je v této hitparádě vždycky těžké a první místo z minulého týdne obhajuje dnes Petr Kusko jako autor i jako interpret. Vítězný hit se jmenuje Chci ti říct, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: do zadečku.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hygienici varují před klíšťaty, nakažených limeskou boreliózou přibývá. Liberec získal cenu za transparentnost. Počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Klišťata jsou aktivní i v podzimních měsících. Lidé by proto měli dbát na prevenci, jak upozorňují hygienici. Každoročně totiž roste počet případů nákazy limeskou boreliózou. V roce 2024 se na Vysočině nakazilo skoro 500 lidí, loni téměř 900. Do letošní poloviny září evidují hygienici 800 nakažených a hodně je i pacientů s klíšťovou encefalitidou. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Jana Bémová.
2: V roce 2024 jsme v kraji Vysočina evidovali 67 pacientů, z nichž dva bohužel zemřeli. O rok později, tedy rok 2025, bylo hlášeno 53 nemocných klíšťové encefalitidy a jeden pacient na toto onemocnění zemřel.
0: Do letošní poloviny září se klíšťovou encefalitidou nakazilo 42 lidí, tři z nich měli těžký průběh nemoci. Liberec uspěl v celostátním hodnocení Transparentní Česko 2026. V projektu Spolku oživení získal první místo z 56 hodnocených měst, městských částí a obvodů. Předběhl všechna krajská města, včetně Prahy. Hodnocení sleduje, jak město informuje veřejnost o rozhodování a nakládání s majetkem, říká mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
3: Nejde o anketu ani hlasování veřejnosti. Hodnocení sleduje především to, jak otevřeně město informuje veřejnost, jak transparentně rozhoduje a zda mají lidé snadný přístup k informacím o jeho hospodaření a nakládání s majetkem.
0: Sociální služby v Pardubickém kraji letos potřebují od státu více peněz. Podle hejtmanství chybí na jejich dofinancování přes 100 milionů korun, hlavně kvůli zvýšení platových tarifů, které stát zatím nepokryl. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím přislíbilo 50 milionů korun. Kraj přesto plánuje podporu rozšíření pečovatelské služby a osobní asistence nebo vznik nových služeb pro seniory a lidi s autismem. Zastupitelé také schválili dotace na dvě centra duševního zdraví pro děti v Poličce a Chrudimi.
1: Počasí.
0: V noci čekejte oblačno až zataženo, místy ale i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra zpočátku většinou oblačno, ráno místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Bezděčín stojí osobní auto. V omezení na 41. kilometru blokuje levý pruh. Je to opravovaný úsek s projezdným jedním pruhem. Kolony se tam ale zatím netvoří. Na dálnici D1 na 309. kilometru před exitem na Bělotín ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou. Projíždějte úsek se zvýšenou opatrností. Na Pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Strakonice blokuje pruh odstavené auto. V tunelu na 9. kilometru na místě je označené. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Společně teď stojíme před okamžikem, kdy uzavřeme celých 10 let naší soutěže a budeme mít měsíc na to, abychom vybrali vítěze, který si odnese titul Autor receptu desetiletí. To všechno v rámci toho jubilejního 10. ročníku pochoutkového roku, který posloucháte. Tak jak na to, to vám prozradím ještě v průběhu hodiny a třeba i nalákám, protože i hlasující budou odměněni. Než na to dojde, musíme odvysílat ten poslední výherní soutěžní recept. Jeho přípravu si za chvíli vezme na starosti šéfkuchař a náš porotce Roman Paulus. A taky budeme mluvit o vánočním knižním hitu. Knížce Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. A pozor, naposledy dnes soutěžit o kuchařku Sladké Česko. tolik důvodů, proč se zapojit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: A Vsapík a Roman Paulus, ten je tu dnes se mnou. Čeká nás závěrečné tedy pečení, recept z roku 2025, ale než se k tomu dostaneme a připomeneme, o co všechno jde, tak jsme teď u něj doma v Praze v kuchyni, tak já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
1: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
0: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano, je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme.
1: Zdravím.
0: Víš ty, kolik toho nachodíš v kuchyni?
1: No tak jako díky těm krokoměrům, jako, který mají hodinky, já teda úplně nejsem vyznavač jako kdyby chytrých hodinek, ale mám hodinky, které jsou takový polochytrý, ale hodně odolný. No a samozřejmě v rámci teda těch hodinek jsou i krokoměry. Já se jakoby skoro nejsem schopný dostat pod 15 000 kroků jenom jako kdyby v té práci denně. A dovedu si představit, že kdyby to bylo ještě jako v ranějších dobách mý kariéry, kdy jsem přece jenom pracoval jako delší směny než třeba teďko, tak by to bylo hravě přes 20. Ale vzpomínám si, že jsem byl onehdy na návštěvě u kamaráda, který je šéfkuchař v O2 aréně a tam jsou opravdu neskutečný jako prostory, protože ta gastronomie je tam opravdu veliká. A on mi říkal, že při určitých akcích, kde mají jako ten catering roztahaný po všech těch prostorách, který tam mají, takže někdy jako má i přes 45 000 kroků, což já jsem popravdě neměl, když jsme šli z Pece na Sněžku a zpátky. Jo, takže se člověk v kuchyni jako nachodí, no, ale záleží samozřejmě na velikosti té kuchyně.
0: Musel jsi někdy odejít, zdrhnout z nějakého setkání, protože i když to byla významná osobnost, si řekl, promiňte, já musím, nebo se mi spálí kachna, nebo něco takového?
1: No, tak jako to se spíš stává, když jako přijde někdo, chce si jakoby popovídat a je to jako nevhodný okamžik. No, tak jsou okamžiky v kuchyni, kdy prostě člověk jako kuchař nemůže se odtrhnout.
0: No, pak jsou třeba osobnosti, kterým to nemůžeš tak úplně říct nebo odmítnout. Představ si, že přijde pan prezident třeba, nějaký velký rozhovor povede s tebou a tobě dojde, ježiš, mě se spálí kachna. Řekneš mu to? Teď moment.
1: Já jsem pana prezidenta potkal párkrát a myslím si, že ten by to pochopil.
0: My budeme za malou chvíli servírovat a posluchačům vyprávět o tom, jak se dělají kynuté rohlíčky, ještě máčené v másle navíc, původní recept Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka, první místo roku 2025. Jsi připraven na poslední sladké? Pečeš rád?
1: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem a pracoval jsem, myslím si, že na kuchaře poměrně dlouhou dobu jako na cukrárně, takže celkově cukrárna je moje jako slabost a tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední letošní setkání v jubilejním pochoutkovém roce, protože se dostáváme k vítěznému místu toho posledního soutěžního ročníku 2025. Tehdy to vyhrála Stanislava Kotlabová z Horažďovicka s máslovými rohlíčky, navíc ještě máčenými v másle, kynuté. Tak tohle bude připravovat Roman Paulus, už se usmívá, asi má kynuté rád a těší se i na tenhle desert. Ahoj Romane, ještě jednou.
2: Ahoj Patriku, já si samozřejmě tady ten recept pamatuju, mám ho v živý paměti, takže se těším na to, až ho připravím. A já musím říct, že jsem si vlastně jakoby netroufl ho nějak měnit. Napadlo mě, jaký by to bylo, kdybych ho třeba naplnil. Říkal jsem si třeba hruškový povidla nebo jablečnou marmeládu, ale potom jsem si říkal, protože se ještě potom máčí v tom másle, tak jsem si říkal, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
1: Co si máme připravit? Co si připravila tehdy Stanislava Kotlabová a teď podle ní i Roman Paulus?
2: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, půl kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme půl kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr. To je potom na obalení.
1: Ono to vsákne, neboj. Myslím tedy ten rohlíček, to máslo. My toho taky sníme dost.
0: Pochoutkový rok.
1: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
2: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
1: Vůbec nemícháš?
2: No, jsou na to různé postupy, ale já jsem u mojí tchyni Libušky viděl, že to dělá takhle a z toho důvodu to považuji za jedinou správnou variantu.
1: My si mezi tím, co nám kyne kvásek připravíme, nebo začneme připravovat to těsto, tak ty máš v míse povolené máslo,
2: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
1: Jak dlouho?
2: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli.
1: Tu sůl dáváš do mouky ještě předtím?
2: Ano, ano. Do mouky promíchám se solí, přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Samozřejmě bychom mohli použít i robot, ale já si myslím, že když si jednou za čas utřeme nebo umícháme to těsto rukama, takže je nám to jenom ku prospěchu.
1: Náhra. Dáme kynout?
2: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál. Část těsta si odebereme, ano, je opravdu krásně nakynuté. Mně přijde skoro, jako kdybych tam přidal šafrán.
1: To jsou ta domácí vejce. Budou tyhle rohlíčky možná ještě žlutější než od paní Kotlabové. Taky měla domácí suroviny. Mimochodem, jedna z mála dam, která, když jsme přijeli, tak měla připravené všechny suroviny v mističkách a nejen to, ona u toho měla i vytištěné popisky s množstvím.
2: No tak,
1: ale 2 kostky cukru, kilo mouky, 750 gramů másla. Tak ty jsi z toho kousku těsta jako udělal takový jak pramen na vánočku, široký takový váleček.
2: Ano. A teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla
1: jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano. Šulance, teď mi to šlo krásně, podívej se, já jsem se potřeboval s tím těstem akorát zkamarádit. A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky. Takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
1: S papírem.
2: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
1: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
2: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
1: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
2: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
1: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
2: V receptu se píše, že ze spoda mají být lehce nazlátlé, to máme taky, takže perfektně, já jsem opravdu nadšen. A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla a není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. Rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech.
1: Takže pobyli si tam tak, dejme tomu, necelou půl minutu.
2: No, zhruba 3/4 minutky.
1: A vidíš to, jak piju, jo? Jak másla ubývá.
2: No, je to pravda, prosím tě.
1: To je, když jsi je nalakoval úplně.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
2: Je to taková dietka, ale jako je dobře, že jsou menší, takže když si potom 2, 3, 4, 5, 10 zobneme, tak... A necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
1: Rozhlasový závěr. V téhle chvíli celého letošního jubilejního pochutkového roku, protože tohle je ten 630. recept, Romane.
2: No, to je velký závazek tady.
1: To bylo to první místo roku 2025, o kterém si rozhodl stejně s ostatními porotci a i paní Kotlabová bude soutěžit už za malou chvíli o ten recept desetiletí. 630 receptů za těch předchozích 9 let se utká o tenhle titul. Tak nejdřív to ale ochutnáme.
2: Dáme si, Patriku. Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval, teda.
1: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
2: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
1: Pochvala Stanislavy Kotlabové z Horažďovicka. Tak blahopřejeme. Pro srovnání oba recepty už teď na webu pochoutkovýroh.cz. Video oba popsané, můžete si je vyzkoušet. Vážení, za malou chvíli odstartujeme měsíční hlasování, kdy vy budete rozhodovat stejně jako porota o tom, který recept bude tím nejlepším za těch posledních 10 let trvání naší soutěže. A pak nás čeká velké finále, kde budeme samozřejmě všechny výherce zvát a jednomu z nich předáme ten správný titul. Takže ovšem se dozvíte za malou chvíli a taky na webu pochoutkovýrok.cz. Neloučíme se ještě.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Už jen poslední minuty zbývají do okamžiku, kdy odstartujeme hlasování letošního speciálního 10. narozeninového roku. Tentokrát nebudeme hledat vítěze za jeden rok, ale za celých 10 let. Postupně jsme si letos připomněli všech 630 výherních receptů. Byly to vždy 3 výherní recepty od Poroty a jeden od vás posluchačů. To nám dělá 630 soutěžních receptů. Přehledně už teď najdete na webu pochoutkovýrok.cz. A za malou chvíli spustíme hlasování. Čas na hlasování budete mít až do půlnoci z 31. října na 1. listopadu. Pak se soutěž uzavře. A jak to dopadne, se dozvíte na velkém desetiletém finále pochoutkového roku. Ve stejném čase samozřejmě bude přemýšlet Porota, komu udělí své ceny. Je jasné, že i tentokrát vítěze, ať už od Poroty nebo z internetu, odměníme cenami. Budou to poukázky na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora společnosti ETA. O cenách Poroty bude rozhodovat samozřejmě Porota sama, tříčlenná Porota, ale obohatíme ji o další 3 osobnosti, které letos pomáhaly s pečením a vařením a připomínkou soutěžních receptů. To znamená, že kromě Nadi Konvalinkové, Jaroslava Sapíka a Romana Pauluse přibude ještě kuchař Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek s Vojtěchem Vrtiškou. Ti rozhodnou, komu dají cenu recept desetiletí. Zatímco Porota se bude radit v soukromí, vy své hlasování, vy své hlasy projevíte na internetu tím, že navštívíte stránky pochoutkovýrok.cz, prohlédnete si všech 630 receptů a až se pro jeden z nich rozhodnete, tak vyplníte formulář, ve kterém je vaše jméno, příjmení, adresou a kontaktem na vás a pak máte právo hlasovat. Zmáčknout tlačítko hlasovat u příslušného receptu, který se vám nejvíc líbí. Tak to můžete hlasovat z jedné, jak se říká, IP adresy, to znamená mobilního telefonu, počítače, notebooku, jednou za 24 hodin. To, že váš hlas byl zařazen do soutěže, dostanete potvrzeno e-mailem. No a pak se budou hlasy sčítat. Kdo získá nejvíc hlasů, stává se vítězem. Vaším posluchačským. A pozor, ze všech hlasujících také v listopadu vylosujeme jednoho z vás, komu dáme poukázku na nákup kuchyňského vybavení. A protože máme 10 let pochoutkového roku, tak ještě dalším 10 vylosovaným pošleme kuchařku. Taková jsou pravidla. Tak teď už je to skutečně jenom na vás. Dovolte mi teď s Porotou slavnostně odstartovat okamžik, kdy otevřeme hlasování. Takže Naďo, Romane, Jardo, společně teď uvolníme naše stránky a umožníme posluchačům hlasovat.
1: 3, 2, 1, teď!
0: Začalo hlasování na stránce pochoutkovýrok.cz.

0: podzimem přichází i do našeho narozeninového 10. pochoutkového roku, řekněme, vůně a chuť švestek a povidel. Už jsme je letos třeba použili při přípravě chodských koláčů. A tentokrát si o nich popovídáme, protože povidla mohou být i z jiného ovoce, třeba střešní, bezinek, borůvek nebo i hrušek a jablek. Kdysi bývala výroba povidel velkou událostí. Dnes to zvládne klidně jeden člověk. Třeba Věra Vojtěchová, za kterou zašla i naše kolegyně z pochoutkového roku Jolana Nováková. A reportáž o výrobě povidel začíná přímo pohádkově.
1: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Aha, tak si je zítra uvaříme, no.
2: My už vařit nemusíme. Borůvková povidla uvařila Věra Vojtěchová.
3: Tak je to v menší skleničce, protože je to spíš taková jako lahůdka. Bůh, ty se tím splnit nedají, že to jako není až tak hustý. Je to hustý, ale ne tak, jak třeba švestky. A je to takové zpestření na tom povidlovém trhu tady.
2: Povidla především švestková, ale taky hrušková, jablková, třešňová, bezinková a další se ve střední a pak i východní Evropě, všude tam, kde je dostatečně rozvinuté ovocnářství, vyrábějí minimálně od 16. století. Nejdřív se navozily nebo nanosily švestky, které se musely vypeckovat, a švestkové pecky řežou.
3: Na začátku jsem měla úplně modrý, teda jakoby v ruce a rozřezaný, a teď jsem teda objevila úplně úžasné rukavice, takže jako to odpeckováme v rukavicích. Ale záleží taky na zralosti těch švestek, že jo. Musí se to dělat postupně. Tak odhadem udělám těch 500 skleniček, 400 až 500 skleniček za to září, no.
2: Paní Věra dělá povidla sama. Dřív to bývala společenská událost. Příbuzní a známí se sešli u toho, kdo vlastnil speciální povidlový kotel s míchadlem. Topilo se pod ním dřevem. Zpívalo se, pila slivovička a povídalo se. A povidla se míchala a míchala, třeba i několik dní a nocí. Vařila se takzvaně do černa, bez přidání cukru. Dnes už někteří cukr přidávají.
3: Cukr se tam přidává na začátku, ještě tam dávám trochu octa. Tam se právě vytvoří dole takovej jakoby film, abych tak řekl, a ten zabraňuje tomu spálení. Musíte mít teda i harnec kvalitní se silným dnem. No a pak, když je to teda vyvařený a zběde vlastně jenom ta švestková hmota, tak pak se to dochucuje s kořicí a rumem a pak do skleniček.
2: A ty čekají ve spíži, až přijde jejich chvíle.
3: Mě to hrozně chutná ty povidla. A já si tak jako neustále testuju tu chuť, jestli je stejná, nebo jak se mění. A musím říct, že mi to chutná pořád stejně.
2: Problém nastává, když je švestek málo. Příprava povidel, pak v leckteré rodině musí ustoupit slivovici.
0: O výrobě povidel se lecos dozvíte a ve fotogalerii si je taky můžete prohlédnout na stránce pochoutkovirok.cz. A za chvíli si připomeneme něco z oslav našich 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Přijel nám pogratulovat i Vojtěch Vrtiška, cukrář a vítěz třetí řady Peče celá země. Tak jeho návštěvu uslyšíte za chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Vojta Vrtiška.
1: Dobrý den. Takže,
0: Vojto, přijmi místo, kafe už jsme ti zařídili.
1: O, děkuju moc.
0: Ty jsi hodně kávový?
1: Já jsem velmi kávový, já bez kávy bych asi úplně nepřežil to tempo, které tahnu, takže toto je mé čtvrté.
0: Dneska?
1: Ano.
0: První bylo kdy?
1: A celkem pozdě, nestihl jsem ráno kafe, takže až tady jsem se to doháněl.
0: Co jsi dělal sladkého naposledy?
1: Naposledy jsem měl sérii 4 kurzů, takže tam jsem nepracoval já, ale tam pracovali moji kurzisti, takže to bylo moc milý. A pekli jsme dorty, pekli jsme mini deserty a pak jsem ještě zaskakoval za jednu moji kolegyni a tam jsme pekli loupáky, rohlíky a buchtičky se šodo.
0: Loupáky i buchtičky ze šodo máme v té naší kuchařce Sladké Česko, taky mimochodem od posluchačů taky to dělali. Loupáky Veronika Bačkovská a bych nesplet jméno, myslím, že to byla Vlasta Zavoralová, ta dělala buchtičky se šodo.
1: Obdivuju, jak si to můžeš pamatovat, já jsem
0: minut.
1: Rád, že vím, že si pamatuju, jak se jmenuju já. Takže.
0: Spletli ti někde jméno?
1: Ze začátku jo, protože Vrtiška je takový neobvyklý, takže jsem byl různě Vrtiška, Vrtíšek a podobně. A
0: Vrtíšek je dobrý.
1: Teď už musím říct, že se to tak jako stabilizovalo.
0: Mimochodem původ jména, víš ho? Píděl ses potom někdy?
1: Píděl. 13. století sedláci a evidentně někde kolem Tábora se to rozmohlo, protože já pocházím od Tábora, takže tam je Vrtišku hodně a pak už tolik ne v okolí.
0: Ty jsi vítěz třetí řady Peče celá země, od té doby vlastně i spolupracujeme, teď už bude pátá řada, jestli se nepletu, se chystá.
1: Je to tak? Je to tak?
0: A ty jsi u toho, že jo, trochu.
1: Já jsem se tak jako mírně zjevil, byl jsem hodnotit castingy a bylo to vlastně strašně milý, protože já do té Peče celá země jsem šel jenom kvůli tomu, že jsem chtěl zažít casting a chtěl jsem, aby nějaký profesionál řekl, co si myslí o mém pečení. A najednou jsem stál vlastně na úplně druhé straně a tak se kruh uzavřel, no.
0: Co ti tehdy řekli na castingu?
1: Já jsem tehdy měl Pepu Maršálka a vlastně to bylo strašně milý, no. Dost na mě byli připraveni, evidentně lustrovali i moje sociální sítě, co peču, nepeču, takže až tolik se neptali a vlastně já jsem mi tam tehdy donesl covid jako desert, takže to celkem...
0: Molekulu.
1: Ano, takže to celkem zarezonovalo a už se tolik neptali. Radši.
0: Dobře. No a kolik času na tebe měli? Kolik je času na to zaujmout takhle na castingu porotce?
1: Nepamatuju si, jak já. Ono vám to dost utíká, ale takhle, když jsem to pak vedl z té druhé strany, tak to většinou bylo okolo 20 minut, skoro půl hodiny.
0: Jako bylo to těžký držet jazyk za zuby rok?
1: Ono to nebylo ani tak těžký, spíš se na mě ty lidi divně koukali, protože opravdu, když člověk jako chodí a rozhazuje koblihy a druhý den rozhazuje
0: Ale pro tebe se třeba nepochlubit, hele, já byl v tom, já jsem to natočil, já jsem to vyhrál, jako rok to v sobě držet.
1: Já to tak jako zvláštně popřel, protože ono, to byl velice intenzivní měsíc a půl a ten měsíc a půl velice rychle začal a velice rychle skončil. A pak jsem naběhl vlastně do zkouškového období a vrátil jsem se do té reality a měl jsem skoro pocit, jako kdyby se to nikdy nestalo. Takže dokud na mě nezačali tlačit média, a to už bylo spíš před finále, tak v podstatě jsem to tak jako zvláštně jako v sobě popřel. No.
0: Díváš se na sebe rád nebo posloucháš se rád v rozhlase?
1: Ne, my jsme se o tom bavili, že já vlastně doteď neslyšel jeden jediný díl Pochoutkového roku, protože mě traumatizuje sám sebe slyšet.
0: Prosím vás, kdo poslouchá Vojtu Vrtišku u nás v Pochoutkovém roce ruce nahoru? Kdo slyšel nějaký recept od něj? Podívej.
1: Ježiš, to je
0: hezký. S těmi si pak můžeš popovídat, jak to zní, když Vojta vypráví a občas je i nervózní. Vydrží ti ta láska k cukrařině celý život, myslíš?
1: No, to je těžký takhle předvídat, ale já doufám, že ano.
0: Jako je ještě kam jít, máš tak už profesionálně vytvořené ty věci na úrovni, je to opravdu vlastně sám školíš, máš kurzy, na sítích dáváš lidem rady, je ještě kam růst?
1: Já si myslím, že rozhodně, já jsem stále tady produkující amatér, takže no. Rozhodně máme prostor na velkou škálu vzdělání a co se týče té cukrařiny, ono jakmile do toho víc zabřednete, tak zjišťujete, kolik toho nevíte, a kde všude je dobré se zlepšit a myslím si, že zrovna ta cukrařina je taková, že se stále vyvíjí a přicházejí nové podněty, které chcete vyzkoušet, takže tam si myslím, že zdaleka vyčerpáno není.
0: Vojtěch Vrtiška.
1: Moc děkuju.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Oslavy 10 let pochoutkového roku pokračují dál, nejenom hlasováním, které jsme spustili, ale třeba i recepty, které v našem vysílání bude připravovat v průběhu podzimního času právě Vojta Vrtiška. A to od příštího týdne.

0: Desátý narozeninový pochoutkový rok teď pokračuje i radou z etikety, o kterou se stará Ladislav Špaček. A zajímá mě možná naprosto jednoduchá, možná i trochu zapeklitá věc. Jak správně držet nůž v ruce?
1: Nůž, když ty dřív, než se stal jídelním nástrojem, tak to byla obyčejná zbraň. Muži u sebe nosili dýky, ženy už od renesance nosili malé nožíky a těmi si vypomáhali i při konzumaci. Dříve se jedlo tak, že třemi prsty hodovníci uchopili ten kousek pečínky, nožem odkrojili a třemi prsty vložili do úst. Ten nůž byl neustále potřebný, proto byl ostře nabroušený, měl špičku. Ovšem koncem 18. století, kdy se začalo už stolovat kultivovaněji na šlechtických dvorech, ale i v měšťanských domácnostech, tak ten nůž se zakulatil a dnes už máme tu podobu nůže jinou. Je to nůž jídelní, který používáme k příboru, ať už masový a nebo dezertní. Ovšem v některých stejkových restauracích dostaneme stále nůž, který nám připomíná tu špičatou dýku. Opět ho držíme tak, že konce střenek rukojetí tlačíme do středu dlaně a ukazováčkem vyvíjíme tlak a nožem pilujeme, neodtrháváme maso od vidličky.
0: To znamená, že musí být konec toho nože, ta střenka schovaná v dlani.
1: Ano, střenka je vždycky schovaná v dlani, nikdy nedržíme příbor jako tušku. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Řekl jsem, že naposledy dnes budeme soutěžit o knížku Sladké Česko. Ale nejprve uzavřeme předchozí kolo. Minule jsem se vás ptal, jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková. Byl to tvaroh a povidla. Za tuhle odpověď dostanou tři z vás cenu. Museli být vylosováni počítačem. A ten rozhodl, že ceny si odnáší
1: Vlasta Balounová z Ústí nad Labem, Božena Nastoupilová ze Smiřic a Jaroslava Potěšilová z Mohelnice.
0: To jsou vítězové dalšího kola a kuchařky Sladké Česko vám poputují poštou přímo domů i s podpisem. A o ty poslední tři kuchařky Sladkého Česka v našem pořadu si tedy zahrajeme právě teď. A nová otázka zní, kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty dnešní kynuté rohlíčky máčené v másle? 36. anebo 72. Kolikátým výherním soutěžním receptem letošního pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle, co dělal Roman Paulus? Pokud si myslíte, že to byl 36. recept, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byl 72. recept, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku a pravidla můžete na webu pochoutkovýrok.cz. Utratíte 4 koruny za jednu SMSku a vítěze se dozvíte příští týden. A to už budeme soutěžit o novou knížku, která už je teď přímo v prodeji a vy to víte. Vytvořili jsme takové překvapení, které jsme dávali dohromady celých 6 let s Josefem Maršálkem. A tu knížku, luxusní krásnou vánoční knížku, jsme nazvali Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Je v ní celá 50 receptů, které se hodí na Vánoce. Jsou to ty recepty, které Josef Maršálek upekl každý adventní čas v našem vysílání. Přidal ale i další a já také. A začínáme takovými klasickými věcmi, jako jsou vanilkové rohlíčky, linecké, pracny, přes marokánky a dostáváme se i ke speciálním čokoládovým lanýžům, kostkám, smaženým tvarhovým hvězdičkám, ale i k Vánočce je tam ta Josefova, vůbec poprvé knižně vydaná, se všemi jeho fígly, legendární Vánočka, ale jsou tam i další druhy, včetně závinů, perníkového dortu, vánočních koláčů a tak podobně. Tuhle kuchařku si můžete už teď pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a rychle, ať to stihnete, ať podle ní můžete do Vánoc ještě něco upéct. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a taky můžete objednávat i ve všední dny a v pracovní době přes telefon 724 819 319. Opakuji ještě jednou ten telefon 724 819 319, abyste si mohli pořídit knížku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. No a ten příští týden o ní budeme i soutěžit. Tak se mějte krásně. Nezapomeňte hlasovat na našem webu, protože už jsme rozjeli tu důležitou součást letošního pochoutkového roku, kdy vy i porota vybíráte své vítěze. Jsem zvědav, jak to dopadne a kdo si v listopadu odnese titul Autor receptu desetiletí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nový řidičský průkaz si lidi můžou vyzvednout i na výdejních místech. Černé skládky u kontejnerů zatěžují městský rozpočet v Aši na Chebsku. A počasí na zítra povětšinou oblačno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. O nový řidičský průkaz si lidé můžou zažádat i pomocí bankovní identity. Do konce roku jich to musí v Jihočeském kraji udělat 16,5 tisíc řidiček a řidičů. Žádost můžou podat přes portál dopravy a doklad si následně vyzvednout na jednom ze 17 úřadů obcí s rozšířenou působností. Na druhý způsob doručení řidičských průkazů upozornil v našem vysílání výkonný ředitel společnosti bankovní identita Marek Růžička.
2: Není nutno pouze vyhledat konkrétní obec, ale můžeme si nechat poslat i řidičský průkaz, ten je vystavený do výdejního místa Balíkoboxu. A těch je v jižních Čechách více jak 700.
0: Aši na Chebsku přibývá černých skládek u kontejnerů s tříděným odpadem. Lidé tam odkládají například matrace, ale i stavební materiál nebo elektrospotřebiče. K dispozici jim přitom je sběrný dvůr v Hedbávnické ulici a sběrné místo v Mokřinách. Za odložení lidé nic neplatí.
3: Radnice každý rok za odklizení černých skládek zaplatí desítky tisíc korun navíc. Peníze by přitom město mohlo využít v jiných oblastech. Jak potvrdilo vedení radnice, pokud se situace nezlepší, bude muset město na to reagovat, a to například zvýšením ročního poplatku za komunální odpad pro všechny občany. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Na železniční trati z Chrástu u Plzně do Radnic platí od zítřka úplná výluka. Omezení potrvá do 20. října a České dráhy po celou dobu nahradí vlakové spoje autobusy. Výlukové autobusy zastavují na náhradních zastávkách a přeprava jízdních kol bude omezená jen na vybrané spoje. Podrobné informace o jízdním řádu najdou cestující na webu Českých drah.
4: Stavební práce správy železnic zastaví provoz na trati na 14 dní až do 20. října odpoledne. Cestující musí počítat s tím, že autobusy mají zastávky často dál od vlakových nádraží. Například v Bezděkově je to až půl kilometru. Z Chrástu u Plzně Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Štěpán Chaloupek se kvůli zranění odpojil z reprezentace. Obránce Slávie tak nebude národnímu týmu k dispozici v úterním utkání Ligy národů v Anglii.
1: Počasí.
0: V noci čekejte většinou oblačno až zataženo, ale místy i polojasno. Během noci se zejména na severozápadě budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra s povětšinou oblačno, ráno z místy s mlhami. Během dopoledne začne oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 23 stupni, na horách kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Benešovsku na silnici 1/3 mezi Voticemi a Miličínem projíždí pomalu jedoucí vozidlo údržby. Projíždíte se zvýšenou opatrností. Dálnice D6 na exitu na Těšovice na 131. kilometru ve směru na Cheb jsou tam práce na silnici. Z toho důvodu je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov se porouchalo vozidlo. Stojí na blikačkách v levém jízdním pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat.
5: Co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti, brácha, prosím!
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti, brácha! A žádné urážky, prosím!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: hostičky a prodával vstupenky na vesnická představení. A občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
1: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
2: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
3: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
2: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
4: Já tu válku nezaviděla.
3: Ano,
4: já můžu, pane Richard.
3: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
5: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
4: Ježišmarja.
3: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
4: No.
3: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
4: ano,
3: jo?
4: Tak dobře.
3: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
5: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
4: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
5: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
4: No já, no.
5: Hodná holka.
3: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
4: Jo.
3: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy?
4: Ano, já jsem to viděla v televizi.
3: Ano, že ano, třeba upoutávka, rozumíte, no, na několik filmů na jedno, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
5: Reklamní spot.
3: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
4: Já tu válku nezavinila.
2: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
5: Já jsem z toho blbej.
4: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
3: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: Přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem.

0: Pavlem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
1: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, mě rád vždycky byl jako, upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
2: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
3: Jo, no to nemyslíte vážně.
2: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
3: Fuj, to jsem si oddechl.
2: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy, a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, hele. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona, co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, polis, polis, Říká, Čmaňa, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říká, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký takový nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorm, který režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kretene! Jo, jestli vylezu živé, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybuje, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi v šoku
4: dám, ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok jak svině.
5: Nandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čeče, to je dobrá, to je výborná. Od kdy máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: A, výborná, ježiš, ta výborná, čeče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Že? Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: To jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trestní body, díky, no. Tak. Tak.
5: Tak.
4: Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: Ne, jako kdyby ne.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo?
5: To je konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc, ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, člověče.
4: Ještě,
5: něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves. Chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Jo, hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky zase?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá čeče.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo?
5: Jasně.
4: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se, vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký, no.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře mete.
4: To byl vtip, jo? Pane správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Mm-hmm.
3: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
5: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
5: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
5: Pane Simota, no. Co nějak dohodnu? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
4: Houby pizzu.
5: Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
6: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
7: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
8: A proč by byli v koncích?
7: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
8: Ztratit se můžete raz, dva.
7: Jo, jo. Jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
8: No třeba půjdete na houby.
6: 26.
8: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
7: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
5: Ale no tak, dědo.
9: Náš děda je pěkně ostrej.
8: A proč hovadinku?
7: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
8: Sedláčka, dědo, sedláčka.
7: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý k tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
7: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte cíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
9: Teď je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
12: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
9: Nic, je svobodnej. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, víš, o tom psali v novinách.
14: Černý kronice.
13: No.
9: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: vole. Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo. Jeho to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo, vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat tebe, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidíš.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína, specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci, přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helgo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlím, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.

0: láska nebeská.
1: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
2: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba, nebo tak.
3: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motelu na dálnici.
4: A kdybych se počurala.
3: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
4: Protože už bylo pozdě.
5: Julka?
3: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
5: Co se stalo? Zakourali?
3: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
4: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
3: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
4: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
5: Leono, cože se vyspíte?
4: Počkej, čau, Julie, čau. Cože?
5: Jak to, že se ztratila klíč?
4: No, já jsem blbá, no.
5: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
4: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
5: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
4: Cože? Jo, takhle.
5: Hele, čau, dej mi Oskara.
4: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
3: Co ti řekla?
4: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
5: Haló, Oskare!
3: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
5: V jednom pokoji? S Leonou?
3: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
5: Doufám, že tam jsou manželský postele.
3: Manželský postele?
4: No je tady, co naděláš?
3: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
4: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
3: A nedají se spojit.
5: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
3: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
4: Tak ti řekni pravdu, dej si dověř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni jako tu
3: čumu. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a ona ti... No
4: No, cože?
5: Tak jak jsou ty postele?
4: No, postele?
5: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
4: No jistě, jsou tady, ano.
5: No to já vím, že tu jsou, ale já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
4: Holka, ty nespojíš.
5: Proč nespojíš?
4: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
5: Jo, pandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vědět.
4: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
5: Cože? Jaký zpráci?
4: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
3: Takový kraviny.
4: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
3: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
5: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
3: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
4: No, to já taky, utahaná. No.
5: Co tam tak řve?
3: Taky říká, že je utahaná.
4: No já sotva pletu nohama.
3: Jo, to je ona sotva, fakt, to je pravda. No.
4: Já se tady na palandu nevylezu.
3: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
5: Oskare.
3: Julii, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau.
1: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. K krátce po půl jedné, dostal na 192. kilometru smyk, auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
2: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, pak stanou, tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný dobrý večer, nedělní večer ze zlínského studia Českého rozhlasu. Je krátce po 11. hodině a jsem moc ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. U mikrofonu Jarka Barboříková a dnešní dvě hodiny bych s vámi chtěla věnovat něčemu, co asi každý z nás někdy zažil, i když to možná neumíme úplně vysvětlit. Znáte ten zvláštní pocit, kdy vám něco uvnitř říká nejezdi tam, zavolej mu, ještě chvíli počkej, nebo toto bude dobré, nebo to nebude dobré, nebo naopak udělej to, i když rozum říká něco jiného. A pak se ukáže, že právě ten tichý vnitřní hlas měl pravdu. Dnes si budeme povídat o šestém smyslu, intuici, předtuše, říkejme tomu každý, jak chceme. Zajímá mě hlavně váš vlastní příběh. Stalo se vám někdy, že jste předem tušili, co se stane? Možná na svůj šestý smysl nedáte dopustit. A možná mu naopak vůbec nevěříte a všechno považujete jenom za náhodu. I to mě zajímá. Dnes totiž nehledáme žádné správné odpovědi. Budeme si jednoduše vyprávět o chvílích, kdy jsme něco cítili dřív, než jsme věděli proč. Tak mi zavolejte na 731 800 900 a mějte krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o chvílích, kdy nám něco uvnitř napoví dřív, než si to dokážeme rozumově vysvětlit. O intuici, přetuše, šestém smyslu. Jsem moc zvědavá, jaký příběh předáte vy. Láďo, zdravíme do Topolné, povídejte.
1: Dobrý večer. Mám akorát jeden takový příběh. No to bylo asi tak rok 80, tehdy ještě rychlost od 11 hodin v noci do 5 rán byla neomezená. Prostě a já jsem, jel jsem od kamaráda po té 11. hodině přes Hradiště, tehdy nebyl skoro žádný provoz, jsem tam nějaké auto a jak jsem přejížděl přes hlavní křižovatku, tak když odbylo víc a tam, tak jsem si to pěkně na 350 jel, tak přes stovku aj. A teď blížím se k té křižovatce a v pravém pruhu jel nákladní auto. A co si mě říká, počkaj, lestí na semaforu, bliká oranžová. Tak jsem přibrzdil, a to auto právě odbočilo doprava. A jak jsem přibrzdil, auto zatočilo tak vlastně z vedlejší cesty, protože mě nebylo vidět, tak projelo osobní auto. Takže kdybych nespomalil, tak asi by mě převálcoval, protože tehdy ještě byly ty rychlosti větší. No. Takže to si říkám, to byl nějaký ten vnitřní hlas, který mě přibrzdil. To je tak jediná věc, co si tak vzpomínám, to už je velice dávno, ale dost často si na to vzpomenu, no.
0: No to věřím. Jak jste si to vysvětloval?
1: Nevím, tak jsem si říkal, něco mě zabrzdilo, no.
0: Říkal jste si, že to byl anděl strážný, nebo jste to nepojmenoval?
1: No, já myslím, že určitě, protože víc, jako když jsem jezdil, víc takových věcí, kde mě něco tak, buď abych se podíval, anebo to a to a hodně jsem jezdil prostě na motorce. No ale tak to, tato věc, tu mám dost často si na ní vzpomenu, protože to ví, jak by to dopadlo, no, protože to se aj teď stává, když jsou dva pruhy, ten jede v levém, jede se rovno a ten v pravém pruhu odbočí doprava a když něco z té pravé strany jede, tak vlastně to nevidí.

0: Tehdy byla od 11 v noci do 5 do ráno neomezená rychlost. Motorky měly 80 a asi přes 90, jak již na dálnici, ale auta ty měly neomezenou. No, takže dobrý, no tak jsou tady za tým, no.
1: Dobře, ještě někdy potom později stalo se něco, kdy jste měl pocit, že to nebyla jenom obyčejná náhoda?
0: To já už si nespomínám, nevím.
1: Rozhodně, kdyby se to stalo, tak byste asi ten vnitřní hlas poslechl, protože jednou se vám to vyplatilo.
0: No, tak já myslím, že aj víckrát, ale teď si tak nespomínám, ale jsem tam někdy také si řeknu zpomal nebo tak a vyhnul jsem se.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Jedna
0: takže také paní... těch andělů strážných někdy musí být aj kolem mě víc, no ale tak zatím to vychází.
1: Paní...
0: Už to vlastně už mám 33 roků, jak když po rakvině žaludku, kde ani nevěděli doktoři, prý, jestli se z toho vůbec dostanu, jestli se proberu, no a jsou tady. Takže tak. Má být téma právě aj o rakovině.
1: No, no tak řekla bych, že anděl strážný s váma má dost práce v tom životě, Láďo, ale odvádí dobrou práci. Já jsem četla vzkaz paní Lidy, která psala na web, že intuice se přidá vycvičit. Nevím, co ti myslela, tak paní Lido, kdybyste to mohla dovysvětlit, tak bychom si to rádi přečetli. No vám, Láďo, děkuju za telefon, za účast v noční lince. Ozvěte se i příště.
0: No já čekám, až bude o té rakovině. Tam mám co říct. Tam toho jako...
1: Tak uvidíme.
0: Až to bude, snad se dovolám.
1: Naslyšenou.
0: Tak na sebe, no.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No nevíme, milí posluchači, myslíte, že bychom zvládli takové téma? Zkuste mi napsat.

0: Možná jste to taky někdy zažili. Najednou jste prostě věděli, že něco není tak, jak má být. Bez vysvětlení, bez důkazu. Právě o takových chvílích se dnes povídáme. A teď už vítám další posluchačku a to je paní Eliška z Olomouce. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince.
1: Dobrý večer, Abžko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se zmínit o intuici, která je mojím strašákem hrozným. Protože jsem asi třikrát měla intuici, kterou teda mě mrzí a trápí, protože poprvé se mě to stalo ve 12 letech. Byla válka, byli jsme v krytě a moje maminka s dvěma sourozenci šla do města nám kupovat oblečení. No a teďkom samozřejmě to Brno bylo bombardované, byli jsme v Brně a já jsem v tom krytě strašně brečela a naříkala, protože jsem ještě měla vedle sebe 4 sourozence a nejmladší měla 6 neděl. A brečela jsem a křičela jsem, naše maminka je mrtvá. Všichni v tom krytě mě utěšovali. Není, to si jenom vymýšlíš. A nikdo mě neutěšil. Já pořád plakala a plakala, maminka je mrtvá. Bylo potom na letě, já se dělala takový kopečku a vyhlížela jsem a tatínek z práce. A já mu říkám, tati, maminka ještě není doma. A on říkám, on šel jenom tak a říkám, ona se vrátí. Ale já jsem pořád to až nakonec moji dva strýci šli na to místo, který byl bombardovaný a skutečně tam našli moji maminku s těma sourozencama už po smrti. Takže toto byla taková hrozná intuice. Nerada na to vzpomínám, ale skutečnost byla.
0: No, to takže musel být ve 12 letech nesmírně silný, děsivý zážitek, být za války v krytu, mít to maminku strach, cítit takovou jistotu, že se něco stalo a pak zjistit, že ten pocit byl bohužel pravdivý. To je přesně ten druh vzpomínky, který v člověku zůstane po celý život a já se vás musím zeptat, jestli to bylo poprvé a naposledy.
1: Ta druhá byla teď. Manžel chodil na povodní paní doktorce si na léky, ale to bral takový ty jenom, co se běžně berou v letech. No a šel, není to daleko od nás, a šel k paní doktorce a v tom momentě, jak odešel, tak já jsem se úplně začala třepat a říkám, já musím utíkat za ním. Tak jsem rychle, šla sousedka z vedlejšího vchodu a říká, kam tak utíkáte, pama, já jdu za manželem. Tak jdu za ním. Já jdu taky doktor, ale vidíte, pomalu, já musím utíkat. Tak jsem utíkala, přiběhla jsem tam a manžel ležel na zemi už mrtvý. Tak si představte tu intuici, jakou jsem vám měla. A sestra vyšla ven a říká, kde jste se tu vzala. Takže já jsem takovou intuici měla, já nevím, čím to je, a bojím se, já se bojím vždycky, jak mám nějaký takový povědomí, tak už mám o každého strach.
0: No a myslíte si, že člověk může být s blízkým natolik propojený, že právě proto vycítí, když se s ním něco děje?
1: No a třetí byla taky nedávno, můj vnuk jel autem s kamarádem do Německa. A já jsem se právě dívala na televizi a tam ukazovali havárku. A bylo to v jižních Čechách a já říkám, jestli pak ten Tomášek tam a taky jede, tak jsem si vzala mapu a dívala jsem se si skutečně a to. Ale už jsem byla to a za chvílku mě volala dcera, že Tomášek se naboural, že se tam zabil. Tak si představte, že jsem to taky zasměla takovou intuici. Tak už z toho skutečně mám strach. Nevím, čím to je, jestli jsem přecitlivěla, nebo už jsem se ptala pana doktora na psychiatrii a on řekl, že to je právě tím, že člověk je napojen na toho člověka. A čím více na ně napojen, tak tím pádem má pořád obavy, takže to se tak stane.
0: Mm-hmm. A přála byste si někde raději nic dopředu necítit?
1: No určitě jo. Určitě jo.
0: No na druhou stranu, co se týče toho manžela, tak jste tam za ním běžela a mohla jste být vlastně bezprostředně u toho, kdy tady odcházel. Takže to si myslím, že vás to tam
1: a
0: třeba přetáhlo správně.
1: A on odcházel úplně normálně, zdravě, ahoj, já jsem,
0: no, já jsem ještě
1: něco měla jako...
0: dodělat.
1: Takže skutečně to se dívím, jak se to mohlo stát.
0: No.
1: Takže taková je intuice, to nepřeju nikomu.
0: Takže paní Eliško, pro vás vlastně v životě nic není náhoda, vy už víte, že asi je něco mezi nebem a zemí.
1: No určitě. No. A... To já říkám, tvrdím to stále, že něco musí existovat, jestli člověk je nějak přecitlivěle, nebo nějak, no nedokážu, když jsem měla aj s tím psychologem diskuzi o tom. A nějak jsme z toho nevyšli akorát tím, že je napojen na toho druhého člověka.
0: Na druhou stranu tak říká se třikrát a dost, říká se dotřetit se všeho dobrého, takže no, já si myslím, že vy už máte vybráno.
1: Jo, mám hrozně. A říkám, a bojím se, že bych, já vždycky, když někdo někam jede nebo je něco, tak se vždycky bojím strašně o ně.
0: Chápu.
1: Takže tak to máte se mnou. Takže já to nesu, dá se říct, potom psychicky špatně.
0: To určitě, tomu rozumíme. No tak my vám přejeme, aby vás, váš šestý smysl do budoucna nějak nezatěžoval, aby přinášel naopak klidný pocit a hezčí zprávy. Mějte se co nejlépe, děkuji, že jste s námi byla v noční lince, paní Eliško. Vážíme si otevřenosti.
1: Já taky děkuji, Jaruško, mějte se moc a moc pěkně a nikomu nepřeju, aby to tam zažíval.
0: Rozumíme. Tak klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnešní večer patří vašim předtuchám, zvláštním náhodám i okamžikům, kdy jsme měli pocit, že něco víme ještě dřív, než se to skutečně stane. Uvidíme, kdo přidá další takový příběh. Telefon je 731 800 900. Volejte Jarku Barboříkovou do Zlína.

0: Někdy nám rozum říká jedno, ale něco uvnitř nás táhne úplně jiným směrem. Poslechnout, neposlechnout? To je dnešní otázka noční linky Českého rozhlasu. Pojďme k dalšímu příběhu, který by se měl týkat šestého smyslu. Helenko, vítejte, zdravíme do Prahy.
1: No, já mám takový příběh. V 68. jsem odletěla do Paříže, než přijeli Rusáci. A tam jsem se seznámila s jednou francouzskou, která byla v koncentráku. Nebyla to židovka. A potom já jsem se vrátit nemohla, protože nic nelítalo a tak dále. Takže mě vzala k nějaký paní francouzce, která nebyla kartářka, ale já jsem jí, maminka mě psala dopis, abych se vrátila v češtině samozřejmě. No a tak jsem jí ten dopis dala, jako ona tomu nerozuměla, ale ta francouzka právě mě to potom překládala, že ta paní řekla, že mě Francie není souzená a že mě čeká cesta za moře. A to se opravdu splnilo. Já jsem potom jsem se vrátila, když už to bylo možné, tak to a seznámila jsem se tady s Tunisanem a já vlastně jsem si ho vzala a jela jsem potom do Tunisu.
0: No. Takže vy máte zkušenosti teda
1: mezinárodní, já mám mezinárodní. A ještě vám řeknu jednu. To, já mám nadčasový myšlení po matce, takový, já přemýšlím hodně a to. A stalo se mně, je to už aspoň 15 let, měla jsem takový trhání, já nesázím, ale měla jsem takový vnitřní nutkání, abych si vsadila sportku. No tak jsem napsala nějaký čísla, jako datum narození, no a teďko dcera s vnučkou, že v sobotu přijdou na oběd. No tak já jsem scháněla maso a potom říkám, no tak já to podám v neděli, to nevadí. No a potom strašně lilo a dcera mě volala, říká, prosím tě, nikam nechoď, strašně leje. Já jsem jí to neříkala, že jsem vsadila tu sportku, teda chtěla vsadit. No a představte si, že jsem se koukala potom na televizi a všechny čísla vyšly, takže bych měla první.
0: No teda, tak nešlo to zopakovat příště?
1: Ne, už se mě to nepovedlo, ne. Já nesázím pravidelně, ale opravdu takovou, nebo i dcera mě řekla, kolikrát neříká, mamko, neříkej to nahlas, jak co řekneš, tak se splní. Já nevím, co to je takový nějaký vnitřní tušení, nebo já nevím, no. Mockrát se mě to vyplnilo, že jsem, já nevím, no. Taky, jak to říkala ta paní, nevím, nejsem, ale říkám, dělám si z toho legrace a říkám, já bych mohla být placená jasnovidka.
0: No. A neskoušela jste se potom ještě někde nechat někde třeba vyložit karty nebo jinak vyvíjet budoucnost?
1: Karty ne, ale moje máma měla malý krámek, to už jsem říkala včera, ale znala nějakou paní, ta bydlala na Kladně, ale to bylo médium, to nebyla kartářka a už tenkrát ona byla tady u mě a bydlím v 11. poschodí ve věžáku tady u nemocnice v Krči a ona šla tady, nejel výtah a ona těch 11 pater vyšla pěšky a potom říká, že neví, že jí jako když jí něco nadnášelo. Pak tady se upadla do takového úplně jako, já nevím, no a mluvila, hodinu mluvila, ale vůbec nevěděla jako to. A to, co řekla, už tenkrát řekla, že budou do budoucna spojený národy evropský, to už je šíleně let, mě je 1,80. A mockrát jsem si na ní vzpomněla. To, takový zvláštní, lidi mají zvláštní, ani sami si to nedokážou vysvětlit asi. No. Takže takový...
0: Víte, co možná se nám dovolá nějaká paní, která má třeba nějaké schopnosti, které dokážou číst v dlani budoucnost nebo podobně. To by bylo, kdo by nám zavolal někdo,
1: no nevím,
0: kdo by se nám to pokusil
1: nějak. Paní ta herečka Růžičková, když no, ona hádá a i takhle, co lidi potom, ona už nežije, ale říkali, že to, co řekla, že se splnilo. Tak měla takovou nějakou vnitřní předtuchu. Asi.
0: Mm-hmm, ano, ona byla opravdu kromě toho, že byla vynikající herečka, taky pověst ezoteričky, kartářky, lidové věštkyně. No,
1: no i z Logru nějak hádala.
0: Pardon, nerozuměla jsem?
1: Z Logru, když z kafe, Turka, v kafe, tam zůstane Logra, že uměla i předvídat z toho Logru.
0: Mm-hmm. No. To... pamatuju si, možná si nějaký posluchač vzpomene, ale mám pocit, že věštěla právě Nadi Urbánkové. Nějak mě to tam tak naskočilo to jméno, tak třeba nám to nějaký posluchač objasní a povzpomíná. Vám děkuju, Helenko, že jsme spolu zavzpomínali na Helenku Růžičkovou. Mějte se nádherně, zavolejte zase někdy příště.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Říká se, že intuice mluví potichu. Někdy ji přeslechneme, jindy nás zastaví přesně ve chvíli, kdy je potřeba. Dnes posloucháme právě tento vnitřní hlas a teď už i dalšího volajícího. A ptáme se, kdo to bude. Krásnou noc. Halo, halo. Tak byla tam paní Eliška, která volala tentokrát někde od Krkonoš, ale vypadá to, že se nám to nepodařilo propojit do vysílání, tak zkusím zvednout telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo? Koho jsme překvapili?
1: Dobrou noc.
0: Krásnou noc i vám.
1: Tady Iveta.
0: Paní Iveta, odkud voláte, Ivetko? Z jakého kraje?
1: Olomouc. Města?
0: Ano, tak opět jsme v Olomouci. Povídejte.
1: Jo, jo. Vy mě vždycky vezmete. No, tak krásnou noc všem. Já k tomu tématu chci říct krásný téma teda. Jak ta paní Eliška říkala, to je dar. Ona jak to vnímá všecko, to je fakt dar. Ona to cítí. Já chci říct, jak ta paní mluvila o té sedlině kávové. Moje maminka uměla vykládat karty, úplně breč. Karty, normální karty, ne tarot, jo, jak jsou ty normální karty, sedmička, osmička, desítka, král, eso. Vykládala karty lidem a jako tak zadarmo, jenom tak ze srandy. A uměla číst i z té sedliny. Jo, tam se ukážou, když vypijete kávu, tak tam se ukáží takové obrazce. Tam je třeba strom, nebo srdce, nebo já nevím, hora. Tam se ukáží prostě obrazce.
0: Ivetko,
1: a moje maminka to uměla.
0: Zkuste
1: nevím,
0: nám to teda
1: to
0: přiblížit víc, jestli jí to vycházelo vždy nebo
1: no,
0: z půlky.
1: Ano, co těm lidem řekla, fakt to vyšlo.
0: To vyšlo.
1: A řeknu vám na příkladě, moje dcera nemohla otěhotnět a chodila za to mojí mamou a říká, babičko, vylož mě karty. Normálně ta holka mladá tomu věřila, té babičce, mojí mámě. A ona jí říkala, neboj se, budeš mít dítě, budeš mít to dítě. Dcera měla pozdě tu holčičku a má fakt dítě. Ve 40. oporodila holčičku, takže já mám vnučku malinkou.
0: A zkuste dát víc příkladů.
1: Ta máma jí to předpověděla. Jo, ona už byla zoufalá holka, doktorka jí říkala, že...
0: Kdybyste zkusila nějaký další příklad, kdy se to mamince vyplnilo, to, co vyvěštila?
1: No třeba se jí ptali, já nevím, ženy, jestli se vdají a tak. A když řekla jim, že jo, ať je v klidu, jo, že najde partnera, našla. Jo, všecko, co jim řekla, tak vyšlo. A ta moje dcera, ona byla zoufalá, doktorka jí řekla, že je stará,
0: ano,
1: aby měla dítě, gynekoložka. Co je to za doktorku, když řekne mladé ženě, že je stará? I v 50 mají děti.
0: Ivetko, a byla v rodině ještě nějaká další osobnost, která měla podobné schopnosti? Třeba babička?
1: Já nevím, ona maminka byla Slovenka a jí zemřela ve 3 letech maminka. Ne, ona se to učila sama. Normálně ty schopnosti vím jenom o té mojí mamince.
0: Počkejte, Ivetko, já vy sama... jste použila slovo učila? Vy myslíte, že se to dá naučit, nebo...
1: Ona se, ano, naučila vykládat karty.
0: Aha.
1: A naučila se sama vykládat z té kávové sedliny. Ano, ona se to naučila sama.
0: A vás to nelákalo?
1: A vycházelo jí to. No.
0: A vy? Dokázala. Vy jste to nechtěla zkusit? Naučit se?
1: Já se zabývám numerologií. Já jsem říkala, už lidem jsem volala několikrát do noční linky. Já jsem říkala, že se zabývám těmi čísly. Potom mě baví výklad z ruky, chiromantie, nebo jak se to jmenuje. Sama jsem si studovala tu numerologii čísla, jo, ty mřížky, to mě baví, to mě bavilo vždycky od 20 let, to jsem se učila já, karty neumím vykládat, ale udělala jsem několika lidem tu mřížku podle data narození, osobní číslo, číslo prostě, které máte osobní číslo podle data narození, já jsem třeba 9, jo,
0: ano, ano.
1: To už jsou duše na nejvyšší úrovni, někdo je třeba 2, jo, Takže ta duše, ta dvojka třeba nebo jednička, se musí ještě několikrát narodit, aby dosáhli toho duchovního vývoje, jo. Tak tím jsem se zabývala já, mě to bavilo. Jo, maminka dělala zase něco jiného. To prostě, to je takový jako schopnosti toho člověka, jak ta paní Eliška říkala, to mě úplně zasáhlo, jak říkala, že to cítila, no. To jsou schopnosti toho člověka, ona je vnímavá, ona je velmi empatická a ona cítila, jak běžela za tím manželem, já jsem úplně brečela tady, jak běžela, ona to cítila, jo, ona to cítila vnitru, v srdci.
0: Ano, Ivetko, tak děkujeme, jestli je to všechno, tak vám poděkujeme, rozloučíme se, pustíme si písničku, nebo chcete ještě něco dodat?
1: Říct, můžu ještě něco? Mm-hmm. Já jsem měla 19 let, já jsem otěhotněla a rodiče manžela chtěli, aby, a manžel taky, aby šla na potrat, jo. A já jsem v srdci cítila, že ne prostě. Mně bylo 19, mladý děvče. A já jsem cítila, ne prostě, já na ten potrat nepůjdu. Já jsem si je nechala, nakonec to byly dvě, dvojčátka a já nevím ani, jak jsem to dokázala. On 5 let ještě si manžel vymyslel, že půjde studovat. On nemusel, mohl jít pracovat. On měl strojní průmyslovku, jo. A on si vymyslel, že půjde studovat vysokou školu, tak 5 let studoval, rok vojna. A já ani nevím, jak jsem to dokázala. Já jsem v 19. vychovávala 2 miminka. Živila jsem rodinu, pak ještě rok vojna a já jsem to dokázala. Jak jsou dneska ty baby boxy, já to nechápu. Má žena 1 dítě, má třeba 30 let, ona tam odloží miminku, já to nechápu. Jo, tu sílu vnitřní, já jsem cítila v srdci, že ne prostě, že si je nechám. Jo, to je taky intuice. A já jsem to dokázala.
0: Ivetko, no? Jste báječná, moc děkuju, že jste nám zavolala, ještě mám v hlavě příběh vaší maminky, jak se vlastně dá něco takového naučit, možná nám k tomu řekne někdo další víc, protože je to pro mě zajímavá otázka, jestli se člověk s nějakými schopnostmi narodí, anebo jestli je lze získat, tak se necháme překvapit, s čím přijdou další posluchači. Vám poděkuju a rozloučím se.
1: Děkuji, dobrou noc, všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuše. Říkejte tomu, jak chcete. Měli jste zkrátka někde takový silný pocit, že byste něco měli nebo neměli a ono se ukázalo, že to bylo podložené pravdou, že vám to v něčem pomohlo, že vás to třeba zachránilo? Pan Jenda píše, já osobně jsem měl dvakrát sen, který se později opravdu stal, ale uvědomil jsem se to až při té události, že se mi přesně toto někdy dříve zdálo ve snu. Jinak náhody neexistují a všechno se děje zkrátka z nějakého důvodu. A pokud dám na svou intuici a udělám něco tak, jak to vnitřně cítím, vždycky je to správně. Jan Rudzijský neposlechl jednou svůj vnitřní hlas a pak se mu stala letecká nehoda. Byl u vás v rozhlase několikrát, mám od něj knihu Na křídlech racků a ta je přesně o tom, o čem je dnešní téma. Je to nesporný důkaz, že všichni máme nějaké vnitřní vedení a je třeba ho poslouchat, jenže to často neděláme a přes hluk našich starostí a stresu ho neslyšíme. Paní Iveta, zdravím vás. U mě šestý smysl zaúřaduje sednuli za volant. Možná, že mne to naučil můj tchán, když mě zasvěcoval do tajů řízení auta. Vždycky říkal, abych nemyslela jen na sebe, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Nezapomenu na jednu svou jízdu noční Prahou, kdy jsem o půlnoci projížděla křižovatkou dokonce na zelenou, ale něco mi říkalo, abych, ačkoliv jsem měla předpisově 50, sundala nohu z plynu. V tom se zpoza rohu vyřítilo popelářské auto, které jelo evidentně na červenou a rozhodně rychleji, než mu předpisy dovolovaly. A takových zážitků mám za éru svého řidičování hodně. Tedy já na šestý smysl, nebo jak tomu někdo říká předtuchu, věřím a vždycky se mi ho vyplatilo poslechnout. Jana, zdravím Linkaře a k tématu napíšu svou pravdivou vzpomínku. Rok 2008. Byl srpen. Měla jsem dovolenou. Už několik dní se psalo o datu 8.8. roku 2008, které bylo tehdy považováno za magické. Už dopředu si na tento den snoubenci plánovali třeba svůj svatební den. Já jsem si na tento den naplánovala cestu vlakem do Prahy, jenom na otočku. Tak to jsem tam jela už víckrát. Večer jsem si připravila věci na cestu a šla jsem dříve spát. Vždyť budu brzy vstávat, říkala jsem si, abych stihla rychlík, jenže ouha. K ránu mě vzbudila nevolnost, bolest žaludku, na kterou jsem vůbec netrpěla. Nešlo spát, tak jsem chodila pořád po bytě, nervózní, jak by taky ne. Za chvíli jsem měla vstávat na ranní vlak, čeká mě jízda přes 3 hodiny, potom ten pobyt v Praze, chtěla bych si to užít, no ale nebylo mi dobře. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že budu zůstávat doma. V takovém stavu bych z výletu nic neměla. Šla jsem si lehnout a byla jsem ráda, že jsem neusla. Dopoledne jsem se probudila a jako obvykle jsem zapnula počítač. Nevěřila jsem očím svým. Nevěřila jsem tomu, co čtu. Byla tam zpráva, že toho dne, tedy 8. srpna roku 2008, ráno došlo na naší trati ke srážce vlaku s mostní konstrukcí. Rychlík Comenius tehdy narazil do mostu, který se předtím zřítil na trať. Při této nehodě zemřelo 8 osob, dalších 95 bylo zraněno. Studénka je asi 20 kilometrů od Ostravy a když jsem chtěla jít do Prahy, nutně by můj vlak musel projet Studénkou. Ta moje noční nevolnost bylo snad varování osudu, který mě chtěl donutit, abych zůstala doma a nikam nejezdila. Tento zážitek je pravdivý a dodnes živý. Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou okamžiky, kdy člověk neumí říct proč, ale něco prostě cítí. A někdy je ten pocit tak silný, že ho nejde ignorovat. O tom je dnešní noc. A pojďme k dalšímu příběhu, volejte 731 800 900, zatímco nám zaspívá Aneta Langerová.

0: pětím, otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Aneta Langerová dospívala, pojďme se podívat na telefonní linku, kdo nás čeká. Halo, halo, krásnou noc.
2: Halo, jo, slyším.
1: Ano, vítejte ve vysílání na téma Můj šestý smysl. Co k tomu máte? Představte se a povídejte.
2: No, tak já jsem David z Prahy a já jsem si vzpomněl, já nevím, jestli to úplně souvisí, ale to se mi týkalo, měla mýho psa. A to je, už je to pár let, já jsem měl takový zvláštní zážitky. Já jsem měl nějak po 90. letech takový úraz na horách a pak jsem prostě bylo to hodně špatný nějak a jakoby pak jsem mýval takový, občas než se něco stalo, tak jsem jakoby prostě třeba ve snu se mi zdálo, jo, jak byly ty útoky v tom New Yorku, tak já jsem 3 týdny předtím vždycky se to jako zjasňovalo, ten obraz, jo. Napřed tam byly nějaký krychle, pak tam byl jakoby nějaký výbuch a zase tyhle ty a pak ten 3. týden, to bylo pár dní předtím, než se to stalo, tak jsem to viděl úplně jasně, jakoby. A když jsem pak se díval ten den na televizi, tak vlastně jako to tež, co tam bylo, já jsem viděl ze zhora akorát, jo. Ale já jsem nemohl nic dělat, já jsem viděl vlastně, co, ale já jsem zkoušel někam volat tam, ale prostě to nešlo, já jsem nevěděl, co jim mám říct, jo. A neviděl jsem, jestli to je skutečnost, nebo jestli to byla nějaká představa, která... No ale s tím psem ještě jsem chtěl říct, to se mi stalo v Krkonoších a já jsem měl úžasného psa, ty psi mývají šestý smysl. No. A to byla taková zvláštní situace, že my jsme tam na prostý pohodě na chaloupce, prostě si, já jsem si četl něco a Mikeš si tam hrál a teďka, jakoby já jsem prostě najednou ten pes zvedl čeních a začal být hrozně nervózní, no. A prostě chytil mě za nohavici, ukázal mi na nějaký maskáče a vojenský boty, co jsem tam měl a prostě mě jasně řekl, že se mám oblízu do vojenského oblečení, který jsem tam měl a já jsem to udělal a teď jsem koukal, co blbne a on mě prostě ukázal jasně, že jdeme ven. No a teď jsme vystoupali jakoby na ten dům a Mikeš zalehl, prostě zalehl normálně jak boják, no. A já jsem ukázal mi čumákem, že já taky, no, tak já jsem si taky lehl. A asi za 5 minut se ozval auto nějaký a prostě já jsem se chtěl podívat a mě tu packou se razil, jako abych ležel, no. A za chvíli prostě jsme, jako se na mě podívala, tak já jsem se zvedl, tam byl nějaký auto před tím domem naším, který jsem nikdy tam neviděl. A tam byli dva chlapi z nějaký, jeden měl samopal, druhý měl nějakou pušku nebo něco. A prostě chodili, obešli ten dům, rozhlídli se, ještě tam chvíli čekali, no a pak odjeli, no. A ten pejsek, který jako se mě tak usmál, řekl, že můžem dolů, nebo prostě tím čumákem zase, on nemůže jinak komunikovat, jo. A tak jako zakňučela, šli jsme dolů, no. A co to bylo, nebo nevím, jo. A bylo to zvláštní, no.
1: No. Jak je to dlouho?
2: Nechříkovi by teď, prosím?
1: Kdy se to stalo?
2: To už je hodně dlouho, no, ono víte co, tady je to v těch Čechách divoký, takový, ale to může být tak, já nevím, 2005, no, to je, já víte co, no, tak nějak, no, už je to jako díl, no, už je to tak těch 15-20 let, no. Hm.
1: Takže dívejte, vy jste mluvil o tom, že teda vy míváte nějaké přetuchy, pak teda, že pejsek měl nějaký takový šestý smysl.
2: Já jsem to zmotal, no.
1: No, abychom se v tom zorientovali, tak mě zajímá, jestli jste měl ještě nějakou takovou další přetuchu a jak vlastně dokážete rozlišit, jestli jim věřit nebo o nich pochybovat?
2: No, víte, co ona to říkala, ta paní předtím hezky, jakoby tohle se stává, jo, jakože člověk, prostě něco se stane, ten děl strážný možná, je zachráněno, ale já, jakoby, jak rozlišit to, co je realita, to, co ne, to je dost těžký, no. A hlavně mně se teď ještě stalo něco, kdy se rozhodoval o někom jiným, jakoby, jo. A já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co mám dělat, to nechci teď nějak konkretizovat, ale prostě věděl jsem, že musím něco jakoby někomu, jo, a pak se to bohužel to dopadlo špatně, jako jo. Ale já jsem skutečně nevěděl v tu chvíli, jako ještě minutu předtím, než to jako proběhlo, tak já jsem vůbec nevěděl, jako o co jde, nebo jo. A bylo to hrozně jednoduchá situace. Ale já jako chodím do kostela katolického, jsem věřící a myslím si prostě, že Pán Bůh, když někoho chce si zavolat, tak si ho zavolá, no, ale když ještě chce, aby to zůstal a že my v tom moc neuděláme, no. A víte co, třeba delfíni mají, že sonát a jakoby dokážou zase jiným způsobem třeba to nebezpečí vyhodnotit jakoby technicky, jo. A ten pes má ten šestý smysl, některý lidi to mají také, říká se, že třeba po úrazu mozku nebo jo, že můžou nastat nějaký takový zvláštní halucinace, ale zároveň prostě někdy opravdu se stane, že člověk jakoby má z hůry teda nějak, ještě jsem si teď vzpomněl, to jsme jednou byli v autě a jeli jsme po dálnici zase z těch Krkonoš a tam to bylo jasný, jako to jsem vyhodnotil logikou spíš, nebo já nevím, prostě najednou kamion, my jsme jeli dost rychle, no a byl tam taková zatáčka před náma, to bylo po dálnici a prostě kamion začal z pravý strany odbočovat jakoby na parkoviště, jo. Prostě najednou zabrzdil a odbočil a teď zastavil, tam byl nějaký auto, takže on zastavil a zablokoval tu možnost je doprava i rovně, jo. Ale ty auta, co jeli proti nám za tou zatáčkou, tou stovkou nebo 120, tak ty jako jeli přímo proti nám prostě. A teď v tu chvíli maminka řídila a prostě vypnul motor, jo, čili zhasli světla, vypnul motor. A teď ona zkoušela nastartovat, to ani to neškytlo, to je Felicie, no. A zkrátka, já jsem měl křížek ještě po stařence naší, prostě, který mi kněz posvětil. A teď prostě jsem viděl ty světla, jak se blíží hodně rychle, to byl kopec, jo, čili oni mohli 200. A viděl jsem prostě ty světla, jak se blíží. A najednou jsem cítil takový klid a viděl jsem, že najednou jsem se podíval na ten kříž a řekl jsem mi jenom zapni prostě jenom světla. A ona říkala, to nejde a brečela, že jo. A já jsem říkal, ne, motor, jenom prostě ten první stupeň, že otočit klíčem a vlastně zapnu elektriku, takže zapni dálkový světla. A ona zapla ty dálkový světla a vlastně ty auta nás uviděla. Ona byla úplná tma, to byla nějak 1 hodina v noci, jo. Takže ty auta nás uviděli a začali brzdit, jo. A teď to bylo skutečně už, to bylo pár metrů, bylo nějakých 20 metrů, kdy prostě před náma zastavilo to první SUVčko. A já jsem říkal, teď nahoď motor, že jo, tak ona s tím otočila. Zase jsem cítil ten kříž nějak, já nevím, no. A prostě motor chytil, takže pak už to nějak šlo, ten kamion vlastně odbočil a jeli jsme dál, no. To je taky jako zvláštní, ale to bylo spíš určitě. Jako, nevím, no, jestli to jsou.
1: Matěj, bohužel jsme výrazně přesáhli čas, takže nebudu se doptávat. Doufám, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. Pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a milé písničky.
2: Ať dobrý, se vám hezký daří. Večer všem.
1: Zavolejte zase příště.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc dál patří příběhům, které se někdy těžko vysvětlují rozumem. Povídáme se o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách, o chvílích, kde jsme něco cítili dřív, než jsme to mohli vědět. Už jsme slyšeli mnoho velmi silných příběhů a znovu se ukazuje, že každý ten svůj vnitřní hlas prožívá trochu jinak. Někdo jako neklid, někdo jako sen, někdo jako naprostou jistotu. A mě pořád zajímá i váš příběh. Stalo se vám někdy, že jste si na někoho vzpomněli a on se v zápětí ozval? Že jste změnili plán jen kvůli zvláštnímu pocitu? Nebo jste měli předtuchu, která se později opravdu naplnila? Pokud jste ještě nenapsali, můžete rozhlas.cz/linka. Pokud jste ještě nezavolali, 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

14 minut po půlnoci. Šestý smysl možná nemá žádný hlas, ale přesto se někde ozve velmi zřetelně. Třeba jako neklid, zvláštní tušení nebo jistota, kterou si neumíme vysvětlit.

0: vysvětlit. Co vám řekl ten váš, paní Olgo? Zdravíme do Uherského Brodu.
1: No, je to velmi dávno, je to 30 roků. Já jsem měla svůj soukromý obchod s zahrádkářskýma potřebama a měla jsem ve vesnici bydlel tatínek, tak já zastavím rádio.
0: Ano, to bude vhodné.
1: Ve vesnici bydlel tatínek už u bratra. Já se šla do obchůdku, odemkla jsem a něco mi řeklo, proč tady je jdeš do té práce. Tatínek tam je, leží nemocný. Sedla jsem do auta, dojela jsem tam a říká, co dělá tatínek, je ve svém pokoji. Tak jsem tam učekala. On dal zavřené oči, teď jich otevřel, zamrkal a říká, paní doktorko, já jsem rád, že jste přišla, a vydechl. A on byl velice hodný a moje dcera, ta si vždycky myslela, když byla nemocná, tak jsem tam zavřela, on je opatroval. Ona si myslela, že se ani nikdy neuzdraví, když ho nebude opatrovat.
0: No.
1: Tak to je všecko. Do dneška každý večer na něho myslím.
0: No, a přitom je to 30 let, jak jste začala vaše vyprávění. Je něco mezi nebem a zemí tedy podle vás?
1: Asi něco bude.
0: A někdy později měla jste ještě nějakou podobnou přetochu, nemuselo by to třeba být tak silné, ale většinou, když se člověku něco takového stane jednou, tak potom už tomu vnitřnímu hlasu naslouchá víc a víc?
1: No tak obyčejně, když se někdo děcka jedou nekam, tak když přijedou, tak a jsou už vám 80 roku, tak tě musí volat, že jsou na svém místě.
0: Ano, tak to myslím,
1: to nikdy nesmí zapomnět.
0: Všechny maminky naprosto stejně. Myslíte si, že ženy jsou vnímavějším k tomu šestému smyslu?
1: To nevím, to nemůžu posoudit, to já myslím, nevím.
0: A paní Olgo, napadlo vás někdy, že byste šla k někomu, kdo umí třeba vykládat karty, věštit budoucnost?
1: To ne.
0: A nelákalo vás to?
1: Ne, nikdy.
0: A ve vašem okolí někdo takový byl, kdo ať už chodil pravidelně ke kartářce nebo sám vykládal?
1: Nevím o nikomu. Ne.
0: Děkuju teda za návštěvu, děkuju za ten příběh náročný. Pojďme se poslechnout společně Marii Rotrovou, Láskou než deštěm.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala, protože je to těžké někdy.
0: Teď se to podařilo, to jsme rádi. Tak jdeme na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy máme pocit, že bychom někam měli jít, jindy zase víme, že tam rozhodně jít nemáme. A teprve zpětně pochopíme proč. Právě takové příběhy dnes sbíráme v noční lince. Mluvíme o šestém smyslu, o intuici, o předtuchách. Co k tomu máte vy?

0: Možná jsou to jenom náhody, možná taky ne. Intuice, vnitřní hlas, šestý smysl, předtucha. Právě o tomto dnes mluvíme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a přidává se k nám pan Miloš, který volá do Zlína z jeho českého kraje. Krásnou noc i vám, Miloši. Co máte k tématu?
1: Tady Miloš, já jsem z okresu Písek a všechno, co jsem slyšel, tak je, můžu říct, že je pravda. Protože každý máme v sobě něco, že nějak cítíme, jo, a to je ta intuice. A už se mi kolikrát stalo, že něco mi řeklo, že mám jít doprava, já jsem šel doleva, no a bylo to špatně, že jo, když to řeknu takhle obecně, jo. Ale opravdu je to tak, jak mluvila paní Eliška, myslím, o těch kartách a to, tak taky na tohle to věřím, nebo že lidi mají určitý schopnosti. A vím, protože já se o to docela zajímám a vím o tom takhle, že říkají, že třeba, já nevím, 70-80% lidů, který skončili v blázinci, tak skončili v blázinci z toho důvodu, že začali třeba slyšet nějaký hlasy a to byly ty hlasy od té intuice, no a oni to nedovedli pobrat, no a doktoři je prostě to neřeší většinou, že jo, nebo tak, no a dají je do blázince, dávají jim prášky a ty lidi se tím jako utlumí na tohleto, aby měli nějaký ty, aby prostě mohli pomoci lidem, nebo jo, aby měli nějakou, nebych to řekl.
0: Miloši, to je zajímavý pohled a určitě se v minulosti stávalo, že lidé, kteří prožívali něco neobvyklého, nebyli vždycky správně pochopeni. Já myslím, že dnes se ale ti lékaři už snaží rozlišovat mezi prožitky stavem, kdy člověk potřebuje odbornou pomoc. Ale to, ano, určitě je dobré to taky zmínit, že ta lidská psychika je opravdu něco naprosto pro nás složitého, často neobjasnitelného. A někdy možná může někdo něco, co je rychle nevysvětlitelné, označit za problém. Já si třeba jako osobně sama říkám, jestli se někdy nepletu, nějaký obyčejný strach s tou přetuchou, že to vlastně tak si říkám, teď jsme třeba letěli do Asisi letadlem a já jsem stála před tím letadlem a říkala jsem si, no úplně mi není dobře, já se bych tam neměla nastupovat a vlastně to mívám jako často a nejedná se tedy o intuici, jedná se prostě jenom o obavu. No. Máte pocit, že s věkem intuice sílí? Že je člověk vnímavější?
1: No, určitě. Asi jo. Protože, ale taky to nemusí být někdo, takovýhle ty schopnosti se v něm rozvinou třeba když je mu 20 a někdo se, jo, se to v něm jako objeví nebo naplno rozvine třeba když je mu 70, jo, taky takovýhle věci vím, no. A ještě z té minulosti, tak určitě ty lidi, kteří byli označovány jako čarodějnice nebo to dřív a upalovali je, že jo, tak ty určitě měli tyhle ty schopnosti, ty báby, kořenáky a nebo jo, takovýhle, tak to taky není samo sebou, že jo. A té vrchnosti se to nelíbilo, jo, když někdo jim zasahoval, jo, jo, něco řekl i možná řekli i proti ním, tak vlastně tyhle ty lidi se upalovali dřív, no.
0: No, tak. To je teda další zajímavá myšlenka, vy jste studnice originálních myšlenek. Opravdu v minulosti byli lidi s nějakými neobvyklými schopnostmi, nějakými třeba léčitelskými, nebo silnou intuicí, často vnímání takto nedůvěryhodně. A opravdu se staly pak oběťmi těch čarodějnických procesů, no.
1: No, určitě. A myslím si, že takovýhle schopnosti měl i Jan Hus, že jo. Proto byl upálený, že jo. Taky. To je, no, ale většinou to byly, tak většinou to jsou ženský, jo, když to řeknu takhle.
0: Miloši, to úplně nevím, jak jste myslel toho Jana Husa, ten byl odsouzen za kacířství spíše vlastně kvůli těm svým církevním reformám a kritizováním té církve. No možná, možná bychom tam něco dokázali spolu vykouzlit a pak by nás někdo stíhal, že tady čarujeme ve vysílání. No, to jsou příběhy. Děkuju, že jste s nimi za námi přišel. Teď náš čas vypršel, takže si musíme pustit písničku. Doufám, že vás potěší, bude od Petra Bendeho, ale už teď se těším na příště, Miloši.
1: Dobrý, já taky, mějte se krásně. A pozdravuju všechny.

0: Kdy se stane něco, co si neumíme logicky vysvětlit, ale přesto víme, že jsme ten pocit měli už někdy předtím. Dnešní noční linka je právě o tom zvláštním něco mi říkalo, které asi známe skoro všichni. Někdy ho poslechneme, někdy ne. A někdy si říkáme, že jsme měli. Je s námi paní Marie Střebíče. Krásnou noc.
1: No, dobrý večer všem. Já věřím něco, že existuje mezi nebem a zemí. Ale nic tak zázračného se mi nestalo. To, že třeba myslíme s mamkou na někoho, nebo vám začnete třeba škytat, nebo tak, že na vás někdo, jak se říká, někdo na vás vzpomíná, stane se nám, že potom prostě přijede návštěva, jsou to oni, anebo s manželem třeba taky najednou já na něco myslím a on začne povídat o tom, na co já zrovna myslím. Já si říkám, tak to je taková náhoda. Ale já mám dvě dcery, mentálně postižené už 52 roku a s jednou z těch dcer jsem, ještě když mohla jezdívat, tak jsme jeli do Chorvatska ke známým. Jeli jsme normálně autobusem s cestovkou, kde byla jako vedoucí toho zájezdu, byla moje kamarádka. A už protože do těch blízkých míst, jako do Chorvatska, do Itálie, se jezdí kolem třeba ty 5 hodiny na večer z republiky a přijíždíte tam ráno. A my už jsme byli taky takovej kus, možná už to bylo někde na tom chorvatském území. Najednou se mě nějak nezdálo, že Marika má nějaký problémy, jako by přicházel epileptický záchvat. No a teďkom jsem volala tu kamarádku, jestli náhodou není v autobusu nějaký doktor, protože kdyby bylo potřeba. A ona říká, já se jdu podívat do seznamu, jestli tam prostě někoho nenajde, jo, od zdravotníka. A ona přiběhla a šeptá mě do ucha, sedí před tebou. Slyšíte?
0: Ano.
1: Jo, takže to je takový, jako by se mi stal takový, jako by trochu zázrak, že zrovna, ale ještě, že byl v autobusu, ale on seděl před váma. Jo, takže to bylo, tak jsem prostě, hned mě bylo lepší, protože ta pomoc by tam byla, nakonec ta pomoc nebyla potřeba, ono se to potom spravilo. Ale jinak třeba
0: být, opravdu velký strach, jste daleko od domova, dcera dostane epileptický záchvat a před vámi sedí lékař, který může okamžitě pomoci, tak to jsou chvíle, na které člověk nezapomene. Měla jste už před cestou nějakou zvláštní obavu nebo nějaký pocit?
1: Mému synovcovi nebo ne, který jsem vždycky říkala, anebo i mladým lidem, co říkám, předvídej. Jo? Třeba můj synovec jezdil hodně i z zahraničí, ale ne motorkář. Říkám, prostě, když si sundáš boty, tak jdi do těch bot, se prosím tě na spaní na noc. Se podívej, abyste neměl nějakého brouka, který by mě zlí. Ale on jezdil třeba do takových nebezpečných zemí, jo, takže tady by tam mohl mít mravenca nebo nějakého housenku. Jo. Ale v těch cizích zemí dalekej, kde teda, tak to vždycky říkám, a prosím vás, a předvídejte, protože to je taky dost jako důležitý tohle. Jinak se mi takhle nic nestalo, zvláštního, jinak to ne, ale do něco věřím, ale taky máme těch problémů s dcerama a zdravotních problémy a takže vždycky si říkám, no zázrak se nám nestal. Jo, jezdili jsme k léčitelům teda, ale ke kartářovi nebo k nějakému tomu bych určitě nešla, aby mě věštil z koula nebo něco, to bych asi měla jako strach, jo, ale...
0: Měla byste strach z toho, co vám řekne?
1: Co mi řekne? Mm-hmm. Asi jo, asi bych ne, nechtěla bych to vědět teda. To, nebo třeba se dívám, že jo, na ruku, třeba řeknám čára života, že jo, nebo tady takové různý ty body, jo, že třeba to, ale to bych nešla k nějaký kartářce, nebo i když tady v okolí jsou, taky určitě, jo. A co jsme jezdívali teda s dcerama, to jsme teda dělali, co, tak jsme jezdívali k léčitelům, to je fakt, jo. Ale když si říkáme, protože to už je 40 let zpátky, že jo, protože holkám je 52, tak si říkáme, kdyby jsme nejezdili, jestli by to bylo takhle, jak to je, no, ale prostě zázrak se žádný taky nestal, jo. Ale tohle to byl teda ten příběh, na který si dost často vzpomenu a To, že kdyby seděl někdy na zadním sedadle, jo, ten doktor, tak dobře, ale on přijde a řekne, že seděl před tebou, jo. Tak to bylo takový zvláštní, jo. Takže to se mi teda přihodilo. Jinak, mějte se všichni moc hezky, dobrou noc a poslouchám vás téměř každý den.
0: To jsme rádi. Taky. Poslouchejte dál a zase zavolejte. Děkujeme za ty silné okamžiky, vaše životní, shoda náhod, něco mezi nebem a zemí, kdo ví. Tak přejeme hlavně hodně sil a klidu.
1: Chtěla říct to, že mám maminku, který bude za 3 měsíce 100 let. Jo, takže to je takový.
0: Tak nám řekněte, jaký má recept na dlouhověkost. Co to podle vás je?
1: Ono celý život docela když byla jako dítě, tak měl dost velkou bídu. Pak taky dokonce sloužila ve mlejnech. No a celý život neměla jako lehkej. No a pomáhala mi taky vlastně potom těma mýma dcerama. Takže tak. Ale ta by vám toho navykládala hodně, protože to je pamětník vlastně. Ještě, že jo, všechny prezidenty pamatuje od Masaryka počínaje. Všechno, jo. Takže tak a někdy, když se tak rozpovídá, tak jsou to hrozně zajímavé věci a někdy se i tak zasmějeme, ale jo, těším se na to, doufám, že to 3 měsíce ještě vydrží a že to oslavíme, no a tak je to, no.
0: Nádhera, paní Marie, opatrujte se, no. Kdybyste dovolila, zůstaňte ještě na lince, abych se vás na něco zeptala. Posluchačům pouštím Karla Kryla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Karel Kryl, zpíval nám v noční lince Českého rozhlasu. A kdo nám bude povídat, to je paní Ludmila, která volá z Brna. Vítejte a povídejte k tématu Šestý smysl.
1: Dobrý večer, Jaruško, já jsem Honda dneska. Ale řeknu vám takový příběh, nevím, jestli to byla intuice, ale já jsem měla toho přítele, měla jsem ho 15 roků. A on zemřel a odkázal mě chatu. Já jsem na té chatě všechno vyházela, co on tam měl věcí, a udělala jsem si to krásně podle sebe. Ale pořád jsem měla strach a pořád jsem měla v hlavě, co když on se vrátí. A taky se to stalo. Představte si, že já jsem normálně v o půlnoci se probrala, ale měla jsem se otevřít oči, protože jsem cítila, že mě někdo sedí na posteli. A já jsem viděla siluetu jenom ze zadu, jako kdyby holej muž. A teď já říkám, Jiří, co tady děláš, když ty seš mrtvej? A on na to. No já jsem se přišel podívat, jak se ti tady vede. A já, no jo, ale teď já nemám vůbec tady žádné tvoje věci. Já jsem všechno vyházela. A on říká, no to se teda divím, že jsi tohle udělala. Jaruško, já jsem v ten moment rožlal. Já jsem měla tak šílený, stažený hrudník a srdce mě bouchalo jak blázen. Ale co mě se to vrací pořád ve snu, obdobím, že on se vrátil a říká mě, jak to, že jsi na té mojí chatě? A já říkám, a když já to mám na sebe připsaný, to je moje chata. A on říká, no to teda ne. Co já tady teď budu? Já jsem byl jenom chvilku pryč, ale už jsem zase zpátky. Jaruško, já nevím, co to znamená, ale někdy jsem z toho úplně vydivočela.
0: Zní to tak tajemně, že bych vás odkázala asi za někým, kdo se věnuje nějakým takovým ezoterickým věcem, aby vám z toho pomohl vybruslit, protože já být vámi, tak se možná někdy trochu obávám zavřít oči, co zase přijde.
1: Jaruško, a to se mně stává, že třeba on, já jsem si všechno změnila nábytek, než on zemřel, jo, on taky tu něco platil a teďka jsem měla tady manželskou postel velikou a on říkal, až já tady nebudu, já si myslím, že on to cítil, až já tady nebudu, kdo pak tady na té posteli bude spát. Ale on tam spal třeba jenom 3x, co jsem tu postel měla. A mně se zdává, že já někdy ve snu cítím za mnou někoho a já se bojím otočit. Já jsem blázen, myslím.
0: No, a tak je to založené teda na nějakých asi dlouhodobých pocitech a nějakých zážitcích vašich, takže já bych se tomu nedivila, že nějak bych to nesnižovala, tu vaši obavu, ale asi bych s tím nějak dál pracovala, snažila bych se to rozluštit.
1: No už je to 17 roku, co je mrtvej. A nikdo vedle mě tě nevečel.
0: Teda, Ludmilko, nevím, jak půjdu domů po takovém příběhu.
1: Ještě nikdo vedle mě neležel. Takže svědomí mám čistý. Takže si myslím, že mě něco nehrozí. A ještě, já jsem teďka byla na srazu spolužáku, jo? A vezl mě taxikář. A teďka já jsem říkala, on začal něco o tom, že si nechává na internetu, jak bude žít dlouho, jo? A já říkám, Ježíš, já jsem si to taky jednou nechala udělat. A víte, co mě vyšlo? Že se dožiju 74 let. A to já jsem měla před dvěma měsícama, až je tady jsou. Takže jsem jim to tam dávala k dobru. A oni mě mají, prosím tě, ty vypadáš, jak kdyby ti bylo 22. Tak mě buď je žilý.
0: Krásné. Ludmilko, no tak my vám přejeme pevné zdraví. Dodatečně teda všechno dobré k narozeninám, i když už to je nějaký ten pátek. A těšíme se, až se potkáme někdy příště v Noční lince. Právě jste nám ji uzavřela.
1: Ježi, děkuji vám, dobrou noc. Krásný cestu domů, spokojeno a nebojte se.
0: No, tak dnes jsme si povídali o šestém smyslu, intuici, předtuchách, zvláštních chvílích, které si někdy neumíme úplně vysvětlit. A některé příběhy byly silné, některé mrazivé, krásné. Možná jste na šestý smysl věřili, možná jste v životě všechno vždycky připisovali náhodě, ale jedno je jisté. Někdy stojí za to se na chvíli stišit a poslouchat, co nám říká naše vlastní nitro. Děkuju, že jste byli se mnou, děkuju, že jste volali, psali nebo jenom poslouchali. Ze zlínského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, Všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z Divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si i v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác St. Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí. Elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči,

Goldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňujícímu uplatnit zázračnou schopnost prstů, vsadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mástrsnem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Žuet Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Copak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rosé, zvaná též slavík elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rosé měla s Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti. Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoliv penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret, usmála se šibalsky.

Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretchen Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Milujem nešíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z předsíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověď mi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nadspány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu. Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretchen Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i $150 000. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček. Harrison však musí znát heslo, jímž se legitimuje jako Bennettův agent. Toto heslo zní: jdi na západ,
mladí muži.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový Jové, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand ji dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Hello, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a z kusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo ve středu, jedna jako druhá.
3: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. Opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
3: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
3: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
4: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
3: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
3: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
3: Ale... slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
4: A tak jsem poznal slavného westmana Sema Hawkinse. Tenhle westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
5: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu sem Hawkins taky bude líbit.
4: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
5: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
3: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
5: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
5: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
3: Přece nechcete na věky zůstat greenhornem.
5: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
3: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
3: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
3: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: honorý šér, báječně.
1: To je tím cenu, že jste mi rozprůjčně zhotovil laso. A ještě jste mi posloužili s koněm jako první cvičný cíl.
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký kvar mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupí!
2: Jupí!
3: Jupí! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White, vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
4: Dobrý den.
5: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet pohov, co?
4: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
5: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
4: Hned je zbudím.
5: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
4: Naši nejspolehlivější skauti. Jsem Hawkins.
5: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
4: Stalo se něco, Mr. White?
5: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
4: Přeháníte, pane.
5: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
5: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
4: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
5: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
6: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
5: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
6: Sir, můžete mi říci, kdo vlastně jste?
5: Inženýr, jako vy.
6: A vy pracujete tady na tom úseku?
5: Víte dobře, že na sousedním.
6: A, tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
5: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
7: Vy jste pomlouval. Lháři, pokrytče.
5: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
7: Cože? Za prominutí? Pitomého greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
4: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
6: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivě?
4: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
6: Hitlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
8: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
4: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jak vás srazím k zemi.
8: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
6: No tohle to jsem ještě neviděl, co si do...
4: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček... Doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
5: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
5: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
4: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
5: Nonsense, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
4: Je tu sem, Will a Dick.
5: No tak mě alespoň doprovodíte.
4: S Bancroftem už mluvit nechcete?
5: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jich a Indiáni táhnou za nimi. Z Kiovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

Když v báru houstne dým, tu nad likérem svým, já sním, že přijím.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

Teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě cosi napsat. Trampem jsem se stál kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už jsi někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky, jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřili společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane roadkidem a trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá klupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom se dali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátu Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pro následovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utráceje množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim v Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a v tu ránu v celičkým báru nastala egyptská tma. Na Prahu postava stála a že se hned ochladil vzduch.